Karton album rek, a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Vítěz Roníček a omlouvám se, mám za sebou prospívaný víkend jako správný folkař, tak mi moc neslouží hlasivky. Nechtěl jsem ale dávat nějakou reprízu nebo nějaké opakování, spíš jsem vám namíchal hodinku z písniček, které vlastně ani moc nepotřebují komentovat. Tak ať se vám líbí, přemýšlejte, poslouchejte, dumejte, protože tyhle písničky patrně nikde jinde na žádném jiném rádiu neuslyšíte. Ať žije folkařina, než kvůli kotlíkařina. Hurá!

0: Kdybyste si přece jen lámali hlavu, co že to dneska hrajeme, tak první píseň úvodní byla od pražské skupiny Magison, druhá od jihlavské formace MMS. Bohužel obě formace už neexistují a těžko říct, jestli se někdy dočkají nějakého vzkříšení. K takovýmto tělesům patří například i pohled z Vysočiny.
1: Večer je horký, plný zralých vůní, slunce se v

To je vlastně docela dobrý nápad. Pojďte, budeme si dneska hrát jenom písničky od kapel, které neexistují. Tohle byl Květen. Teď teda doufám, že opravdu už nehrají, protože nerad bych nějakou kapelu pohřbil zaživa, ale už jsem o ní dlouho neslyšel. Když tak vymetám ty zaprášené kouty naší fonotéky, vidím třeba tady skupinu Šmehydlo, která působila na Chrudimsku. Jejich verze Nelly Gray je kouzelná.

Tato kapela mi velmi chybí, Rychnovský Ventil, Bluegrass, který vždycky měl náboj, hlavně nadhled. Z dalších kapel, o kterých jsem už strašně dlouho neslyšel, ale kterou bych si tipnul, že v nějaké podobě existuje, je kolínská skupina Za větrem. Když jsme se v podstatě před 14 lety potkali na nějaké portě, od té doby mám jejich demáček. Koberec, krásná, chytrá písnička.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

Tahle kapela se jmenovala Náhodná sešlost a ta už je minulostí opravdu hodně, řekl bych tak 30 let skoro. Ten hlas si ale možná pamatujete z populární scény. Měl ho takový ten svalovec, co si říkal Martin Maxa, uměleckým jménem. Jinak Ivan Varga, pokud se nepletu, Náhodná sešlost byla právě jeho první výraznější kapelou. A teď třeba duo Tamaral.

tohle to byla vzpomínka na severočeskou skupinu Krakatejt, tedy původní nahrávku písně kapitána Kida alias Jaroslava Velinského, no to se ví. Zase se sejdem. Z té folkové, nebo řekněme spíše trampské prehistorie, mohli bychom sáhnout ještě do suprafoniáckých nahrávek z diskotéky Mladého světa, do nahrávek portovních takzvaných, tedy alba, která vycházela s nahrávkami skupin, které nějak úspěšně bodovaly na tehdejších slavných portách. Mám tu disku z roku 1980 a vidím tady třeba písničku od českobudějovické skupiny Bobři, jmenuje se úžasně Proč jsem mrtev?

Také slavní brontosauři, stejně tak předtím ještě skupina Relief z Prahy, patří k těm, které už zřejmě neuslyšíme naživo, protože jsou prostě minulostí, no. V kapelách to je jak v manželství nebo ve vztazích mezi lidmi obecně. Někdy se to prostě rozbije a už se to nedá slepit. Někdy někdo odejde na věčnost a už se nevrátí. Někdy někdo prostě jen prásne dveřma a vydrží trucovat celý život. Je ale v celku hloupé, když se kapely rozpadnou a sami vlastně neví proč. To by, myslím, sedělo na pardubické pěti lidi.

0: A to už je vše z dnešního dílu vydání folkových pohlazení, které jsme tady sestavili jako kompilaci z dnes už neexistujících nebo dávno zapomenutých hudebních skupin domácí folkové scény. Snad se vám líbile. Naslyšenou se za týden bude těšit Vítěz Roníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
2: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
1: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: uličku v létě. Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuju za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano. Tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Suchý, promiň Jiříku. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, ten taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 let, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To je 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásné, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přesně. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero.
3: On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha.
2: Ferenc.
3: A Fero je co je
2: Fero to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Taky je po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. A po druhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šly dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná a tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, pojď sem, mám tady dívky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici dělal, měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal. A režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku. Jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: Děťa moja, nech se děje čokolvek, len se ne sraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře. Tak s panem Horničkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, anebo... samozřejmě, jo, ano, ano. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo, protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové,
0: inscenaci.
1: Ano, a on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a pány, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900, těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Carmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nasledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle.
2: Děkuji.
4: A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky.
4: Ano.
2: Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude, dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Dobrý, ale děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovu i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena, zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak, další prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak jako lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: jako vztahovku.
9: Romantickou,
2: jo,
9: vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to už známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Takovou nějakou, co se neví a co třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím, opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, Mirčo. Jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Jen. Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší
5: ano.
2: Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, jo, to je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo.
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas. Děkujeme pěkně.
10: Zdraví, paní Carmínko, nashledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkujeme. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám je na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomo se.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no už pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, no, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to byste se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, no dál to bude ještě lepší.
12: Jo.
11: Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne, mistře, ale slavíci.
12: No, jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a zpropitní by posílali poštou. Mě by se to taky líbilo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká a stavá. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být ukradený.
12: Myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru. Ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.

0: panem Dvořákem z televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
1: No,
0: z pochoutek, myslím teď.
1: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
0: A jaký druh?
1: Ještě no, prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
0: Tak už víme,
1: to je konec.
0: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
1: je
0: čokoládu.
1: To, je to trápení dneska už.
0: No ale tak drobně se mlsat může přece.
1: No, no drobně, jenom no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
0: Jo, takhle, v noci.
1: A to je zrada.
0: V noci putuje
1: to
0: Carmen potají s paterkou za čokoládou.
1: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci... No.
0: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
1: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
0: To je značka. Kvality.
1: Značka.
0: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 011 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda, no prostě bezva muziku, ale opravdu.

0: A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
1: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Wericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
0: Ano, děkuji.
2: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
0: Ano.
2: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
0: Ano.
2: Bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
0: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch
2: a
0: moc se to líbí.
2: A typuju pana Wericha, prosím.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve Strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
3: Dobrý den, tady vás Vladimír z Prahy 10. Mm-hmm. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zaznělosti paní Majerovou.
0: Mm-hmm.
3: Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až budu mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z Bosovny Strašnice, jméno jí nic řekne, ale stačí říct cyklista.
0: Aha.
1: Cyklista.
0: Ano.
3: Cyklista, ještě jsem
0: dobrá. Řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
1: Z vozovny Strašnice.
3: Ano, bude vědět.
0: A výborně.
3: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
0: No to ráda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
3: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
0: Já vám taky, děkuji.
1: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
1: I vás.
0: Děkuji.
4: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
1: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
5: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
1: Děkujeme vám za váš hlas.
5: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
1: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
6: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde, on je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak Lucina, kde ta ženská vlastně je?
7: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
6: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
7: V tramvaji.
6: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
7: Ale ne? Netočili, zatahovali. Ne? A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
6: No, 14, už si píšu, to je kopana.
7: Ne, počkejte, 14 Bráník, ne? Já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
6: To je kanoistika.
7: Plzeň.
6: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
7: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
6: Co?
7: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednou puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
6: No. Ani most?
7: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově, že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
6: Ne, tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
7: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktor, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
6: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
7: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
6: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
7: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
6: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
7: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
6: Jo.
7: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
6: No a co ten zprosták?
7: No, že si to jako právě přeje mě poznat. jo? Aha. A zase vám začal. No. Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posíšte, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našláp motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
6: Počkejte, v italské? No, tam, no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
7: No, ale zase je tam místo k parkování.
6: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
7: Pozor!
6: Já vím. Ateismus, já vím.
7: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
6: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
8: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20. To kulaté. Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak... Já vám, se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo...
1: Jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle ona, skrz
2: ano,
1: obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě...
1: Intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale... Ty máš nějaké tajemství? Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas... tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak to je pohled do zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na
2: není tak důležité.
1: Je.
2: ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře,
2: moc
1: smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Si se pamatuješ?
4: Ano, ano, v pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat...
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, protože tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já jednou takhle to... Vidím tam krásnou barevnou fotku pompejské amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha, Kampa. to stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá. Posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový. To je ten největší gól. A říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni dali z Pompeji z tvého prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
4: profesorovi,
3: velkou
4: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
2: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
1: A toho neslýcháme zas tak často.
2: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
1: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko v tuto chvíli, Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Ryknovska paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne. Kdo pak je s námi?
5: Tady pejska ze Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda. Zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: A volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Je Ševčíková Marie Morkovský.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady pokoji a takže oni jsou takový naši stálí hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: Já jenom tak na to...
1: Vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem teď toho telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tak tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Letiště Karlovy Vary bude mít do konce června další parkovací plochu. Oprava hospodářské budovy domu s pečovatelskou službou v Chodově na Sokolovsku skončí o 5 měsíců dřív. Potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích zbyly bakterie salmonely. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. U karlovarského mezinárodního letiště v Olšových Vratech vzniká nové parkoviště. Odstavnou plochu pro 137 osobních aut chce kraj jako hlavní investor dokončit v závěru června. Nové parkoviště bude mít asfaltový povrch a osvětlení. Vjezd a výjezd bude regulovat automatická závora.
2: Nová odstavná plocha bude stát 16 milionů korun. Její výstavba začala s ročním zpožděním kvůli problémům s odvodněním pozemků. Parkovací místa budou po dokončení spoplatněná. Další desítky parkovacích míst podél příjezdové silnice k letišti zůstanou i nadále k dispozici bezplatně. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: V Chodově na Sokolovsku skončí rekonstrukce hospodářského objektu domu s pečovatelskou službou. Podle původních plánů měly být opravy hotové až v říjnu. Stavební firma je dokončí už v květnu. Radnice za práce zaplatí asi 40 milionů korun. Z větší části náklady pokryly evropské dotace. Pokračuje starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
3: Pro nás je to skvělá zpráva, protože naše pečovatelky se o to dříve vrátí do nových prostor a budou moci klientům poskytovat z těchto prostor své služby. A je to dobrá zpráva i pro mateří doušku, která se v klidu během léta a podzimu přestěhuje se svými dílnami a od nového roku tam začne působit bez jakéhokoliv stresu.
0: Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není. Lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarville Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární zprávy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Svjatlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho taky doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. Sport. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Hrát se bude ve čtvrtek v Curychu, kam se za Finskem musí Češi přesunout. Start je v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Ráno povane slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno a příjemné vstávání do nového dne přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je středa 27. května a to je významný den, den národního vzdoru, o kterém budeme v našem vysílání hovořit. No a k svátku budeme dnes blahopřát Valdemarům. Je 5 hodin 4 minuty a právě začíná dobré ráno plné informací a pěkných písniček. No a dnes se nám o rozjezd hudebního proudu postará hudební dvojice Petra Janů a Petr Janda. Za chviličku dostane v našem vysílání prostor také naši nejmenší dostanou prostor v anketě Ahoj rádio nám vysvětlí, co je to hřích. A v prvním ranním příspěvku pak navštívíme laboratoř českých vědců, která umí zjistit složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech. Tak ať vám nic neuteče a ať se vám hezky poslouchá. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: tomu.
1: Takže někdo něco nakreslí a potom mu to dá zničený.
2: To je horší než peklo, že u tom ďáblové.
3: Že někdo někoho zabije. A nebo když je ve škole a dostaneš špatnou známku, takže si veme červenou tušku a překreslí si to.
4: Že lže a krade a do pekla se hrabe.

0: počasí.
1: Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary vám přejeme hezké dobré ráno. Venku máme jasno, teploty se nám pohybují kolem 13 stupňů Celsia a dnes bude stále převážně slunečno, ale oproti předchozímu dni o trochu chladněji. Dnes čekejme jasnou až polojasnou oblohu, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia, na horách 19 až 22 stupňů. Vane slabý vítr, postupně to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout. Rostylové podmínky jsou mírně nepříznivé, jinak budou velmi dobré a biozátěž ta je dnes mírná na stupni číslo 1. Je čtvrt na 6. Dobré jitro.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zpěvačka Aneta Langerová nám vyplnila začátek našeho ranního vysílání se svou písničkou Skvělej nápad. No a před námi první ranní příspěvek Dobrého rána. Zmapuje složení i rozložení atomů v materiálu ve třech rozměrech. Právě to umí nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd. Vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, proč fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme na obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy.
1: Postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
2: Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
3: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně upozornit na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
4: Existuje krásná slitina báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou slitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku skončí rekonstrukce hospodářského objektu domu s pečovatelskou službou. Podle původních plánů měly být opravy hotové až v říjnu. Stavební firma je ale dokončí už v květnu. Radnice za práce zaplatí asi 40 milionů korun. Z větší části náklady pokryly evropské dotace. Karlovarský kraj pokračuje ve výstavbě nové parkovací plochy u mezinárodního letiště v Olšových Vratech. Odstavná plocha pro více než 130 aut vzniká v blízkosti terminálu za 16 milionů korun. Parkoviště má být k dispozici v závěru června. V Mariánských Lázních začal 24. ročník festivalu Porozumění. Jeho součástí jsou workshopy, hudební produkce, ale především příležitosti k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Včera odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmínečném propuštění rozhodl teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu od voleb to řekl předseda vlády Péter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána. Část návrhů už opozice kritizuje. Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé za sebou v prvním kole. Nasazená 12 prohrála s Marií Sakariovou z Řecka 5-7, 6-7. Utkání na antukových dvorcích v Paříži ztratila po necelých 2 hodinách. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ve Františkových Lázních v ulici Americká je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje jste se probudili do středy 27. května a na dnešní den připadá Den národního vzdoru. Tento významný den byl zaveden v roce 2022 jako připomínka atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který v roce 1942 uskutečnili Jan Kubiš a Josef Gabčík. Tento smrtící útok na jednoho z hlavních organizátorů holokaustu byl součástí operace Anthropoid, na níž se parašutisté připravovali ve Velké Británii. Heydrich zemřel

Na následky zranění 4. června roku 1942. Gabčík, Kubiš a další odbojáři padli 18. června roku 1942 po urputném boji v kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje a nacisté následně krutě pomstili tento čin vypálením obcí Lidice a Ležáky. Tak tolik tedy připomenutí a v 17:30 už opět rozjíždíme náš další hudební proud pohodové muziky, a to s písničkami, které máte v oblibě a jež nestárnou, od Jiřího Korna a Miro Mekyš-Birky. A po nich vám pak povíme, poradíme, jak si dnes hezky užít dnešní den a přineseme výběr očekávaných událostí. No tak ať se vám spolu s námi pěkně vstává do středečního rána. Přejeme hezké dobré ráno.

0: 27. májový den je před námi a dnes to také vypadá na příjemný den plný sluníčka. Ostatně, jaké bude počasí, to si povíme v dobrém ráno už za chvíli. Nejprve ale přinášíme výběr očekávaných událostí. Tak co se bude dít? Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu, který důchodcům umožní ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli nově mít seniori, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh skupiny koaličních poslanců reaguje na změnu státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást svého konsolidačního balíčku. Senátoři dnes nejspíš podpoří odklad digitalizace sociálních dávek a taky stanovení pevné výše předporodní rodičovské. Doporučil jim to sociální výbor. Změny navrhl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj totiž není možné dodržet plánovaný termín digitalizace. Od pevné výše předporodní rodičovské si slibuje předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotné ženy. Experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a další podobné agendy se dnes sejdou s vedením úřadu vlády. Jednat mají o přesunech jejich odborů ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Experti s krokem nesouhlasí a někteří z nich už premiérovi Andreji Babišovi z Hnutí ANO doručili svou rezignaci z rad vlády. Premiér změny vysvětluje snahou o větší efektivitu. A český prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Dnes se sejde se svým estonským protějškem Alarem Karisem či s premiérem Kristenem Michalem. Jednat s nimi bude o bezpečnostní situaci v Evropě, zejména s ohledem na Rusko. Prezident také v Tallinnu vystoupí na konferenci pořádané aliančním centrem Excelence pro kybernetickou obranu nebo na podnikatelském fóru. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Písničkou od švédské hudební skupiny ABBA jsme se přehoupli v čase přes 6:45 a venku máme jasno, teploty se pohybují kolem 13 stupňů Celsia a dnes čekejme převážně slunečno, ale oproti předchozímu dni o trochu chladněji. Nejvyšší odpolední teploty dnes vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia, na horách zaznamenáme 19 až 22 stupňů. Vane slabý vítr, postupně to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rostylové podmínky jsou mírně nepříznivé, později budou velmi dobré a biozátěž, ta je na stupni 1, tedy mírná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ranní společnost vám dělá rádio vašeho kraje. Za 9 minut bude 6 hodin a teď přijměte naše dnešní pozvánky. Jak být stále mlád, napoví nejen název, ale i samotné rehabilitační cvičení pro seniory s fyzioterapeutkou Soňou Škábovou v městské knihovně Chodov. Začátek je v 9 hodin. Galerie výtvarného umění má od 17 hodin na programu neobvyklou přednášku Daniela Wernera na téma Popel popelu aneb architektura krematorií. Autor například představí zajímavé stavby, které jsou spojené se vznikem Československa a ve své době byly moderní. Druhým dnem pokračuje festival Porozumění, který pořádá Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově u Mariánských Lázní. Dnes je od 18 hodin v prostoru Lázeňského klubu Lesní mlýn na programu hudební setkání s Bárou Štěpánovou a plzeňským gospelovým sborem Touch of Gospel. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete přijít od 18 hodin a 18 minut na besedu s hvězdářem. Dnes na téma Přistaneme na Marsu. Za jasné oblohy je možné zůstat na večerní pozorování. Chebské muzeum zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná z té výročí, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, anebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. A výstava fotografií v Mariánsko-Lázeňském Ensana Hvězda představuje tvorbu známé české fotografky a spisovatelky Sáry Soutkové.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Písničku 100

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Rekonstrukce Krymské ulice v Karlových Varech nabírá zpoždění. Krajské inovační centrum Karlovarského kraje nechá zpracovat plán na využití vodíku v kraji. Živnostníkům se sníží odvody na loňskou úroveň. Sněmovna rozhodnutím přehlasovala Senát. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 27 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovy Vary vybrali firmu na modernizaci části Krymské ulice v městské čtvrti Tuhnice. Postupně opraví chodníky, přilehlou silnici a zelené plochy. Podél ulice vzniknou desítky nových parkovacích míst. Začátek stavby se ale opozdí. Místo letních měsíců začnou úpravy ulice pravděpodobně až na podzim, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
5: Že máme v současné době vysoutěženo s částkou něco kolem 16 milionů. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání. Uvidíme, jestli dojde k posunutí zahájení stavby.
4: Krajské inovační centrum Karlovarského kraje nechá zpracovat strategický plán na konkrétní využití vodíku v kraji. Připraví ho společnost odborníků na energetiku a strategie, která vzešla z veřejné soutěže. Cílem je rozvoj výroby vodíku a jeho využití v regionu v různých odvětvích, například v dopravě nebo průmyslu, pokračuje mluvčí centra Lenka Mahdalová.
6: Odborníci budou nejprve analyzovat současný stav. Tady se počítá nejenom se zapojením našich partnerů z Karlovarského kraje, ale také obyvatel regionu, třeba prostřednictvím rozhovorů nebo dotazníků. Dokument přinese návrh konkrétních aktivit a strategický výhled až do roku 2040 a hotovo by mělo být na začátku příštího roku.
4: Vypracování strategického plánu zaplatí Centrum z evropských dotací. Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
7: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
8: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5005 korun.
7: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
9: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
7: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server iRozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmů prověřili nedostatečně. Požaduje tak další šetření, třeba právní posudek na svěřenecký fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřená.
1: Sport.
4: Z pěti českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do druhého kola 2. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta v pátém setu. Kateřina Siňaková zvítězila po dvou sadách nad Švýcarkou Valtertovou. V Paříži skončili Linda Nosková, Linda Fruvirtová a Nikola Bartůňková.
1: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Ráno povane slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou ráno místy mírně nepříznivé, jinak budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přestože se Josefu Gabčíkovi zasekl v libeňské zatáčce v Praze samopal, Reinharda Heydricha nakonec zabila střepina z bomby, kterou hodil Jan Kubiš. Od hrdinského útoku na zastupujícího říšského protektora dnes uplynulo přesně 84 let a my se ho připomeneme v následujících minutách dobrého rána, které vyplníme rovněž čerstvou předpovědí počasí, taky gratulacemi a porcí příjemné pohodové muziky. No a hned na začátek další ranní hodinky tu pro vás máme písničky od Plavců a taky Vladimíra Mišíka. Tak hezký poslech a dobré ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 27. májové ráno trávíte spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Za 4 minuty bude 6:45 a máte-li dnes narozeniny, tak přejeme jen to nejlepší. A kdo dnes bude také slavit? Český herec a komik Luděk Sobota, kterému je dnes 83 let. 39. oslaví česká rychlobruslařka Martina Sáblíková a známý britský kuchař, moderátor a autor kuchařských knih Jamie Oliver slaví 50. narozeniny. No a k svátku popřejeme dnes Valdemarům. Mužské křestní jméno Valdemar má germánský původ. Základem jména jsou starogermánská slova Walten, vládnout, a Mar, velký slavný. Jméno Valdemar se tak překládá jako velký vládce, slavný vládce, anebo mocný vládce.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a vy posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jeho součástí je také předpověď počasí a to nám přináší meteorolog Ivo Boman. Vítám vás, v dobré ráno přeji.
2: Děkuji, dobré ráno.
1: Tak jak to vypadá aktuálně tady u nás v karlovarském regionu?
2: Tak oblohu máme převážně modrou, nějaký mráček tam je, takže skoro jasno a teploty se pohybují mezi 11 a 14 stupni.
1: Uh-huh. A jaký je výhled počasí přes den?
2: Tak bude jen málo oblačnosti, čeká nás slunečný den, očekáváme jasno až polojasno, odpoledne přechodně té oblačnosti může být malinko víc, takže jen chvíli oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách to bude do 24 stupňů Celsia. Vítr ráno jen slabý, odpoledne pak mírný, severozápadní nebo severní od 3 do 7 metrů za sekundu, k večeru opět ze slábnutí větru. No a to je pro dnešek všechno.
1: Říká meteorolog Ivo Boman, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Hezké ráno a pohodovou středu přejeme v naší společnosti. Za 9 minut bude 6:30, dnes je 27. května a připomeňme, že přesně před 84 lety dva hrdinové, Josef Gabčík a Jan Kubiš, zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánů, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády, spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuníme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes zraky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili lidice a ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve znovu do stříbrné stopy. Druhá etapa seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Tentokrát startujeme v sobotu 30. května mezi 9. a 11. hodinou v městských sadech v Kraslicích. Na trase je hned několik skalních vyhlídek. Krásenský vrch, Sněžná, Hraběcí skály, Nová Ves i Kočičí skála. Jako vždy si jeden z vás odnese z výletu digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila modernizaci silnice mezi Horním Kramolínem a Teplou na Chebsku. Stavební úpravy 2,5 kilometru dlouhého úseku stály 65 milionů korun bez DPH. Silničáři vyměnili všechny podkladové vrstvy, cestu rozšířili, položili nový asfaltový koberec a zasadili stovky stromů. V Karlových Varech se uskutečnilo krajské kolo AI olympiády pro středoškoláky. Pořádali ji organizace Envias a krajské inovační centrum. Soutěžící navrhovali využití strojového učení v praxi a zkoušeli vytvářet vlastní modely. Nejlepší družstva postoupí do celostátního finále a můžou se dostat i do mezinárodní soutěže. V Chodově na Sokolovsku začala stavební firma s opravou další silnice. Tentokrát se práce týkají ulice U Koupaliště. Radnice za ně zaplatí asi 13 milionů korun. Hotovo by mělo být v září. Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Maso už v obchodech není, lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarvil Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Mezi Ukrajinou a Běloruskem vypukl další spor. Minsk obvinil Kyjev z přeletů dronů a ohrožování bezpečnosti. Ukrajina tato obvinění odmítla. Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. A co se týče okolních regionů, tak na 81. kilometru dálnice D6 u Lipkovic na Lounsku ve směru na Karlovy Vary havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 2 minuty po půl sedmé a my jsme rádi, že jste si nás také dnes vybrali za svého společníka a průvodce dnešním ránem. Na oplátku vám za to můžeme slíbit další porci příjemných písniček, kterým otevře vrátka společná písnička Radima Flendera a Lucie Vondráčkové. No a taky dnes se s Petrem Jungmanem ohlédneme do kalendária. Tak ať se vám pěkně vstává do středečního rána.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A ať už jste si nás naladili v Karlových Varech, v Chebu a vši, Mariánských Lázních, Sokolově či jinde, přejeme vám pěkné a pohodové ráno. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a v tom našem odpoledním vysílání vás pozveme na hrad Wildštejn, jehož historie sahá až do 12. století a který slaví 25 let své novodobé historie od takzvaného znovu probuzení hradu Wildštejn. Jednou z nejbližších akcí na hradě bude vinná stezka aneb za vínem na středověký Wildštejn, která propojuje degustaci vín, krásnou krajinu a kulturní program. No a pozvánku připojí dnes po 15. hodině náš host dobrého odpoledne a tím bude správce hradu Jaroslav Bílek, tak ať vám to neuteče.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Středeční ranní obloha je v Karlovarském kraji jasná a teploty se pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia a i nadále bude slunečno a teplo.
1: Počasí.
0: Dnes čekejme jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 21 stupňů. Vane slabý vítr, postupně to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou dobré. A biozátěž, ta je dnes mírná na stupni číslo 1. Za minutu bude 6:45.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři, Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.

0: country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary má moderní učebny i zázemí. Mostek v Doubravě u Aše je ve špatném stavu, město ho opraví. Poslanci by měli rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary dokončila renovaci učeben a zázemí pro studenty. V objektu vznikl taky výtah, rampa u hlavního vstupu i parkovací místo pro vozíčkáře. Budova je tak přístupnější pro studenty i návštěvníky se zdravotním omezením. Zřizovatelem školy je Karlovarský kraj a jak doplňuje mluvčí hejtmanství Jana Boučková, ve škole je i nová slavnostní síň.
7: Poskytne reprezentativní prostor pro školní akce, přednášky nebo kulturní vystoupení. Rozsáhlou proměnou prošly také jazykové a IT učebny i prostory pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Ve třídách byly obnoveny rozvody elektřiny, vznikla nová výmalba, zabudovány byly akustické desky i venkovní žaluzie pro příjemnější prostředí a celkové zlepšení kvality výuky.
6: Modernizace vyšla na téměř 35 milionů korun a náklady zaplatily dotační programy. Město Aš opraví mostek v osadě Doubrava. Je v havarijním stavu, potvrdila to odborná prohlídka. Radnice vypíše výběrové řízení na dodavatele stavby. Za práce město zaplatí asi 20 milionů korun. Jak uvedlo vedení Aše na webových stránkách, projekt předpokládá nejen nový mostek o délce 7 metrů a opravu jezu, ale taky úpravy a zpevnění břehu i dna potoka pod mostkem. Práce by měly začít letos a skončit na podzim příštího roku. Návrh skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit bez sankcí ukončit penzijní spoření, by dnes měla schvalovat sněmovna. Možnost ukončit penzijní spoření bez sankcí by měli mít ti důchodci, kteří si ho založili před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Novelu zákona podporuje i poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny.
8: Protože důchodová politika nemá být jen o opravování jednotlivých chyb, má být také o tom, aby si lidé mohli na stáří spořit v systému, kterému budou rozumět, budou mu věřit a který jim opravdu pomůže vytvořit smysluplnou rezervu.
6: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s představiteli Estonska. V Tallinnu s nimi bude jednat o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit.
9: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
10: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
9: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry v digitalizaci systémů i obraně digitálního prostoru. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane ráno slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou místy mírně nepříznivé, přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody. A co se týče okolních regionů, tak na 81. kilometru dálnice D6 u Lipkovic na Lounsku ve směru na Karlovy Vary havarovala dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Krajští silničáři budou i v létě pokračovat v modernizaci regionální silniční sítě. Aktuálně dokončili práce v blízkosti Teplé, pracují také třeba na Sokolovsku a Chebsku a podrobnosti přidáme už za čtvrt hodinky. A mimo to zazní v dobrém ránu rovněž názory prvňáků a druháků ze čtvrté základní školy v Plzni. A bude to o spokojenosti, tak snad i vy budete dnes spokojeni. Máme 5 minut po 7 hodině a svůj hudební budíček do dnešního rána nám teď nabídne česká rocková skupina Kabát. Hezký poslech a dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: se pozná spokojený člověk?
1: Že se třeba odpočine.
2: Že má třeba něco rád.
3: Že si pobíhá po pokoji.
4: Třeba se osmívá a takhle.
5: Že skáče radostí.
6: Spí. Povídá se s někým nebo si najde holku.
7: Má do...

0: počasí.
1: Tak sluníčko už sedí tam, kde má, je jasno, teploty se pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia a i nadále bude slunečno a teplo. Čekejme jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vane slabý vítr, postupně to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rostlové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou velmi dobré a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž, která umožňuje běžný denní režim bez omezení, ale přesto teploty nám i dnes porostou a tak nezapomeňte dodržovat správný pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a určitě nenechávajte děti nebo zvířata na přímém slunci, zvláště tedy v zaparkovaných automobilech. Je 7:45, dobré ráno.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8. hodině v našem vysílání.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: naše frekvence obsadila zbrusunová písnička Lenky Filipové Norský dřevo, s níž se zpěvačka vrací ke koncertování, a já dodám, že ji složil Ondřej Soukup a text napsala Gabriela Osvaldová. Za 10 minut bude 7:30. Modernizace silnic druhých a třetích tříd v Karlovarském kraji pokračuje. Aktuálně pracují skupiny dělníků na Sokolovsku a Chebsku. U Teplé nedaleko Mariánských Lázní právě skončila dlouhodobá dopravní omezení související s rekonstrukcí důležité regionální spojnice.
1: Pro město je to vlastně nejdůležitější propojení, co se týká dopravy do zaměstnání za službama. Je to hlavní spojka Teplá Mariánský Lázně. Druhá dopravní tepna po spojce Teplá Toužim.
2: Martin Klepal, místostarosta Teplé u Mariánských Lázní z ODS, právě mi vysvětluje, jak důležitá byla aktuálně dokončená rekonstrukce silnice do blízkého Horního Kramolína a vzpomíná na související objízdnou trasu.
1: Omezení bylo poměrně výrazný. Objízdné trasy nejsou úplně vyhovující na tu frekvenci. Byly už při začátku problematicky pro nákladní vozidla, takže dopravní ruch byl značně narušen.
2: Úpravy 2,5-kilometrového úseku silnice druhé třídy trvaly téměř 3 měsíce a podle náměstka hejtmana Martina Horajčíka z Hnutí ANO se práce podařilo urychlit.
3: Je to vlastně kompletně nová silnice se všemi novými prvky, ať už jsou to podkladové záležitosti, značení, šířka silnice, že vlastně nová silnice za kratší dobu, než se očekávalo, a za polovinu peněz, než se očekávalo.
2: V současné době ale pokračují také práce na Sokolovsku mezi lomem a osadou Podstrání.
4: Stavba pokračuje, v tuto chvíli máme 60% proslavenost. Úsek C už je zabalen v obrusné vrstvě s tím, že v nejbližších dnech dojde k realizaci druhé poloviny silnice tak, aby jsme v říjnu letošního roku celou akci dokončili.
2: Říká k aktuálnímu stavu další silnice druhé třídy ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta, podle kterého letos v sezóně musí motoristé počítat s komplikacemi také v Hazlově.
4: V tuto chvíli tam máme proslaveno 48% z celkové akce. V tomto týdnu proběhla pokládka lomné vrstvy. Příštím týdnu bude pokračování dláždění chodníků a dokončení od kanalizační nádrže. Dle předpokladu máme informace, že by to v listopadu mohlo být hotovo.
2: Krajští silničáři aktuálně opravují další desítky kilometrů silnic druhých tříd. Modernizují například úsek mezi Vřesovou a Tatrovicemi na Sokolovsku. Ten měl být původně hotový v závěru července, silničáři ho chtějí ale pro motoristy otevřít už v červnu. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana? Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Chodově na Sokolovsku skončí rekonstrukce hospodářského objektu domu s pečovatelskou službou. Podle původních plánů měly být opravy hotové až v říjnu. Stavební firma je ale dokončí už v květnu. Radnice za práce zaplatí asi 40 milionů korun. Z větší části náklady pokryly evropské dotace. Karlovarský kraj pokračuje ve výstavbě nové parkovací plochy u mezinárodního letiště v Olšových Hradech. Odstavná plocha pro více než 130 aut vzniká v blízkosti terminálu za 16 milionů korun. Parkoviště má být k dispozici v závěru června. V Mariánských Lázních začal 24. ročník festivalu Porozumění. Jeho součástí jsou workshopy, hudební produkce, ale především příležitosti k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Včera odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmínečném propuštění rozhodl teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest. Odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu od voleb to řekl předseda vlády Péter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána. Část návrhů už opozice kritizuje. Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé za sebou v prvním kole. Nasazená 12ka prohrála s Marií Sakariovou z Řecka 5-7, 6-7. Utkání na antukových dvorcích v Paříži ztratila po necelých 2 hodinách. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 181 v úseku Svatava Královské Poříčí na Sokolovsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak jestli pak jsou herci káráni režisérem, když se na jevišti při představení takzvaně odbourají? Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od herce Davida Punčucháře. My si v dobrém ránu poslechneme za chviličku malou ukázku, ale ještě předtím si k ranní kávě otevřeme noviny a ty dnešní regionální prolistujeme spolu s Lukášem Staňkem. No a taky pro vás máme prýma muziku. Užijte si písničky od Leony Machálkové a Petra Nadě. Je 7:30, 3 minuty. Dobré ráno.

0: S vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary za 5 minut bude 7:45 a středečním vydáním regionálního tisku listoval editor vysílání Lukáš Staněk, který se pro vás připravil výběr těch nejzajímavějších článků. A já ho vítám u sebe ve studiu. Dobré ráno přeji.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem píše regionální deník?
1: Oblíbený festival Sokolovský dostavník nabídne letos výrazně levnější vstupné. Organizátoři z Městského domu kultury Sokolov nově snížili cenu celodenní vstupenky z loňských 250 na 150 korun. Akce se uskuteční tuto sobotu od 14 hodin v areálu Jižního lomu v Sokolově u loděnice Dronte. Informaci se dočtete v dnešním regionálním deníku. Z článku se dále dozvíte, že festival nabídne den plný folkové a country muziky u řeky. Na pódiu vystoupí například Jan Nedvěd mladší, Pavlína Jíšová a Bohaldo, Hoptrop, Sequoy nebo americký host Jimmy Bozeman. V ceně vstupenky je kromě koncertů také možnost navštívit indiánské stanoviště nebo si zdarma půjčit kanoji a projet se po řece.
0: Co se dočteme v deníku Právo?
1: Chodov na Sokolovsku bude spolupracovat s římskokatolickou církví. To je jedno z regionálních témat, o kterém si můžete přečíst v dnešním Právu. Podle listu půjde o přípravu kaple, která by měla vzniknout ve farní zahradě. Stavbu za přibližně 12 milionů korun by chtěla církev financovat z prodeje fary, která už nevyhovuje jejím potřebám. Společný postup s městem by měl například zajistit smysluplné vyžití jak nové kaple, tak i fary a zahrady. Kaple by tak měla sloužit nejen věřícím, ale i ostatním obyvatelům.
0: No a ještě to má regionální přílohu Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
1: Chebští policisté stále pátrají po vandalovi, který v noci na středu 20. května nasprejoval svastiky na výlohu Svazu Němců na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Jak píše dnešní Mladá fronta, podezřelého muže zachytili bezpečnostní kamery a policie nyní zveřejnila záznam se žádostí o pomoc pro veřejnost. Případ kriminalisté vyšetřují jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Pachateli tak hrozí až 3leté vězení. Svědci mají volat na linku 158.
0: Tak to byl přehled regionálních novin a Lukáš Staněk. Děkujeme a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a před námi krásný slunečný den, bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 24 stupni. Fouká slabý vítr, postupně to bude severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, později budou dobré a biozátěž, ta je mírná na prvním stupni.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tak snad se vám i dnes hezky poslouchá a ať už máte na dnešek jakékoliv plány, nezapomeňte o nich také na naše přítomnost. Spolu s námi totiž můžete vstávat, obědvat nebo i usínat a najít si k nám cestu můžete také přes internet, přes naše webové stránky vary.rozhlas.cz nebo Instagram či Facebook. Za 8 minut to bude 8. hodina raní, čekají nás další zprávy z regionu i ze světa a odpoledne si po 13. hodině nenechte ujít pořád Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec David Punčochář. No a my se dozvíme například i to, jestli se mu stalo, že se na jevišti rozesmál.
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro co páté představení, jakože se odbouráme nebo tak.
2: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
2: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No.
0: Celý rozhovor s Davidem Punčochářem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Mezi Horním Kramolínem a Teplou začíná sloužit modernizovaný úsek silnice druhé třídy. V Lesné na Tachovsku končí základní škola. Podle vedení obce je to kvůli úbytku žáků a rostoucím nákladům. V Česku padla nejvyšší výhra v historii. Sázející získal necelé 3 miliardy korun. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila modernizaci silnice mezi Horním Kramolínem a Teplou. Stavební úpravy 2,5 kilometru dlouhého úseku stály 65 milionů korun. Silničáři vyměnili všechny podkladové vrstvy, cestu rozšířili a zasadili stovky nových stromů. Práce začaly vloni na jaře. Součástí projektu byla taky oprava téměř kilometr dlouhé objízdné trasy. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
4: Je to vlastně kompletně nová silnice se všemi novými prvky, ať už jsou to podkladové záležitosti, značení, šířka silnice. Takže vlastně nová silnice za kratší dobu, než se očekávalo, a za polovinu peněz, než se očekávalo.
3: V Lesné na Tachovsku na konci srpna zanikne základní škola. O jejím zrušení rozhodli zastupitelé. Aktuálně malotřídku s jednou třídou pro žáky od 1. do 5. třídy navštěvuje 11 žáků. Od září jich mělo být 10. Podle starosty Kamila Pečenky ze sdružení Společná Lesná přispívá obec na školu ročně 2 miliony korun, což je šestina obecního rozpočtu. Právě kvůli stoupajícím nákladům a klesajícímu počtu žáků obec provoz základní školy ukončí.
5: Tak určitě kvůli nízkému počtu žáků. A pro nás jako zřizovatele neúnosní prostě ekonomické nároky a pro nepříjmovou obec, což obec Lesná je, tak si myslím, že to je prostě špatně. Myslí si to i zastupitelé.
3: Vedení školy, které už dokončilo i zápisy dětí na příští rok, rozhodnutí zastupitelstva překvapilo. Mateřská škola v Lesné zůstane i dál a přesune se do uzavřené základní školy. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal v Eurojackpotu skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Allwin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 000 000 korun.
6: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
3: Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizbalách pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území.
0: Sport.
3: Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a tak obsadila ve skupině třetí místo. O postup do semifinále bude bojovat ve čtvrtek odpoledne s Finskem. V Curychu pak nastoupí Švýcaři proti Švédům, ve Friburgu Kanada proti Spojeným státům a Norsko proti Lotyšsku.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane ráno slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé. Přes den budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Sokolově na křižovatce ulic Vítězná a Spartakiádní havarovala dvě osobní auta. Nehoda je s únikem paliva.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Tak odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo spolu s Martinem Písaříkem. No a taky přineseme informace pro vás motoristy a podíváme se na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji. Je 8 hodin a 5 minut a dobré ráno má pro vás další prima písničky od Evy Farné a také skupiny Olympic. Tak ať se máte s námi dobře.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.
8: Mám prostě

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 8.17, před námi je další ze slunečných dnů a konkrétně tedy jak bude dnes a jak bude zítra, to nám teď poví meteorolog Martin Adamovský, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
1: Tak začneme nejprve dneškem, jaký den je před námi?
2: Tak i nadále bude slunečný, nebude ale už tak teplý, jako třeba jsme měli ten včerejší den, kdy ty teploty stoupaly až ke tropické 30. Dneska naměříme maximálně tak do nějakých 26 stupňů, takže ten letní den s teplotami nad 25 bude opravdu spíše v těch nejnižších polohách, třeba někde v Poohří. Jinak oblačnosti bude ale málo, po celý den malinko zvětšená oblačnost může být někdy odpoledne, hlavně třeba na horách nebo kolem hor, ale to bude tak maximálně polojasná obloha, jinak bude většinou jasno, skoro jasno, večer se nám opět vyjasní.
1: A jakou máte pro nás předpověď na zítřejší den?
2: Tak zítra v tom charakteru počasí se nic měnit nebude, naopak zítra opět očekáváme jasnou, maximálně skoro jasnou oblohu, slunečno, ale bude trošičku chladněji, opět i v porovnání s dnešním dnem, takže zítřejší maxima budou do letních 25 maximálně, takže většinou kolem nějakých 22, 23 stupňů i v těch nejnižších polohách. Jinak se připravte, že i ty ranní teploty zítra budou malinko nižší, než třeba jsme měli dnes. Dnešní ráno bylo teplé, zítra ty teploty budou někde mezi tak 9 a 6 stupni, takže bude malinko chladněji.
1: Předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský. Moc vám za to děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Také naslyšenou.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical. No tak pus.

0: Svým hlasem a svou písničkou nás právě teď potěšila zpěvačka Alice Springs a za 8 minut bude 8:30. Společnost vám dělá rádio vašeho kraje a my se teď podíváme na důležité silnice v našem regionu. A dnes to bude rekonstrukce části silnice první třídy číslo 21, která ovlivní i část dálnice D6 na Chebsku. Podrobnosti nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/21 v místě křížení s dálnicí D6 u Chlumečku na Chebsku zahajujeme opravu povrchu vozovky v celkové délce 1 km. Během prací, které jsou plánované na 2 měsíce, opravíme povrch větví mimo úrovňové křižovatky, pročistíme odvodnění a doplníme svodidla. Řidiči tak musí počítat na silnici 1/21 s omezeným provozem. Po nezbytně nutnou dobu budou uzavřené větve na dálnici D6 a doprava bude vedená po objízdné trase. Celkové náklady na opravu vyjdou na téměř 32 miliony korun.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi. Na

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila modernizaci silnice mezi Horním Kramolínem a Teplou na Chebsku. Stavební úpravy 2,5 kilometru dlouhého úseku stály 65 milionů korun bez DPH. Silničáři vyměnili všechny podkladové vrstvy, cestu rozšířili, položili nový asfaltový koberec a zasadili stovky stromů. V Karlových Varech se uskutečnilo krajské kolo AI olympiády pro středoškoláky. Pořádali ji organizace Envias a Krajské inovační centrum. Soutěžící navrhovali využití strojového učení v praxi a zkoušeli vytvářet vlastní modely. Nejlepší družstva postoupí do celostátního finále a můžou se dostat i do mezinárodní soutěže. V Chodově na Sokolovsku začala stavební firma s opravou další silnice. Tentokrát se práce týkají ulice U Koupaliště. Radnice za ně zaplatí asi 13 milionů korun. Hotovo by mělo být v září. Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Maso už v obchodech není, lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarville Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Mezi Ukrajinou a Běloruskem vypukl další spor. Minsk obvinil Kyjev z přeletů dronů a ohrožování bezpečnosti. Ukrajina tato obvinění odmítla. Tenistka Karolína Muchová postoupila na Roland Garros do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově na křižovatce ulic Vítězná a Spartakiádní havarovala dvě osobní auta. Nehoda je s únikem paliva.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V kalendáři středa 27. května a dnes máme významný den, Den národního vzdoru, o kterém už jsme ve vysílání hovořili. A k svátku dnes popřejeme všem Valdemarům. Mužské křestní jméno Valdemar má germánský původ. Základem jména jsou starogermánská slova Walten, vládnout, a Mar, velký slavný. Jméno Valdemar se tak překládá jako velký vládce, slavný vládce anebo mocný vládce. Tak tedy Valdemarům bude zpívat Dalibor Janda, no a vy ostatní si počkejte na telefonickou soutěž. Je 8:30 a 2 minuty. Hezké ráno.

0: Májové, dobré ráno nám vyplnila písnička od Pavla Bobka a v 8.40 otevřeme soutěž. Dnes vás pozveme do Sokolova na folk a country festival Sokolovský dostavník. Máme pro vás dvě vstupenky a vy je můžete právě teď vyhrát na našem telefonním čísle 221 55 37 37. Městský dům kultury Sokolov zve na tradiční folkový a country festival Sokolovský dostavník. V sobotu 30. května od 14 hodin, tak v areálu Loděnice Dronte, Jižní Lom Sokolov, vystoupí Honza Nedvěd mladší, Kamelot, Pavlína Jíšová a band, anebo Jimmy Bozeman. A pro děti bude připraveno indiánské městečko a my právě teď v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky. No a jsou k mání na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak už tu máme na telefonu prvního soutěžícího, tak kdo pak se dovolal do naší soutěže? Dobrý den, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Irena Sokolov.
0: Zdravím vás, tak vy to máte doma, vidíte, paní Ireno?
1: Ano.
0: Ano, tak držím pěstě pro štěstí. Dnes má svátek Valdemar a Valdemar se jmenoval také zpěvák, herec a muzikant Valdemar Matuška, psáno tedy s dvojitým V na začátku. Ale původně se tak nejmenoval a my se vás, paní Ireno, ptáme, jaké bylo rodné jméno zpěváka Matušky. Budete
1: já
0: vědět?
1: Já jsem to kdysi slyšela.
0: No a chcete možnosti? Napovědy. Chcete napovědy, určitě. Ano. Určitě říkáte. Dobře, tak vyberte teda tu správnou odpověď. Vladislav, Vladimír nebo Vlastislav?
1: Vladislav, Vladimír. Jedna z toho. Dáme Vladimír a hotovo, já to nevím.
0: Vladimír, říkáte, to byla ta prostřední varianta, tu si škrtám. Bohužel, není to správně. Je mi to líto, mějte se moc hezky. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: 221, 55, 37, 37. Tak na poprvé se nám nezadařilo. Uvidíme, jak si s touto otázkou poradí další soutěžící. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Jarmila Sokolov.
0: Zdravím vás, tak opět Sokolov tady vede. Tak paní Jarmilo, jaké bylo tedy skutečné jméno zpěváka Matušky?
2: Já budu taky typovat, já to taky nevím. Asi Ačko řeknu.
0: Myslíte tu první variantu?
2: První.
0: Vladislav, ano.
2: Ano, ano.
0: Mm-hmm. A je to tak, skutečně, ano. Máte pravdu, paní Jarmilo, Valdemar Matuška se rodným jménem jmenoval Vladislav Matuška, ale rozhodl se pro jméno Valdemar, protože mu tak od dětství říkávala maminka, přezdívala mu Valdík anebo Valdy. Takže vstupenky na Sokolovský dostavník máte v kapse, jak se říká. Koho,
2: no, děkuju.
0: Koho vezmete sebou?
2: No, asi nějakou kámošku, nebo uvidím ještě.
0: Dobře, hezky si to s kámoškou užijte, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 8:45 a s vámi rádio vašeho kraje. Před námi je pěkný slunečný den, bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 26 do 29 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 21. Vane slabý vítr, postupně to bude mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který k večeru pak zeslábne. Rostylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, jinak budou velmi dobré a biozátěž je mírná na prvním stupni. Hlásí tady mírnou zátěž a ta umožňuje běžný denní režim bez omezení, ale přesto teploty nám dnes porostou a tak nezapomeňte sebe, děti a zvířata chránit před přímým sluncem. Dodržujte pitný režim, chraňte se pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi a opalovacím krémem a rozhodně si užijte dnešní den, jak se patří.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Na tuto sobotu připravila zpěvačka Marie Rotrová svůj velký galakoncert v Lokti v Lokeckém amfiteátru a dost možná, že tam zaspívá i písničku, kterou jsme si právě teď od ní v dobrém ránu poslechli, písničku S tebou. Takže jste-li jejími fanoušky, určitě si nenechte koncert ujít. Za 9 minut bude 9 hodin a dobré ráno vystřídá dobré dopoledne. Dnes spolu s Ivou Kokešovou, tak zůstaňte i nadále spolu s námi. Příjemnou pohodovou středu a krásný den vám všem přeje Jitka Brošková. Naslyšenou. Když je...

Český rozhlas Karlovy Vary vás zve znovu do Stříbrné stopy. Druhá etapa seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Tentokrát startujeme v sobotu 30. května mezi 9. a 11. hodinou v městských sadech v Kraslicích. Na trase je hned několik skalních vyhlídek. Krásenský vrch, Sněžná, Hraběcí skály, Nová Ves i Kočičí skála. Jako vždy si jeden z vás odnese z výletu digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rekonstrukce Krymské ulice v Karlových Varech nabírá zpoždění. Planá u Mariánských lázní nabízí stavební parcely. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovy Vary vybrali firmu na modernizaci části Krymské ulice v městské čtvrti Tuhnice. Postupně opraví chodníky, přilehlou silnici a zelené plochy. Podél ulice vzniknou desítky nových parkovacích míst. Začátek stavby se ale opozdí. Místo letních měsíců začnou úpravy ulice pravděpodobně až na podzim, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
2: Máme v současné době vysoutěženo s částkou něco kolem 16 milionů. Chtěli bychom začít už nyní, ale máme tam jedno odvolání v tuto chvíli, takže musíme nejdřív vypořádat odvolání. Uvidíme, jestli dojde k posunutí zahájení stavby.
0: Planá u Mariánských lázní prodává pozemky určené k bydlení ve směru na Chodovou Planou. Město tam vybuduje inženýrské sítě, komunikace a veřejný prostor. Jak říká starostka Martina Němečková z Hnutí STAN, některé pozemky jsou už prodané.
3: My jsme teď prodali na prvním zastupitelstvu z těch 17-10. Teď v červnu je další zastupitelstvo, takže je pořád 7 volných. Zájem je vidět, že je poměrně veliký. My se snažíme ceny těch pozemků dotovat tak, aby jsme udrželi mladý právě ve městě, nebo je sem popřípadě i nalákali.
0: Ve stejné lokalitě chce město podle zájmu obyvatel vybudovat taky řadové domy určené k družstevnímu bydlení. Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Pomalejší spuštění digitalizace dávek chce proto, že původně plánovaný termín na začátku července není možné dodržet. U předporodní rodičovské počítá s tím, že nastávající matka by si už nemohla výši rodičovské až do 15 000 korun zvolit, ale dostane maximální částku. To má zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Úlomky ukrajinského dronu způsobily požár námořního terminálu v ruském Tuapse. Kyjev v noci vyslal rakety taky na města Taganrog v Rostovské oblasti a krymský Sevastopol. Podle tamních úřadů Ukrajinci na Krymu útočili střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow. Několik ruských obyvatel bylo zraněných. Noční úder poškodil i obytné domy. Ukrajina už se pátým rokem brání ruské invazi. Součástí konfliktu jsou vzdušné útoky obou stran. Kyjev i Moskva popírají, že by záměrně útočili na civilisty. OSN ale potvrdila, že ve válce zemřeli tisíce civilistů, včetně žen a dětí. Jejich drtivou většinu organizace eviduje na ukrajinském území, na které útočí ruská armáda.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 220 mezi Děpoltovicemi a Mezirolím na Karlovarsku se střetlo osobní auto s motorkou. A v Sokolově na křižovatce ulic Vítězná a Spartakiádní havarovala dvě osobní auta. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Nehoda je s únikem paliva.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je středa 27. května, naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po deváté. Přestože se Josefu Gabčíkovi zasekl v libeňské zatáčce v Praze samopal, Reinharda Heydricha nakonec zabila střepina z bomby, kterou hodil Jan Kubiš. Od hrdinného útoku na zastupujícího říšského protektora dnes uplynulo 84 let a my si ho připomeneme už za chviličku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Přejeme pěkné dopoledne, za minutku bude 9:45. Přesně před 84 lety dva hrdinové Josef Gabčík a Jan Kubiš zaútočili na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když nešlo všechno podle plánů, podařilo se jim takzvaného Hitlerova kata smrtelně zranit. Gabčík i Kubiš pak spolu se svými kamarády spolubojovníky padli při obraně v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje.
1: Přesuňme se do dopoledních hodin 27. května 1942 do pražské Libně. Na křižovatce dnešních ulic Zenklova a v Holešovičkách tehdy čekali v civilu dva parašutisté, Jan Kubiš a Josef Gabčík, kteří předtím jako výsadek antropoid se skočili do protektorátu. Z Panenských Břežan od Kobylis se v 10:30 blížil neopancéřovaný kabriolet a na sedadle spolujezdce trůnil Reinhard Heydrich.
2: V takové prudké zatáčce, kde to jeho auto muselo zpomalit, na něj Gabčík s Kubišem zaútočili. To prioritní zbraní měla být bomba, kterou obsluhoval Jan Kubiš. Jendovi Kubiše se podařilo auto zasáhnout a Josef Gabčík bohužel jeho zbraň selhala. Víme, že to bylo s příčením náboje, který nebyl posunutý vlastně ze zásobníku do nábojové komory.
1: Popisuje vojenský historik Eduard Stehlík. Bomba vybuchla a Heydricha smrtelně zranila. V 60. letech na to vzpomínala paní Marie Knorová, svědkyně události, která zrovna byla v projíždějící tramvaji číslo 3.
3: Hned to vlítlo čalounění, blatník to utrhlo, disk to utrhlo. Heydrich ze strany vytáhl pistol a chtěl s ní střelit, jenomže ruka mu klesla, z ruky mu krvácelo i obličej mu tomu taky tekla krev.
1: Heydricha pak zraněného odvezli do nemocnice. Kubiš s Gabčíkem z místa utekli a podařilo se jim ukrýt. Útok záhy odsoudila protektorátní vláda. Asi nejhlasitěji při několika veřejných projevech kolaborant a tehdejší ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec.
4: Vláda Čech a Moravy tentokrát zasáhne velmi ostře, aby čest českého národa obhájila přes zraky velkoněmecké říše.
1: Heydrich na následky útoku zemřel 4. června v nemocnici a nacisti spustili teror. Během takzvané druhé Heydrichiády nacisté vyhladili Lidice a Ležáky a zavraždili několik tisíc Čechů. Jména popravených každý den hlásili rozhlasem.
5: Erstens, Chochola Karel, Dr. Ing, zweitens, Červenka, Antonín.
1: Ke Gabčíkovi s Kubišem gestapo nakonec dovedl další výsadkář Karel Čurda. Parašutisti se skrývali v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v pražské Reslově ulici. Po boji s gestapem a jednotkami SS zemřeli 18. června. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, za 10 minut bude půl desáté.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili Vladimíra Menčíka a vyprávět bude o návštěvě Vídně.
2: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všechno bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. Jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam a to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis Šene kace puci muci. Prostě takový, no po tím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky. Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to lepší vidět. Napřed výdavý věděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si říkal, no, to už mám co dělat. A v Líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokud jezdíte po dálnici D5, už jste si toho také určitě všimli. Sjezdy a nájezdy na dálnici stále víc připomínají parkoviště kamionů. Na vině je nedostatek parkovacích míst pro nákladní dopravu na dálnici nebo její blízkosti. Víc vám řekneme za 10 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni se koná absolventský koncert Základní umělecké školy Sokolovská Plzeň. Začíná se v 17 hodin. V kině Čakan v Domažlicích dneska promítají film Říkají mi Lars v hlavní roli s Martinem Hoffmanem. Začátek je v 8 hodin večer. Dramacentrum Johan zve do plzeňské scény Moving Station na akci s názvem Den DC. K vidění budou autorské inscenace a projekty vznikající v dramatických kurzech pro děti, dospívající a dospělé. Den DC nabídne během odpoledne a večera přehlídku autorského divadla, improvizace i současných témat. Program zahájí v 15 hodin skupina Malá parta s poetickým příběhem Až jednou přiletěla. Ve Staré synagoze v Plzni se koná od 19 hodin koncert Fascinující svět hudby klavírní duo. Na koncertu účinkují Tomáš Hostýnek a Petr Novák. Plzeňské divadlo Pluto uvede inscenaci Šílený prachy a neb prachy? Prachy. Hrát se začne v 19 hodin. Jak být stále mlád, napoví nejen název, ale i samotné rehabilitační cvičení pro seniory s fyzioterapeutkou Soňou Škábovou v městské knihovně Chodov. Začátek je v 9 hodin. Galerie výtvarného umění má od 17 hodin na programu neobvyklou přednášku Daniela Wernera na téma Popel popelu aneb architektura krematorií. Autor například představí zajímavé stavby, které jsou spojené se vznikem Československa a ve své době byly opravdu velmi moderní. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu. Tady je rádio vašeho kraje a za 2 minuty bude 9:30.

Na dálniční síti České republiky chybí podle Nejvyššího kontrolního úřadu téměř 2000 parkovacích míst pro nákladní auta. A vidí to denně snad každý řidič i na dálnici D5 v podobě kamiony přeplněných odpočívadel, ale i sjezdů a nájezdů. Odstavené kamiony stojí třeba na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku. Právě v jeho blízkosti ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu nové odpočívky, která ale nezačne dřív než za několik

0: let.
1: Parkovací místa pro kamiony přibývají pomaleji než nákladní doprava. Svoje zkušenosti má i řidič kamionu Radek.
2: Parkovacích míst je hrozně málo.
3: Teď se nedávno otevřelo 100 míst směrem do Německa na Rozvadově.
2: Kdyby se otevřelo 1000 míst, 100 nic neznamená.
1: Podle policie smějí kamiony stát jen na místech k tomu vyhrazených.
4: Problém nesprávně parkujících kamionů, jak už na samotných odpočívkách, nájezdech, sjezdech i samotném tělese dálnice, řešíme téměř každý den.
1: Říká Eva Červenková z Krajského ředitelství policie České republiky v Plzni.
4: Vždy se snažíme zachovat průjezdnost. Policisté řeší zjištěné přestupky v souladu se zákonem.
1: Řidiči kamionů jsou na pokuty za špatné parkování zvyklí i ze zahraničí. Vadí jim ale striktní přístup k dodržování zákonných přestávek.
2: Já tu pauzu musím udělat. Já musím kolikrát před tu přestávku o hodinu. A od policie tvrzení nějaký, že máme začít hledat dřív. Kde?
1: Ředitelství silnic a dálnic podle svého mluvčího Jana Rýdla usilovně hledá vhodné lokality pro nové odpočívky. Často se ale setkává s odporem obyvatel blízkých obcí nebo majitelů pozemků, třeba v podobě petic. Nejdál je na dálnici D5 příprava odpočívky před 50. kilometrem směrem na Rozvadov u Mýta na Rokycansku.
5: Výstavba bude realizována přibližně v roce 2035.
1: Ani tady se ale projednání studie nové odpočívky podle nezávislého starosty Mýta Františka Končela neobešlo bez námitek místních.
6: Že by to probíhalo v klidu, to se říct nedá. Připomínky samozřejmě byly, že je to blízko k zástavbě.
1: Nová odpočívka u Mýta počítá s 80 stáními pro kamiony.
6: Kamiony opravdu nemají kde stavět, těch odpočívek je opravdu málo.
1: Dodává starosta Končel, kterého podobně jako obce poblíž sjezdů a nájezdů na dálnici D5 trápí nepořádek kolem sjezdu z dálnice. To ředitelství silnic a dálnic řeší alespoň rozvozem odpadkových pytlů na nejexponovanější místa.
5: Abychom alespoň částečně snížili množství povalujících se odpadků, bývají na některých sjezdech pytle na odpad k jeho odložení.
1: Ředitelství silnic a dálnic v současné době dokončuje 100 parkovacích míst na Rozvadově směrem do Německa. V opačném směru by mělo vzniknout na 200 nových míst nejpozději na podzim letošního roku. Z Mýta na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Skupinu Brontosauři už za pár vteřin vystřídá Vladimír Myšík a pak vám nabídneme kalendárium. Připomeneme si třeba českého krále Vladislava Jagellonského a také jeden rekordní let v balónu. Posloucháte středeční program Rádia vašeho kraje. Máme minutu po 3:15 a přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 27. května. Svátek má velký vládce. Nositelé starogermánského jména Valdemar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vladislav Jagellonský byl českým králem, zvolen na sněmu v Kutné Hoře v roce 1471, to je 555 let. Přijal jméno Vladislav II. O den později se nechal v Jihlavě korunovat českým králem i jeho soupeř Matyáš Korvín. Švýcarský fyzik August Picard a jeho asistent Paul Kipfer vystoupali v německém Augsburgu přesně před 95 lety v roce 1931 v balónu do výšky 15 785 metrů a jako první lidé se ocitli ve stratosféře, i když ne zrovna plánovaně a dobrovolně. Balón se utrhl z lana a nekontrolovaně stoupal. Klesat začal až při západu slunce. Vyčerpaní vědci přistáli na ledovci v Rakousku. Dnes je významný den v našem kalendáři. Den národního vzdoru. Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš podle rozkazu československé exilové vlády zaútočili přesně před 84 lety v roce 1942 v Praze Holešovičkách na projíždějící otevřený Mercedes zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacistický tyran byl během útoku zraněn. Zemřel až na otravu krve ze střepiny 4. června v nemocnici na Bulovce. Roman Šebrle jako první desetibojař historie překonal hranici 9000 bodů přesně před 25 lety v rakouském Gecisu. 55 má dneska třeba démonický mnich Silas ze Šifry mistra Leonarda, britský herec Paul Bettany. 50 má fotbalista, člen klubu ligových kanonýrů, benešovský rodák Jiří Steiner. A já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj rozdělí mezi 28 organizací milion korun na podporu ekologické výchovy dětí. Mostek v Doubravě u Aše je ve špatném stavu, město ho opraví. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj podpoří ekologickou výchovu dětí. Mezi 28 organizací rozdělí 1 milion korun. Dotace jsou určené na vzdělávání dětí v oblasti vztahu k přírodě nebo pořádání příměstských táborů, pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Dotace podpoří projekty zaměřené na vztah dětí k přírodě i provoz ekocenter v Chodově, Stadově a Kinčperku nad Ohří nebo lesní mateřské školy v Chebu. Finance zamíří také na dlouhodobě fungující projekty, jako jsou environmentální besedy a vycházky na Horním hradě, skautské programy v Lokti a v Karlových Varech.
0: Více než milion korun kraj rozdělí taky mezi záchranné stanice zvířat nebo botanické zahrady. Město Aš opraví mostek v osadě Doubrava. Je v havarijním stavu, potvrdila to odborná prohlídka. Radnice vypíše výběrové řízení na dodavatele stavby. Za práce město zaplatí asi 20 milionů korun. Jak uvedlo vedení Aše na webových stránkách, projekt předpokládá nejen nový mostek o délce 7 metrů a opravu jezu, ale taky úpravy a zpevnění břehu i dna potoka pod mostkem. Práce by měly začít letos a skončit na podzim příštího roku. Senát začne projednávat novelu, která má posílit ochranu dětí před domácím násilím při rozhodování soudu o svěření do péče. Úpravy občanského zákoníku navrhuje skupina senátorů. Opatrovnické soudy by podle předkladatelů neměly automaticky předpokládat, že péče obou rodičů je vždy v nejlepším zájmu dítěte, vysvětluje senátorka z klubu ODS a TOP 09 Hana Kordová-Marvanová.
3: Je mnoho dětí, které v rámci řízení u soudu nebo v důsledku řízení u soudu jsou svěřovány i do rodin, kde je domácí násilí, kde rodiče spáchají třeba sexuální násilí nebo jsou závislí na návykových látkách, prostě do vysoce rizikových rodin.
0: Třeba soudce Pavel Kotrady ze spolku rodině právních a opatrovnických soudců upozorňuje, že soudy už teď posuzují nejlepší zájmy dítěte důkladně. Novela podle něj oproti stávajícímu stavu nemusí přinést žádné pozitivní změny. Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině milion kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila českému rozhlasu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 miliony kusů munice. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže.
1: Sport. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Až je na křižovatce ulic Jateční a Selbská nedaleko železničního přejezdu bourala dvě vozidla. Na silnici 220 u Mezirolí na Karlovarsku ve směru na Nejdek havarovalo osobní auto s motorkou. A počítejte se zdržením na silnici 212 u Lázní Kinžvart na Chebsku. Pro poruchu je tam odstavené nákladní auto. Místo je neprůjezdné pro těžká vozidla.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Obyvatelé Kinžperku nad Ohří mají opět lékárnu. Vznikla v prostorách bývalé masny ve školní ulici. Úpravy prostor financovalo město ze svého rozpočtu. Za lékárnu jsou obyvatelé rádi, protože nemusí pro léky dojíždět. Reportáž uslyšíte před 10:45 a už za pár minut setkání s našimi dnešními dopoledními hosty.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.
5: Jsi ty jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Posloucháte náš středeční dopolední program, máme 11 minut po 10. hodině. Do vysílání jsme dnes pozvali paní Andreu Gregorovou, vedoucí oddělení prevence kriminality magistrátu města Plzně. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A také paní Hanu Kroftovou, koordinátorku prevence z krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
0: Bavit se budeme o dvou, řekněme, důležitých dnech. Tím prvním dnem je Mezinárodní den dětí a potom také Plzeňský den proti vloupání. Obojímu bude věnována sobota 6. června v plzeňském Škodalandu. My vám o tom dni řekneme s našimi dnešními hosty všechny podrobnosti, které stihneme, ale přesto bych ráda začala vloupáním obecně. Paní Kroftová, jaké máte statistiky z poslední doby? Jak se to zlodějům daří?
2: Tak bohužel jsou stále úspěšný. Pokud se podíváme na nějaká čísla, tak v loňském roce pro představu jsme v našem kraji, v Plzeňském kraji, evidovali 9244 trestných činů. A z toho více jak polovina tvoří majetková trestná činnost. Krádeže vloupáním pak jsme evidovali ve více jak 1600 případech. Patří do toho vloupání nejen do objektů, jako je rodinný dům, víkendová chata, ale také třeba do vozidel nebo do obchodů.
0: Je ten Plzeňský den proti vloupání speciálně situován do tohoto času, kdy začínají prázdniny a dovolené a lidé opouštějí svoje domy a byty? Je to tak, vidíte?
2: Přesně tak. My se v rámci prevence zabezpečení věnujeme celoročně, a to k široké cílové skupině, ale v souvislosti s přicházejícím letním obdobím, kdy přicházejí dovolené, tak toto téma je klíčové.
0: Existují nějaké chyby, které majitelé rodinných domů a bytů stále dokola opakují a těm zlodějům nahrávají?
2: Tak pachatelé zpravidla do toho objektu vniknou přes vstupní dveře, přes okna nebo balkonová okna, která jsou nezabezpečená. A to jsou ty chyby majitelů, protože opravdu pokud opouštíme objekt, ať už jdeme na krátkou nebo dobu, když odjíždíme na dovolenou, tak by to zabezpečení měli bychom na to dbát ještě větší zřetel, tak opravdu dělají chybu, že prostě nechají ať už otevřenou ventilaci nebo takzvanou mikroventilaci, dveře neuzamkneme, takže začíná to u těch základních pravidel.
0: Mají zloději nějaké takové typické znaky, podle kterých poznají, že ten dům a byt je opuštěný a že tam můžou páchat trestnou činnost?
2: Tak v dnešní době jako první bych řekla sociální sítě, když někdo odjede na dovolenou a na sociálních sítí aktuálně zveřejňuje, že někde v zahraničí, tak to úplně není šťastné, to je asi to první pravidlo, na které upozorňujeme. Pak my říkáme mít dobré třeba vztahy i si sousedy, aby občas nám objekt zkontrolovali, vybírali schránky, je dobré mít venkovní osvětlení na pohybové senzory, je dobré mít odolné okenní zámky, vnitřní osvětlení na spínač, na časový spínač, to jsou všechno pravidla, která by měla nějakým způsobem toho pachatele také odradit.
0: Já jsem ráda, že jste narazila na ty technologické vymoženosti, které jdou pořád dopředu. Paní Gregorová, vy na tom dni, který se koná 6. června, budete tyhle ty věci také prezentovat. Vidíte, co se tam
1: určitě.
0: Nazvíme?
1: My už vlastně pořádáme ten den proti vloupání, je to vlastně čtvrtý ročník a pravidelně máme přizvaný, spolupracujeme s cechem mechanických a zámkových systémů. Akci také podporuje odbor prevence kriminality ministerstva vnitra a přizýváme pravidelně právě výrobce a vystavovatele. Tam budeme mít vlastně z řad těch výrobců a prodejců zabezpečovací techniky, kteří tam návštěvníkům ukážou nejnovější technologie. Kolegyně tady zmiňovala právě třeba to zabezpečení oken a další věci, takže určitě to všechno tam budou moci návštěvníci vidět, můžou se seznámit, co vše vlastně v rámci toho zabezpečení je možné.
0: Takže myslíte, že jak jde ta technologie dopředu, že to mají zloději přece jenom o trochu složitější?
2: Při dodržování těch pravidel základních, tak by to měli mít, protože opravdu spousta lidí už kombinuje ty mechanické zabezpečení s tím elektronickým, což je fajn.
0: Ještě mi řekněte, jaký je rozdíl v tomto ohledu mezi bytem, rodinným domem a třeba nějakou obyčejnou chatkou někde na kraji lesa nebo u řeky. Dá se tam říci nějaký rozdíl?
2: Tak samozřejmě záleží, na jakém místě to je, kdo jaký má prostředky na to zabezpečení, kdo jaký tomu věnuje nějaký finanční prostředky, ale pokud se podíváme na tu statistiku, tak nejvíce, když srovnáme leden až duben letošní rok v porovnání s loňským rokem, tak máme nárůst u rodinných domů, kdy jsme evidovali 49 vloupání, kdežto ty víkendové chaty tak jsou ve stejném počtu za to období v loňském roce a v letošním roce 29 případů. Do bytu už je to pak mnohem menší, v letošním roce tam evidujeme 11 případů.
0: A já vím, že vy vždycky policisté hlásíte, že ty chaty a chalupy se vykrádají především mimo sezónu. Vykrádají se i v létě?
2: Vykrádají se i v létě, protože ne každý i užívá, ale samozřejmě v tom zimním období zase tam funguje ta prevence, dělají se tam pravidelné kontroly v těchto lokalitách, ale vykrát objekt nám může pachatel kdykoliv. Ať už ve dne, tak v noci.
0: Našimi dnešními hosty jsou Andrea Gregorová a Hana Kroftová. Za chviličku pokračujeme.

0: Dneska dopoledne si povídáme s Andreou Gregorovou, vedoucí oddělení prevence kriminality magistrátu města Plzně, a Hanou Kroftovou, koordinátorkou prevence z krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Teď už se trochu posuneme v čase a dostaneme se do soboty 6. června, kdy se v plzeňském Škodalandu koná dětský den s vězeňskou službou a policií. Takhle je to nazváno a vy nám určitě, paní Gregorová, teď řeknete všechny podrobnosti, jak to bude vypadat.
1: Určitě jsem ráda, že jste zmínila ty hlavní organizátory, protože my jsme vlastně v letošním roce spojili síly právě s policií a s vězeňskou službou a zařadili jsme tam i ten náš den proti vloupání, čili ta akce bude teda opravdu pestrá, ale tu akci podporují řada dalších subjektů, který tady teď nebudu zmiňovat, ale jedná se skutečně o velký den, nejenom pro děti. Děti si tam budou moct užít samozřejmě spoustu zábavy, primárně je to dětský den v rámci dětského dne. Takže pro děti je tam připraven skákací hrady, budou si moci vyzkoušet airsoftovou střelnici, budou pro ně připraveny motorové čluny na Borské přehradě, dále tam bude vystoupení Bobík a jeho kamarádi pro ty nejmenší, co bude určitě zajímat nejen děti, ale i dospělé, tak jsou připraveny statické a dynamické ukázky policie a vězeňské služby, samozřejmě tam bude ukázka vozidel, techniky, výzbroje a také, co je velice poutavé pro všechny, služební kinologie, ukázka služební kinologie. Co je ale největší lákadlo, i když nemůžeme úplně stoprocentně potvrdit, tak je možný přílet policejního vrtulníku. Ale tam samozřejmě záleží ještě na okolnostech, kdyby byl nějaký případ a tak, ale připraveno to je organizátory, takže to si myslím, že je vždycky velice lákavé. A my máme připraveny ještě v rámci toho dne proti vloupání pro ty nejmenší, protože rodiče se budou věnovat právě, jak už jsme tady zmiňovali, té problematice zabezpečení těch svých objektů a budou si moci u nás ve stánku Bezpečná Plzeň vyplnit dotazníček, aby si trošku zrevidovali, co vlastně mají zabezpečený, nemají na co dát důraz. A mezi tím děti si budou moci projít stezku detektivem na jeden den. Je to zábavná stezka, kde se vlastně stanou na chvilku detektivy, budou na jednotlivých stanovištích se věnovat různým případům, budou řešit, třeba budou odhalovat stopy pachatele, budou muset rozluštit nějakou šifru, takže to bude určitě, si myslím, pro ty děti zajímavé. A potom, jak od organizátorů, tak i my máme připraveny za soutěže různé ceny pro děti a rodiče, tedy pokud vyplní nám dotazník ohledně zabezpečení, tak budou potom moci ještě hrát o cenu a všichni vlastně, jak už jsem zmiňovala tady ty vystavovatele a prodejce za bezpečovací techniky, tak dají nějaké drobné dárky, včetně teda nás jako za město, a budeme losovat potom ke konci akce 5 výherců a můžou si teda i odnést nějaký dáreček. Ještě bych teda dala důraz na to, že to jsme neřekli, akce se teda koná. Zahájení je v 11 hodin a ukončení je v 17 hodin, takže je tam opravdu prostor velký časový a užijou si tam všichni spoustu zábavy.
0: Myslím, že ta nabídka je velmi pestrá. Říkala jste, kdo všechno se tam bude prezentovat, jak se bude prezentovat vězeňská služba. To by mě zajímalo.
1: Tak vězeňská služba samozřejmě také má nějakou techniku, že jo, výstroj, výzbroj, takže to jsou vlastně ta ukázka hlavně té techniky. Myslím, že kolega organizátor právě za vězeňskou službu tak zmiňoval, že by měl být přistaven i vězeňský autobus. Takže to jsou vlastně všechno takové techniky a vlastně věci, se kterými se běžně, že jo, jako společnost nesetkává. Takže určitě si myslím, že to bude velmi zajímavý pro všechny.
0: Tak já ještě jednou shrnu, že se ten den koná 6. června, vstup je zdarma.
1: Vstup je samozřejmě zdarma.
0: Potřebujete hezké počasí.
1: To hlavně.
0: Aby mohl přistát ten vrtulník. A za chviličku budeme pokračovat v našem rozhovoru s Andreou Gregorovou a Hanou Kroftovou.

0: Andrea Gregorová a Hana Kroftová ještě chvíli zůstávají našimi hosty. My jsme před chviličkou mluvili o příjemných věcech, které se budou konat ve Škodalandu 6. června, ale teď se vraťme zase na chvíli k těm nepříjemným. Paní Kroftová, pojďme ještě jednou shrnout ty nejzásadnější věci, které by lidé měli dodržovat, když opouští svůj dům a pravděpodobně ne jenom třeba na 8 hodin, když jdou do práce, ale i samozřejmě na to dlouhodobější odloučení, když jedou na dovolenou.
1: Přesně tak, ty pravidla platí jak při odchodu, tak při odjezdu například na dovolenou. Určitě, jak už bylo zmíněno, neupozorňovat na sociálních sítích, že jsme mimo a ještě k tomu třeba v zahraničí. Při odchodu vždycky uzavřít okna a opravdu na ventilaci i mikroventilaci a všechny vstupy uzamknout. Ideálně je kombinovat mechanické zabezpečení, ať už jsou to bezpečnostní zámky, bezpečnostní dveře s prvky elektronického zabezpečení a vhodné je domluvit se sousedy na kontrolu toho objektu. A určitě to pravidlo platí zvláště při tom odjezdu na tu dovolenou, jak jsme říkali, a u těch nemovitostí, když jsme mluvili třeba i u vloupání do vozidel, protože u vloupání do toho domu je třeba si uvědomit, že pro toho poškozeného není největší problém ta škoda způsobená, ale to, že nám někdo vnikl do našeho obydlí, tam, kde se máme cítit v bezpečí, a to je ten největší problém.
0: Taky jste vy, policisté, říkali nenechávat na zahradě někde opřený o barák dlouhý žebřík.
1: Přesně,
0: to je taky lákadlo.
1: Přesně tak, i to se někdy bohužel stává tím, že ten pachatel, že se mu to usnadní tomu pachateli, ta cesta.
0: Tak a teď, když už na to vloupání dojde, vrátíme se třeba večer z práce a nebo z nějakého víkendového pobytu či dovolené a zjistíme, že jsme doma měli nezvané hosty. Jak se máme zachovat, jaké jsou v tomto ohledu zásady?
1: Tak pokud už se nám stane takováto nepříjemná věc a zjistíme to hned u vstupu u vchodových dveří,

0: 2. června, dětský den s vězeňskou službou a policií. Možná, že bychom měli zmínit, že to zdaleka není jediná akce, na kterou policie a město spolupracuje. Víte.
1: Určitě, my s policií České republiky spolupracujeme dlouhodobě a musím říct, že už za sebou máme spoustu zdařilých, zajímavých preventivních akcí. Teď třeba v poslední době jsme dělali seminář společně s projektem e-bezpečí. Bylo to vlastně na rizika v online prostředí pro dospělé. A protože kolegyně ještě bude potom zmiňovat tuhletu problematiku, protože to je skutečně v dnešní době velice vážná problematika, různé ty internetové podvody, a určitě budeme chtít v tomto i nějak pokračovat. Chtěli bychom teda edukovat širší veřejnost, aby se dozvěděla co nejvíce informací o tomto. No.
0: Paní Kroftová, ta kyberkriminalita nám taky narůstá do obludných rozměrů. Mě skoro, mám z toho víc husí kůže než z vloupání do bytu, vidíte.
2: To každopádně, ty škody jsou tam obrovský, jenom při představě v našem kraji ta způsobená škoda u té majetkové trestní činnosti byla v loňském roce více jak 469 milionů a z toho u té kyberproblematiky tak více jak 132 milionů korun. Ta kyberkriminalita je jedna z nejzávažnějších hrozeb současnosti a v online podvody, které patří do té kyberkriminality, tak nám tvoří už 3/4 celkový té kriminality. Musíme i pracovat, že tam je obrovská míra latence, případy, o kterých se nedozvíme, které nám nejsou nahlášeny, ať už z důvodu, že se ty lidi stydí třeba, ale těch případů určitě bude mnohem více. Nás v našem kraji v současné době trápí legendy, ať už jsou to falešní bankéři, ke kterým se připojili falešní policisté, kteří zavolají té své potenciální oběti a přesvědčí, že její účet byl napadený a že má peníze převést na jiný účet, bezpečný, údajně bezpečný, nebo má peníze vybrat, předat je neznámé osobě, nějakému kurýrovi, a bohužel ti pachatelé jsou stále úspěšní. My jsme proto v rámci republiky, je vytvořený nový projekt, který běží 2. týdnem, jmenuje se 3Z, Zastav, zavěs a zkontroluj. A tím chceme apelovat, aby opravdu ti lidé nepodléhali tomu pocitu naléhavosti, aby se zastavili, zavěsili, zkontrolovali, aby se nenechali vtáhnout do té paniky, protože s tím pachatelé pracují. Oni ty svý oběti mají na telefonátu mnohdy několik hodin. Připomínáme jim základní pravidlo, že policie ani banka nikdy takto postupovat nebude, a vždycky, aby si své informace ověřovali u banky.
0: Možná, že kyberkriminalita by byla tématem ještě na několik dalších desítek minut, takže ji třeba budeme věnovat v budoucnu další rozhovor. Teď už náš čas vypršel, takže já znovu opakuji, že všechny zveme na dětský den s vězeňskou službou a policií 6. června do Škodalendu. Pozvat nás přišli Andrea Gregorová, vedoucí oddělení prevence kriminality magistrátu města Plzně, a paní Hana Kroftová, koordinátorka prevence z krajského ředitelství policie Plzně. Plzeňského kraje. Moc díky, že jste tady byli. Mějte se krásně, ať se akce vydaří, a nikdy naslyšenou.
2: Děkujeme. Mějte se hezky. Naschledanou.

0: Tady je rádio vašeho kraje, máme 8 minut po půl jedenácté. Místo chladících boxů, regály s léky. V prostorách nákupního centra v Kinšperku nad Ohří je nová lékárna. Její vybudování trvalo radnici 3 roky, a to proto, že úpravy prostor nebyly jednoduché. Ve městě kdysi lékárna fungovala, její provozovatel ale odešel do penze a lidé si tak pro léky museli dojíždět do vzdálenějších míst. Teď jim to odpadlo a jsou za to rádi.
1: V celku nepotřebuji rozpis, protože všechno
2: po ráno.
3: Paní Aleno, brala jste poměrně dost léku. Znamená to, že jste pro ně musela někam jezdit, když ta lékárna tady nefungovala?
1: Já jsem obvykle nejela, já jsem někoho vždycky zdivočila. Vždycky jsem řekla, ať teda mi to vyzvednou. Naštěstí mám dost příbuzných, kteří byli schopni to teda vyzvednout.
3: Ale teď vám to odpadlo a chodíte si sama?
1: To je úplně tak, jak by to mělo být. No, zase tak malinký městečko nejsme, aby jsme tu fakt neměli už nic. No, spokojenost, to víte, že jo.
4: No, je to báječný. Já nemusím nikam jezdit.
3: Říká paní Jiřina z Kinšperku nad Ohří, to znamená, že lékárnu jste postrádala.
4: Jo, musela jsem to vždycky předělávat nevěstě na telefon, aby mi to vozila ona z Chebu, jo. A takhle je to lepší, já se proto dojdu a mám klid. A nemusíte rozčilovat.
5: Tady mám recept.
3: Josef Vodička, lékárník tady v Kinšperku nad Ohří. Chodí hodně lidí, jak to vnímáte?
6: Chodí hodně lidí, je to zajímavý a jsem mile překvapen.
3: Jde vidět, že ta lékárna tady chyběla. Říkají vám to právě lidé, kteří sem přijdou, že jsou rádi, že fungujete, že nemusí dojíždět a že si ty léky vyzvednou tady anebo tady zakoupí také?
6: Každý druhý nám i děkuje, že jsme tady.
3: Takže je to příjemné.
6: Všichni jsou nadšení.
3: Nezávislý starosta Kinšperku nad Ohří Marek Matoušek, stojíme v nových prostorách nové lékárny. Pane starosto, jak dlouho to trvalo, než ta lékárna tady vznikla?
7: Městu a samozřejmě ve spolupráci s provozovatelem lékáren Bonaté to trvalo celé 3 roky. Nebylo to zcela jednoduché, ta investice byla velmi nákladná, protože předtím to byly prostory bývalé masny a uzenin. Takže když si dokážete představit, že to je od vybourání chladírenského zařízení, výměny výloh, všechno je protipožární a zároveň lékárna má specifikum, že hygienické normy a samozřejmě dohled Státního ústavu pro kontrolu léčiv je velmi náročný a drahý, takže to byly ty důvody, proč to trvalo 3 roky.
3: Věděli jste od začátku, že ji zkusíte vybudovat tady v tom místě?
7: Provozovateli jsem nabídl 3 možné prostory. On si vybral právě tento, z toho důvodu je to centrum města, je tady velké parkoviště, zároveň kousek od lékárny je i autobusová zastávka, tak z toho důvodu si to i vybral, protože je to centrum dění a je to i mezi lékařskou péčí, dá se říct, taky střed cesty.
3: Za přípravy prostor nové lékárny zaplatilo město necelých 6 milionů korun. Z Kinšperku nad Ohří Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Do 11. hodiny pro vás máme ještě jedno zajímavé téma. Vědci v terénu testují novou vakcínu proti obávané Aujeskyho chorobě. Tu přenášejí divoká prasata a je smrtelná pro savce, zejména psy. Na vakcínu proti téhle nemoci čekají myslivci i veterináři desítky let. Za chviličku se dozvíte podrobnosti.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám krásné středeční dopoledne. 11 minut zbývá do 11. hodiny. V laboratořích terezínské firmy Dintec vznikla vakcína proti obávané aujeského chorobě. Nyní se testuje v terénu. Přenáší ji divoká prasata a pro většinu savců, kromě člověka, je smrtelná. Podle veterinární zprávy Ústeckého kraje se ročně od divočáků nakazí a následně zemře několik psů, hlavně pracovních. Myslivci tak uvedení vakcíny na trh nedočkavě vyhlíží.
1: Hlásí, Gita hlásí.
2: Dvouletá Gita hlásí, že našla kořist. A myslivec Jakub Jehlička s ní takhle cvičí, aby prošli zkouškami.
3: To je bavorský barvář. Jsou specialisti na dosled zvěře poraněný.
2: Tak když vyhledává tu poraněnou zvěř, tak u ní je na snadě, že přijde do kontaktu s krví zvířete. Když to řeknu v uvozovkách, vhodný adept na chycení aujeského choroby.
3: Je to strašák všech vůdců psů.
2: Říká Jehlička. Se zájmem sleduje zprávy o vývoji vakcíny proti téhle prosavce smrtelné nemoci.
3: Až to bude, tak to bude super věc. Že?
2: Výzkumu a výrobě očkovací látky se věnuje terezínská firma Dintec už 10 let. Má za sebou testování v laboratorních podmínkách a letos postoupil vývoj do další fáze.
4: Nyní jsme ve fázi, kdy zkoušíme v terénu, v ordinacích, na klinikách.
2: Upřesňuje Daniel Zeller, vedoucí testovacího zařízení, s tím, že do studie se zapojila asi 100 psů prostřednictvím 3 veterinárních ordinací.
4: To trvá ještě něco přes rok, potom budeme samozřejmě shromažďovat nějaká data, výsledky, údaje zpracovávat a snaha je co nejdříve předložit dokumentaci příslušnou k registraci vakcíny.
2: Vakcína je dvousložková, jedna se aplikuje na sliznici, tedy do čenichu a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku. Výzkumníci už mají první signály, že testování jde víc než dobře.
4: Máme teďka z poslední doby zajímavý případ, kdy opravdu jsme pravděpodobně pejska zachránili vakcinací, protože přišel do kontaktu s prasetem, které bylo později zastřeleno, vyšetřeno pozitivní a pes měl příznaky, což už vždycky je konec.
2: Lovecký pes Marko z Orlických hor útok viru přežil a je v pořádku, což je vlastně malý zázrak. Doteď znamenalo nakažení aujeského chorobou jistou smrt, jak říká Lenka Hanušová z krajské veterinární správy Ústeckého kraje.
5: Svědí to toho psa takovým způsobem, že je schopen si rozškrábat tělo do krve. Jsou tak zoufalí, že si dokážou třeba nohu usnout.
2: Pes v bolestech umírá, nebo je potřeba ho nechat uspat. Podle Daniela Zellera by mohla být vakcína na trhu zhruba za 3 roky. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Za rekonstrukci ulice U Koupaliště zaplatí Chodov přibližně 13 milionů korun. Karlovarský kraj přispěje na vydání třetí knihy projektu Pohádky pro lepší začátky. Novým náčelníkem generálního štábu se může stát Miroslav Hlaváč. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chodově začala stavební firma s opravou další silnice. Tentokrát se práce týkají ulice U Koupaliště. Radnice za ně zaplatí asi 13 milionů korun. Hotovo by mělo být v září. Jak říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní, rekonstrukce už byla nutná, protože silnice byla ve špatném stavu.
2: Největší výzvou téhle rekonstrukce bylo, protože to je jednosměrka, abychom nezavírali parkoviště, které tam je, takže součástí té stavby je etapizace, kdy zavíráme po čtvrtinách tu ulici tak, aby vždy v tom sídlišti se dalo projet a vždy se dalo najít parkovací místo.
1: Karlovarský kraj podpoří vznik třetí knihy Pohádky pro lepší začátky. Příběhy pomůžou dětem z mateřských a základních škol v regionu lépe zvládat strach, vztahy i tlak dnešní doby. Podle krajské radní Hany Žákové z Hnutí ANO schválila rada kraje na realizaci projektu individuální dotaci ve výši 400 tisíc korun. Autorem knihy je spisovatel Petr Březina a za projektem stojí spolek Čtení děti změní. Součástí budou taky pracovní listy pro školy, audioverze pohádek namluvená herci z divadla Pod Palmovkou, hudební motivy a další metodické materiály využitelné při výuce. Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci už projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit v spojenecké závazky.
3: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
1: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Španělská policie prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Vyšetřuje její možné nezákonné financování. Informoval o tom španělský server El País. Vzhledem k citlivosti celého případu policie neposkytla žádné podrobnosti. Strana premiéra Pedra Sancheze má za sebou několik korupčních skandálů, včetně různých vyšetřování klíčových spojenců a rodinných příslušníků. Ve Španělsku se pořádají protesty, které volají po Sanchezově rezignaci.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane mírný severozápadní až severní vítr, který bude k večeru slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici číslo 6 v Karlových Varech na sjezdu do Staré Role nedaleko Kauflandu komplikuje provoz nehoda dvou osobních aut. Počítejte se zdržením na silnici 212 u lázní Kinžvart na Chebsku. Pro poruchu je tam odstavené nákladní auto. Místo je neprůjezdné pro těžká vozidla. A v Aši na křižovatce ulic Jateční a Selbská nedaleko železničního přejezdu bourala dvě vozidla.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Nejnovější zprávy rádia vašeho kraje skončily 4 minuty po 11. Už pro vás chystáme Hanu Zagorovou a také Pavla Bobka a potom uslyšíte Fousků svět. Ten nejnovější příspěvek Josefa Fouska se jmenuje Unáhlená slova. Počkejte si na něj.

0: Fouskův svět.
1: Unáhlená slova. Žádná doba nebyla dokonalá, ale přesto hledáme viníky svých špatných nálad. Jsme-li rozezleni, jsou naše věty unáhlené, cítíme nedůvěru i k lidem, kteří nám někdy nic neučinili, jen proto, že jsou nám nesympatičtí. Se stářím, jakoby hořkosti přibývalo. Nemám právo kárat kohokoli, ale občas ze mne promluví únava veterána. Nechci skrývat, že mne trápí neodvratnost našeho trvání. Věřím, že v každém z nás je kousek dobra a touha po šťastném životě. Je smutné, když nemá člověk koho obejmout a komu si postěžovat. Občas se domnívám, že jsem pánem svých myšlenek. Komerční svět nápověd, reklam, mediální informací mne vede, určuje, co je správné, co je špatné. Jsem zavalen zprávami, které jsou často poplatné tomu, komu přispívají k zisku. Jsem ovečka na okousané louce, stále stejná tráva. Z přemíry informací mám hlavu k prasknutí. Co se to děje se světem, s Evropou? Už nevíme, kdo s kým válčí, kdo je v právu, kdo lže, kdo brání svou vlast, kdo ji zrazuje. Svět je kotel vody vřící. Moje stařecká sentimentalita mě nalhává, že všechno, co bylo, bylo lepší, než je naše současnost. Na louce života na bodláky zapomínáme. Vzpomínáme jen na louku jarního kvíti. Řídím se svým rozumem. Nepotřebuji nápovědu, říkáme. Ta věta není pravdivá. Ať chceme, či nechceme, jsme všichni interprety cizích myšlenek. Nikdy se asi nedozvíme, jak bychom jednali, kdybychom měli myšlenky opravdu vlastní. Snažím se najít v záplavě informací jen ty, které jsou moudré, a směřují se s pravdou, že cokoliv řekneme, bylo již řečeno někým jiným. Říkáme, že nás učí život. Kdo to je život? U dveří zazvonila paní listonožka. Pane Fousku, nesu vám krásný vánoční pohled. Divil jsem se, děkuji, a vždyť je květen. Paní listonožka se usmála. Podívejte se, co je napsáno na pohledu. Četl jsem, pane Fousku, jiný pohled jsem nenašla než tenhle. Ale na tom přece nezáleží. Všechno se mění a na Vánoce z něj budete mít radost. Hanička P. Přeštice. Fouskův svět.

Přejeme krásné dopoledne, máme 11:45, posloucháte rádio vašeho kraje a v seriálu Příběhy nejen šumavské se za chvíli vypravíme na vrch Sedlo, kde je 28 metrů vysoká rozhledna, z které je úžasný výhled. Podrobnosti za 7 minut.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Šumavu v minulosti obývali obři a teď nemluvím o Ranklu Sepovi, který žil v 19. století nedaleko Horské Kvildy. On sice byl opravdu velký chlap, měřil prý 213 cm, ale mám na mysli opravdové obry, kteří Šumavu obývali dávno před Ranklem. Víc vám teď budeme vyprávět společně s Janem Dvořákem.
1: Nejen šumavské. Šumavští obři se v dávných dobách usadili v okolí Kašperských hor. Za svoje sídlo si vybrali místo, kterému se říká Obří hrad. Odsud vyráželi na výpravy do okolí, nebo když bylo potřeba pracovat a připravit něco ze železa, využívali skalní kovadlinu, která se nachází mezi Strašínem a Vacovem u osady Růždí.
0: Jenže jak bylo obrů stále víc, tak už jim jejich obří hrad byl malý. A tak začali hledat nějaké nové místo, kde by mohli pobývat. Našli ho nedaleko, na vrcholu hory Sedlo nad Sušicí.
1: Tato jedinečná hora, tyčící se do výšky 902 metrů nad mořem, se ale nelíbila pouze obrům. Padla do oka také Keltům. Ti tady na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem vystavili obrovské hradiště.
0: Pro představu, jak velké bylo, přidám pár čísel. Opevněná plocha se rozkládala na skoro 3 hektarech a zaujímala velkou část vrcholu hory. Půdorysem připomínala nepravidelný čtyřúhelník a celková délka opevnění dosahovala skoro 1 kilometru. Šířka obraného valu v některých místech přesahuje i 13 metrů.
1: Předpokládá se, že toto hradiště mělo obranou funkci a v čase ohrožení poskytovalo útočiště obyvatelstvu. V jedné části valu byla dokonce nalezena zásoba oblásků, která mohla sloužit jako munice do praků. Hradiště díky nadmořské výšce umožňovalo také dobrý rozhled do okolní krajiny a samo mohlo být významným orientačním bodem. Později se Sedlo pravděpodobně stalo sídlem tehdejší elitní společenské vrstvy.
0: Díky těmto archeologickým zjištěním je jasné, že toto původní keltské útočiště je druhým nejvýše položeným hradištěm v Česku. Výše Keltové vyšly jen na Obří hrad.
1: V novodobé historii vrchol Sedla přilákal vojáky. Ti zde v průběhu druhé světové války postavili pozorovatelnu, která sloužila vojenským účelům ještě v 50. letech minulého století. Na přelomu 60. let ztratila tato stavba pro armádu význam a opuštěná hláska se stala oblíbeným turistickým cílem. Neudržovaná stavba se ale postupem času zřítila.
0: Život se sem vrátil v prosinci 2009, kdy turistům začala sloužit z brusu nová, skoro 28 metrů vysoká rozhledna, ze které je úžasný výhled.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Za malý okamžik provoníme středeční dopolední vysílání jarní loukou. Řeč bude totiž o léčivých účincích kohoutku lučního. Počkejte si.

0: Růžově kvetoucí kohoutek luční býval od května do července běžnou rostlinou našich luk, ale v posledních letech, aby ho člověk pohledal, může za to dlouhodobé sucho. Kohoutek luční má sice rád slunce, jenže potřebuje také vlhko, jak Soně Weizenbachrové potvrdila fytoterapeutka a pěstitelka bylin Štěpánka Janoutová.
1: Kohoutek luční je bylinka, která indikuje vysokou hladinu spodní vody a právě ji můžeme nalézt na podmáčených loukách nebo v příkopech a v současné době, jak postupuje sucho, tak nám z krajiny mizí.
2: Chráněná bylinka to ale zatím není, pořád ještě si ji můžeme nazbírat, pokud ji najdeme, anebo si ji třeba i přesadit na zahrádku.
1: Kohoutek mě vždycky zaujal, když jsem měla kolem nějaké louky, jak tam krásně jsou růžové ty fleky a určitě kohoutek za to stojí si ho dát na zahradu, pokud se snažíte o květnatou louku na zahradě nebo i jako trvalku do nějakého záhonu, tak vám tam určitě udělá parádu, ale myslete na to, že ho budete muset buď více zalévat, anebo ho dát na místo, kde je vlhko.
2: Jaké další podmínky potřebuje?
1: Kohoutek jinak vyžaduje slunné stanoviště a tomu celkem ke spokojenosti stačí. My takhle si můžeme na zahradě vypěstovat výbornou léčivku, která je používána především ve východní medicíně.
2: Radíte ho pěstovat spíše ze semínek a nebo přesadit?
1: Záleží, jestli seženeme semínka kohoutku, protože ty louky se sečou a většinou se sečou v době, kdy je rozkvetlý. Takže buď teda si vzít sazeničku z louky a když někde najdete potom odkvetlé rostliny, tak se pokusí ze semínek.
2: Říkáte, je to nejenom zdobná bylinka, ale také léčivka. Jaké má účinky?
1: Kohoutek je používaný jako velmi silný expektorant, to znamená na podporu vykašlávání při chronických zánětech průdušek. Výborná je také z něj tinktura, která se používá proti grampozitivním bakteriím, jako jsou streptokoky, zlatý stafylokok a podobně. V kombinaci s bazalkou posvátnou se potom používá na záněty průdušek, na odkašlávání a na takové celkové posílení organismu.
2: Když jste se zmínila o tinktuře, poradíte nám, jak si je z kohoutku lučního připravit?
1: Tinktura se připravuje tak, že si vezmete jeden díl čerstvé natě kohoutku kvetoucí a dáte 4 díly 50% lihu. Nechá se alespoň měsíc macerovat a pak se bere 3x denně 30 kapek. U odvaru tak se dává 20 gramů čerstvé natě a 200 ml vody vroucí. A když si budeme chtít udělat antirevmatickou koupel, kterou doporučuje bylinář Janča, tak tam se dává sláma z ovsa, kohoutek a březové listí. Zase si uděláte odvar a nechává se tam vlastně koupat ruce nebo nohy každý den. Jednou nohy, jednou ruce, 10 až 15 minut v co nejteplejší vodě a měly by se vám zlepšit otoky na malých kloubech.
0: Kohoutek luční může ve vyšších dávkách způsobit zažívací potíže. Užívat by ho neměly děti, těhotné a kojící ženy.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Radio vašeho kraje a Lucie Bílá, 11:45. Mám tady pro vás nějaké pozvánky. Hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině herec David Punčochář a v Humoriádě bude po 16. hodině herec Vítězslav Jandák. No a za chviličku babské rady, naším tématem budou dneska oteklé nohy. Pomůže na to třeba pohyb a sprcha. Počkejte si určitě na rady Jarky Vykoupilové. Za pár minut.

0: Pražské rady.
1: Otoky končetin jsou častým problémem, který může vznikat například při dlouhém sezení, stání, nedostatku pohybu nebo během teplejšího počasí. Nejčastěji postihují nohy, kotníky, ale mohou se objevit i na rukou. Základem prevence i úlevy je pravidelný pohyb. Krátká chůze, protažení nebo jednoduché cviky, podporující správný krevní oběh a ty, které pomáhají odvádět přebytečnou tekutinu z těla. Pomoci může také zvednutí nohou do zvýšené polohy, nejlépe opřít nohy o zeď a vydržet alespoň 15 minut. Důležitý je i pitný režim. Platí, že nedostatek tekutin často vede k tomu, že si tělo vodu více zadržuje. Úlevu může přinést i sprchování končetin chladnou vodou. Pokud se otoky objevují často, jsou bolestivé nebo je doprovází dušnost či zarudnutí, je na místě konzultace s lékařem. Otoky jsou v tomto případě varovným signálem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarští zastupitelé v červnu rozhodnou o transformaci akciové společnosti Alžbětiny Lázně. V Chodově na Sokolovsku skončí o několik měsíců dřív rekonstrukce přístavby domu s pečovatelskou službou. Jednání k přesunu agent úřadu vlády předčasně opouští odborníci. Označili ho za šaškárnu. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Městské Alžbětiny Lázně v Karlových Varech se mají do konce letošního roku změnit z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci. Hlavním důvodem je ztrátovost společnosti, kterou město každoročně dotuje 20 miliony korun. Přechod na jinou formu organizace by tak mohl zvýšit šance na získání dotačních prostředků. Transformaci musí ještě v červnu na řádném zasedání schválit zastupitelé. Pokračuje náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
3: Připravujeme transformaci akciové společnosti Alžbětiny Lázně na příspěvkovou organizaci z řady důvodů. Jeden z důvodů je, že dlouhodobě se nám nedaří výsledek hospodaření dostat do aspoň černé nuly. Proto jsme zadali úkol našemu právnímu odboru, aby připravil nutné kroky pro převedení této akciové společnosti na příspěvkovou organizaci.
2: Stavební firma skončí s opravou hospodářské budovy domu s pečovatelskou službou v Chodově na Sokolovsku asi o 5 měsíců dřív. Hotovo bude na konci května. Původně to mělo být v říjnu. Opravené prostory poskytnou moderní zázemí pro pečovatelský dům a rozšíří služby přilehlého stacionáře pro děti s mentálním a kombinovaným postižením mateří Douška, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
4: Obě rekonstrukce jsou přibližně za 40 milionů. My jsme na obě části dostali i dotaci z ITIKA Karlovy Vary. To znamená, oba projekty vybudování dílen pro mateří Doušku a zázemí pro pečovatelky byly podpořeny dotací a přibližně polovinu nákladů tyhle dotace pokryly.
2: V objektu zůstane jídelna s posazením pro seniory a klienty domu s pečovatelskou službou, kterým se obědy dovážely. Výdej obědu bude mít na starosti právě mateří Douška. Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu či absurdní divadlo. Jednání stále není u konce, odešla z něj ale třeba ředitelka organizace Profem Jitka Poláková, Pavel Kubů z Českého konopného klastru nebo Jan Šulc z Unie lidí se zkušeností se závislostí. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v New Yorku se svým čínským protějškem Wang Yem. Mluvili mimo jiné o případu čínského občana, který je v Česku podezřelý ze špionáže, i o cestách českých politiků na Tajvan. Na ostrov v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil. Macinka zdůraznil, že česká vláda nemá s tajvanskými představiteli žádné oficiální kontakty a že podporuje politiku jedné Číny. Podle šéfa čínské diplomacie chce Peking s Prahou spolupracovat na oživení tradičního přátelství.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté zakončili skupinu světového šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým v souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníků Beránka, Černocha a Chmelaře byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se. Pokračuje právě Beránek.
5: Tak potýkáme se s tím celý turnaj. Vůbec se na tom nepadá. Těžký, no. Chceme strašně dát góla, ale bohužel jestli přemírat tý snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký. No.
2: Zítřejší čtvrtfinále Česko-Finsko začne v Curychu v 16:20.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách 21 až 24. Vane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 13 u Damic na Karlovarsku směrem na ostrov havarovalo osobní auto a skončilo mimo komunikaci. Jsou tam policisté a hasiči. A v Chebu v Evropské ulici u křižovatky z 26. dubna havarovala 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
0: Středeční program Českého rozhlasu Karlovy Vary vám teď po zprávách s Matějem Štechem přináší pravidelnou hodinku plnou písniček a hlavně těch na vaše přání. Otázky můžete volat na telefonní linku 221 55 37 37 nebo psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Teď už vám hraje první písnička této hodiny. Je od skupiny Krištof a jmenuje se Život je krásný. Já doufám, že se máte krásně a pokud ne, tak věřte, že zase bude líp. Nicméně si můžete dnes udělat opět s námi radost, dávám takovou výzvu. Je krásné letní počasí, byť ještě léto není, ale můžeme si nechat společně zahrát po našich vlnách vaše oblíbené písničky ve znamení léta. Tak pojďme na to, svátek má dnes Valdemar, s vámi Zlata Kinská, já vám přeji krásný den.

0: Život je krásný a skupina Kryštof na Českém rozhlase Karlovy Vary v textu písničky zazněla hezká věta. Máš křídla, tak leť, cestu znáš nazpaměť. A já bych to teď trošku pozměnila a říkám, máš telefon, tak volej, číslo znáš nazpaměť. 221 55 37 37, pokud ne, tak já vám ho moc ráda v této hodině připomenu. Na telefonní lince už je náš dnešní první posluchač a tím je Pepa z Horního Slavkova. Hezký den, vítejte.
1: Dobrý den, já zdravím tady tu Bezba Radio i paní Kinskou, skoro týden jsme vás neslyšeli, proto jsme rádi, že jste zase v éteru. No a když dneska takový hezký počasí, tak budeme si možná toho Pavla Dobeša nějakou písničku, já už si tady nebudu vzpomnout na název.
0: Tak, buď si můžeme dát něco o lásce, anebo Brhlík a Sojka, co vy na to?
1: Dejte tam toho Brhlíka a Sojku, ať se neperou.
0: Tak jo, je tam, mějte se krásně, budeme se těšit opět s vámi naslyšenou. Jsme rádi, že voláte. Naslyšenou, hezký den.
1: Já taky naslyšenou.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

Bobková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být.

Tak to byla skupina ABBA, kterou teď vystřídá skupina Queen, která už je připravená pro naši další posluchačku jdu plnit přání. Přeji krásný den do studia. Všem posluchačům poprosila bych o písničku Jen tak pro radost a pro páju do porcelánky lesov. Byla by to písnička A Kind of Magic od skupiny Queen. Moc děkuji Káťa z Karlových Varů. Přeji krásný den, Káťo, je tady. Moc hezká písnička.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání.

0: Motivační poslední věta písničky Dvě slunce Anety Langerové zazněla: co tě nezabije, to tě posílí. Přesně tak. Tak já vám přeji hlavně hodně sil v životě, ať už dnes nebo v tomto čase řešíte cokoliv, tak ať vám to všechno dobře dopadne. No a pokud byste si chtěli spolu s námi udělat radost a třeba se i posílit nějakou písničkou, tak od toho jsme tady v tomto čase. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37, protože já věřím na sílu písniček a sílu muziky, protože jí mám moc ráda a já věřím, že i vy, stejně jako Míra, který už čeká na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den všem stálým posluchačům. Dobrý den, paní Kinská, vy jste úplně úžasná. Tak bych chtěl poslat všem, i novým posluchačům bych chtěl poslat takovou písničku. Je to teda starší písnička, je to od skupiny Sešáků a jmenuje se Komedianti nestárnou. A ještě jmenovitě bych chtěl, už se dlouho neozvala Anča z Ostrova, taky pro ní.
0: Dobře, tak Aničku, zdravíme vás samozřejmě moc také. Díky za výběr písničky, kterou jsem už dlouho neslyšela, tak si ji ráda s vámi poslechnu. Mějte se krásně.
1: Je, to jsem rád.
0: Hezký sluneční den.
1: Tak jo. Taky.
0: Míru, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

0: Posloucháte písničky pro vás a na vaše přání, které teď budu plnit dalšímu našemu posluchači v pořadí a tím je Standa z Dolců, kterého už vítám ve vysílání. Hezký den, Staňku.
1: Hezký den, dobrý den, pěkný den, přeju všem posluchačům, jak je dneska krásně, tak nějakou písničku o létu bychom si mohli nechat zahrát třeba od Karla Zicha, toho už jsem dlouho neslyšel a má nádherný zpěv, takže písnička Léto, jak má být pro posluchače a zdravím Pepu a Míru do Hranic a Aničku do Ostrova. Je to samozřejmě i pro vás, paní Zlatko, ať se vám daří a ať se máte dobře. Zase někdy určitě se potkáme ve vysílání. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: To je takové vysílací potkávání. To je hezký. Ale to, jak má být, doufám, že bude. Slibuji, tak uvidíme. Hlavně nezapomínejte na pitný režim, ten je důležitý. Karel Zich už vám hraje, přeji krásný den, budu se s vámi opět těšit, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tak někoho z vás chytila má výzva si zahrát od nás písničku, která bude ve znamení léta, ale někomu naopak dneska výzva připomíná nejenom léto jako takové, ale i letní romantické lásky. O jednu takovou romantickou písničku, hezký duet Love Story, si dnes napsala Silva z Prahy. My moc zdravíme, jsme rádi, že máme posluchače i ve středních Čechách a já plním přání. Love Story Taylor Swift, která samozřejmě naspívala úžasnou písničkou, která teď už zní pro vás všechny. Hezký den. When I

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec David Punčochář.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání, které teď budeme plnit Emče, která by moc ráda dnes poslala písničku své mamince se vzkazem Mám tě moc ráda, mami. A tady je jedna tvoje oblíbená Vítr do plachet. Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary vás obě zdravíme. Přejeme krásný den opět s vámi ve vysílání naslyšenou, anebo napište.

0: Ať vám nikdy nedojde dech, to vám zkazuji já. A také Český rozhlas Karlovy Vary, jsme tu pro vás, rádio vašeho kraje, které vám hraje od rána do večera. A právě teď vám hrajeme na vaše přání, které teď budeme plnit naší další posluchačce. A to je paní Alena Schodová. Hezký den, Alenko.
1: Dobrý den, paní Zlatuško.
0: Já vás jenom poprosím, stlumte si maličko rádio, ať tam nemáme tu ozvěnu. Děkuji.
1: Ano. Tak, já vás moc zdravím, paní Zlatuško, a posílám písničku našemu písničkovému věnečku rozhlasových přátel. Všichni vědí, kdo tam patří, ale hlavně teď posílám písničku paní Olince a manželovi Vláďovi, protože mě dávala zahrát asi včera nebo předevčírem. Tak a ostatním taky. Prostě všichni, co tam patří, to každý ví už sám. A potom taky do Německa. Zdravím. No a všem přeji pohodu a krásné slunečné dny. Ať si to všichni užívají.
0: My jsme rádi.
1: A vám, paní Zlatuško, děkuju a za písničku.
0: My jsme rádi, že si užíváte i tento čas společně s námi, že využíváte naše rozhlasové vlny, abyste si mohli společně s námi zahrát i takhle navzájem. A já už pouštím vámi vybranou písničku od skupiny Bonnie M, taková veselější letní záležitost na rádiu vašeho kraje. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Děkuju.

Za 5 minut bude 13 hodin, končí písničky pro vás a na vaše přání, které ještě jedno stihneme splnit v této hodině, do konce této hodiny, teda jsem chtěla říct. A já vám připomenu, že za malou chvíli vás čekají další zprávy s Matějem Štechem. Jedna z nich se bude týkat toho, že regionální stavební sdružení připravilo anketu o nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 24 letech. Tak to bude jedna ze zpráv, která za malou chvíli zazní. A hned po té 13. hodině vás čeká rozhovor s Alex a host. Hosta už nechám na Alex Minářové, jinak naše vysílání a program můžete také sledovat na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být nejenom takhle živě v písničkách pro vás a na vaše přání, ale i na Facebooku a Instagramu, tak určitě buďte. Poslední přání této hodiny bude pro naši posluchačku, která nám píše Aneta z Karlových Varů. Moc jí zdravíme, přála si dnes jakoukoliv písničku od její oblíbené Shinee O'Connor. Vybrala jsem tuto, moc krásná, kterou všichni moc dobře známe. Mějte se krásně příště a já se s vámi těším už zítra v písničkách pro vás a na vaše přání a ještě dnes odpoledne po 14. hodině naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Lidé v Karlovarském kraji můžou hlasovat o nejlepší regionální stavbu postavenou v uplynulých 24 letech. Mostek v Doubravě u Aše je ve špatném stavu. Město ho opraví. Novela jednacího řádu je před závěrečným schvalováním. Bude jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Regionální stavební sdružení připravilo anketu o nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 24 letech. Do ankety jsou zařazené projekty, které postupně uspěly v každoroční soutěži nejlepší stavba Karlovarského kraje. Hlasování o nejlepší stavbu posledního čtvrtstoletí je přitom letošní novinkou, říká za organizátory Anna Vlášková.
3: Jako další věc vyhlašujeme hlasování veřejnosti pro takzvanou stavbu čtvrtstoletí. Na webových stránkách stavby Karlovarska jsou zveřejněny vítězné stavby od roku 2001, které vybrala odborná porota. Takže veřejnost má možnost výběru ze 24 staveb od začátku soutěže.
2: Internetové hlasování o nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulém čtvrtstoletí potrvá do 19. června. Město Aš opraví mostek v osadě Doubrava. Je v havarijním stavu, potvrdila to odborná prohlídka. Radnice vypíše výběrové řízení na dodavatele stavby. Za práce město zaplatí asi 20 milionů korun. Jak uvedlo vedení Aše na webových stránkách, projekt předpokládá nejen nový mostek o délce 7 metrů a opravu jezu, ale taky úpravy a zpevnění břehu i dna potoka pod mostkem. Práce by měly začít letos a skončit na podzim příštího roku. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou taky úpravy pravidel pro interpelace, vedení sněmovny nebo širší možnosti projednávat naléhavá témata. Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
4: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dvě osobní auta havarovala v Závodní ulici v Karlových Varech. Na silnici 217 na úrovni Podhradí na Chebsku se srazila dvě nákladní auta. V Chebu v Evropské ulici bourala dvě osobní auta a na silnici 13 u Damic havarovalo osobní auto. Dejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, ano, tomu ano. Se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek, ano. Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se to urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. A u těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl jsi toho.
1: Jo, my jo? Dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčochář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... co páté představení, jako, že se odbouráme, nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že je, my jsme viděli, jako, že jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí.
1: No,
0: a tak
1: no.
0: Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře vidět?
1: Možná ukrutně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí. Tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hesova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo Julie.
0: Tak, koho stvárňujete v Romeo a Julie?
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako zloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no... Z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu. Hmm.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo Julia třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, aby ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Chystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout.
0: Takže, z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a jaj, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Aha. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná a koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frnika, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprat se s tím je dobrá věc.
0: Poprat se s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: No já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem si to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak já vím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jsem měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Posloucháte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli

0: Žítuška v penále, ten policajt, takže...
1: On byl milý.
0: Je to možná, jo, ale díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
1: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
0: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk bere, no, něco.
1: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
0: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
1: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
0: No,
1: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
0: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
1: Hmm. Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
0: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
1: No, pokud v nich nehrajete.
0: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
1: Vůbec. Jako, ani se někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
0: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
1: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
0: Asi jo.
1: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
0: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, a dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
1: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
0: To je zdarma za jídlo.
1: David Punčochář je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali,
0: kteří... Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše, a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo, určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím, oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: ne. Tak já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak. A vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože vy jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky po premiéře, je to tak, že se to nějak naschromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Jako, zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako... Ale tak to se děje, že možná změna počasí, alergie, nevím.
0: Takže čas od času si zajdete i na představení, co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, divák, když vyhrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas?
1: No,
0: do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám nějaký jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat. Hmm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. V kose.
0: Zimně, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení. Takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se, nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo, vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zase bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno, opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Neštěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku začne rekonstrukce bývalého spolkového domu v Husově ulici. Vlečka z kyselky na Karlovarsku se může stát biokoridorem pro Užovku Stromovou. Důchodci budou nejspíš moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Chodov na Sokolovsku připravuje rekonstrukci bývalého spolkového domu v areálu základní školy v Husově ulici. Práce začnou v polovině června a skončí v září příštího roku. Město na akci za asi 30 milionů korun dostalo dotaci z programu Spravedlivá transformace, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: My v rámci toho vybudujeme bezbariérové moderní sociální zázemí pro žáky školy. Celou rekonstrukcí projde suterén objektu. Nově tam budou další zkušebny pro chodovské kapely. A v tom prvním nadzemním podlaží vznikne jídelna pro žáky školy, to znamená vrátíme stravování a zároveň zůstane zachovaný provoz klubu Čtyřka, který tam v posledních letech úspěšně působí.
1: Železniční vlečka, která spojuje kyselku s Vojkovicemi nad Ohří na Karlovarsku, se může stát unikátním biokoridorem pro kriticky ohroženou Užovku Stromovou a další druhy vázané na stepní a křovinné biotopy. Společnost Matony 1873, která vlečku využívá pro distribuci části výrobků, ji zařadila do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod Sources for Nature, neboli Zdroje pro přírodu. Ten podporuje ochranu biodiverzity v okolí zdrojů minerálních vod. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě s tím, že navržené postupy budou ochránci přírody používat v 8-kilometrovém pásu podél železniční vlečky po dobu 2 let. Poté se vyhodnotí, jak opatření fungují. Oblast se tak stává součástí evropské iniciativy, do které se zapojilo 7 evropských producentů minerálních vod. Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
1: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy ve sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Španělská policie prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Vyšetřuje jí možné nezákonné financování, informoval o tom španělský server El País. Vzhledem k citlivosti celého případu policie neposkytla žádné podrobnosti. Strana premiéra Pedra Sancheze má za sebou několik korupčních skandálů, včetně různých vyšetřování klíčových spojenců a rodinných příslušníků. Ve Španělsku se pořádají protesty, které volají po Sanchezově rezignaci. Sport. Baník Ostrava porazil na úvod baráže o fotbalovou šanceligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu na jihu Čech. Dnes večer bude Artis Brno hostit Slovácko. Odveta čeká moravské týmy v neděli v Uherském Hradišti. Počasí. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane slabý, přes den přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V závodní ulici v Karlových Varech havarovala dvě osobní auta. Na místě jsou záchranáři a policisté. Na sjezdu z průtahu Karlovými Vary na Počernickou je hlášené pro poruchu odstavené nákladní auto. V Ostrově v ulici nad nádražím se stala dopravní nehoda. Na silnici 220 u Mezirolí stojí pro poruchu odstavený autobus. A na silnici 217 u Podhradí na Chebsku se srazila dvě nákladní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě na 14. hodinu vám do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary připravil Matěj Štech a právě teď už začíná středeční dobré odpoledne s datem 27. května. Od mikrofonu z karlovarského studia vás zdraví Zlata Kinská. Naším dnešním prvním tématem bude medvěd lední, který byl uváděný jako příklad živočišného druhu, který se vyvinul přímo závratnou rychlostí. A lední medvědi dokonce přežili v minulosti globální oteplení. No a my si dnes povíme, jakou barvu kůže mají právě lední medvědi. Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvíli s Martinem Písaříkem. No a naším dalším tématem v této hodině bude také modernizace silnic druhých a třetích tříd v Karlovarském kraji, která stále pokračuje. Aktuálně pracují skupiny dělníků na Sokolovsku a Chebsku, podrobnosti více po půl třetí. Do té doby písnička také stihneme pár kulturních pozvánek na akce, které se dnes konají u nás v regionu. Krásné odpoledne, příjemný poslech.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

dnes večer v České televizi. ČT1 spraví všechno, jen svůj život opravit nedokáže. Komedie Instalatér z Tuchlovic. ČT2. Jak vznikl Český institut dětského ombudsmana. Premiéra dokumentu Hlas dětí. A ČT Art uvede premiérový dokument o dnešním sídle Galerie výtvarného umění v Ostravě, který mapuje jeho historii v historickém i společenském kontextu města. 100 let domu umění v Ostravě. Středeční večer s Českou televizí.

0: Tipy pro volný čas.
1: Galerie výtvarného umění má dnes od 17 hodin na programu neobvyklou přednášku Daniela Wernera na téma Popel popelu aneb architektura krematorií. Autor zájemcům například představí zajímavé stavby, které jsou spojené se vznikem Československa a ve své době velmi moderní. Druhým dnem pokračuje festival Porozumění, který pořádá Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově u Mariánských Lázních. Dnes je od 18 hodin v prostoru lázeňského klubu Lesní mlýn na programu hudební setkání s Bárou Štěpánovou a plzeňským gospelovým sborem Touch of Gospel. Na Karlovarskou hvězdárnu můžete dnes přijít od 18 hodin a 18 minut na besedu se hvězdářem. Dnes na téma přistaneme na Marsu. Za jasné oblohy můžete zůstat na večerní pozorování. Chebské muzeum vás zve na výstavu hrubínek 1926 Forever. Připomíná z té výročí, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkouší, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší hrubínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém vzniká ikonická postavička a ta provede návštěvníky místy, které jsou v Chebu spojené se jménem jejího tvůrce. A výstava fotografií Mariánsko-Lázeňské Encány Hvězda hotelu představuje tvorbu známé české fotografky a spisovatelky Sáry Soutkové. Kdo ještě neviděl, tak určitě vyražte. Kdo zůstává s námi, tak vám přejeme i nadále hezké odpoledne, pohodový poslech, teď s další porcí písniček, které nestárnou. Klidný signál.

0: Jsem tvá, zpívala Jana Chládková na rádiu vašeho kraje, které vám nejenom hraje, ale přináší spoustu zajímavostí, hlavně tedy z našeho kraje. A jedno regionální téma je pro vás připraveno právě teď. Krajským silničářům začala hlavní stavební sezóna. V současné době v regionu modernizují desítky kilometrů silnic druhých tříd. Ty se v mnoha případech nacházejí v odlehlých částech regionu. Mezi poslední dokončené projekty patří celková rekonstrukce frekventované silnice mezi Horním Kremolínem a Teplou u Mariánských Lázní.
1: Pro město je to vlastně nejdůležitější propojení, co se týká dopravy do zaměstnání za službama. Je to hlavní spojka Teplá Mariánský Lázně. Je to druhá dopravní tepna po spojce Teplá Toužim.
2: Martin Klepal, místostarosta Teplé u Mariánských Lázní z ODS, právě mi vysvětluje, jak důležitá byla aktuálně dokončená rekonstrukce silnice do blízkého Horního Kremolína a vzpomíná na související objízdnou trasu.
1: Omezení bylo poměrně výrazný, objízdné trasy nejsou úplně vyhovující na tu frekvenci, byly už při začátku problematicky pro nákladní vozidla, takže dopravní ruch byl značně narušen.
2: Úpravy 2,5-kilometrového úseku druhé třídy trvaly téměř 3 měsíce a podle náměstka hejtmana Martina Horajčíka z Hnutí ANO se práce podařilo urychlit.
3: Je to vlastně kompletně nová silnice se všemi novými prvky, ať už jsou to podkladové záležitosti, značení, šířka silnice, že vlastně nová silnice za kratší dobu, než se očekávalo a za polovinu peněz, než se očekávalo.
2: V současné době ale pokračují tak

0: Je práce na Sokolovsku mezi lomem a osadou pod Strání.
1: Stavba pokračuje, byla zahájena v roce 2025. V tuto chvíli máme 60% proslavenost celé akce. Úsek C už je zabalen v obrusné vrstvě s tím, že v nejbližších dnech dojde k realizaci druhé části mostu a druhé poloviny silnice, tak aby jsme v říjnu letošního roku celou akci dokončili.
0: Říká k aktuálnímu stavu další silnice druhé třídy ředitel kraje správy a údržby silnic Jiří Šlachta, podle kterého letos v sezóně musí motoristé počítat s komplikacemi také v Hazlově.
1: V tuto chvíli tam máme proslaveno 48% z celkové akce. V tomto týdnu proběhla pokládka lomné vrstvy. Příštím týdnu bude pokračování dláždění chodníků a dokončení odkanalizační nádrže. Úplné dokončení bylo plánováno do konce roku, nicméně dle předpokladu máme informace, že by to v listopadu mohlo být hotovo.
0: Velkým problémem letošní stavební sezóny zůstává nárůst ceny ropy a ropných produktů. Krajští silničáři prý zatím těží především z toho, že výběrová řízení uzavřeli s dostatečným předstihem.
2: Vyšší ceny se bohužel projevují ve všem a je to jak od nafty nebo od paliv, tak samozřejmě přes materiál, který potřebujete na stavbu. Ať je to kámen, ať je to asfalt, ať je to cokoliv, ty ceny jsou vyšší a jsem rád, že se nám daří soutěžit zatím vždy s nižší cenou. Snažíme se soutěžit ve správném období roku, kdy ty firmy mají nějaké kapacity, takže ty práce soutěží lépe.
0: Uzavírá krajský radní Martin Hurajčík z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas je 3:15 a 4 minuty, tak teď víte, kolik je hodin a já vám teď řeknu, co vás čeká právě v tomto čase. Je tu pro vás připravená rozhlasová inzerce, to znamená, že v tomto čase od pondělí do pátku voláte k nám do studia a nabízíte nebo poptáváte to, co potřebujete. Takže veškeré inzeráty můžete volat právě teď na číslo 221 55 37 37, pokud jste dnes připraveni s námi živě do vysílání, a nebo nám inzeráty můžete i posílat. E-mail je studio.vary@rozhlas.cz. Kontakty, pokud jste si nemohli teď stihnout poznamenat, tak najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být také i na Facebooku a Instagramu. Tak buďte teď s námi ve živém vysílání, buďte s vašimi inzeráty. Telefon je připravený 221 55 37 37, tak využijte tento čas, který je připravený v rámci našeho vysílání právě pro vás, naše posluchače, a nejen pro vás, naše posluchače. Pokud nás někdo teď poslouchá, kdo nás aktuálně teď naladil, nemusíte být tím pravidelným posluchačem, můžete nás ladit jenom občas a vůbec nevadí. Klidně nám zavolejte a můžete s námi také inzerovat. 221 55 37 37. To je telefon sem k nám do Karlovarského studia. A než zvednu našeho dnešního prvního inzerenta nebo inzerentku, tak ještě jednou připomínám, že cokoliv z toho, co jsem teď řekla, nabízené poptávky, nabídky nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami, mělo by vám být více jak 18 let. V rámci jedné inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci najednou a také si prosím pěkně stlumte vaše radiopřijímače, abychom tam neměli tu ozvěnu. Tak teď už víte úplně všechno a já zvedám, jak jsem slíbila, našeho dnešního prvního volajícího. Hezký den, vítejte ve vysílání.
3: Jo, dobrý den, já se vypnu rádio. Prosím vás, my nabízíme, jestli by někdo chtěl, zánovní klimatizaci, a je to mobilní klimatizace, bude velice levně, je to, že se nečistí prostě, je to na takový desky, ty se nechají namrznout a poukat ledový. Dále bychom prodali, jestli by někdo měl zájem, gramofonové desky různých žánrů, jako je Beatles, všechno možný, a CDčka, rockovou hudbu. Dále bych prodala sekačku na trávu a bere i metrový trávy. Na telefon je ještě levně. Na telefon je to dědictví. Na telefon 722 249 923, opakuji, 722 249 923, a děkuji za zveřejnění. Naschledanou.
2: Není vůbec zač, od toho jsme tady.
3: Klimatizace je pěkná. Jo?
2: To je dobře.
3: Jo, nemusí se čistit vůbec, jsou tam desky, které se vyndají ven, dají namrznout a dá se to tam zpátky, fouká to ledový vzduch, vychladí to 25 metrů čtvereční do kanceláří a tak.
2: To se teď opravdu hodí.
3: Děkuji,
2: a určitě se hodí ještě jedna informace, proto vám skáču do řeči. Prosím vás pěkně, připomeňte nám místo, odkud voláte, jestli jste z našeho regionu. Jste z Domažlicka. Dobře, tak jo.
3: Klimatizace má kolečka, můžete si ji přendávat kam chcete.
2: Bez vás.
3: A má to spotřebu jako 25 žárovka, 30, jo?
2: Mějte se hezky, děkujeme za nabídku.
3: Důležitý,
2: velice důležitý v této době, určitě. Tak ve vysílání společně s námi je další inzerent nebo inzerentka. I vás vítám, hezký den.
4: Dobrý den. Já bych prosila, jestli by měl někdo zájem o pohovku, měli jsme ji v obýváku, je to taková tmavší růžová barva, měří 190 cm a je ve velmi dobrém stavu za 2000 korun.
2: Ano. Tak teď budeme potřebovat váš telefon a také místo, odkud voláte, pokud jste z našeho regionu.
4: Je to Sokolov. Mhm. A je to číslo 723 257 965.
2: Perfektní, mám poznamenáno a zopakuji, kontrolujte mě, prosím pěkně. 723 257 965.
4: Ano, v pořádku. Děkuju moc krát.
2: My také, zdravíme do Sokolova z Karlových Varů. Naslyšenou, hezký den.
4: Naschledanou, vám taky.
2: Tak to byly naši dnešní inzerenti a zítra to můžete být zase vy. Tak volejte do studia ve stejném čase 221 55 37 37 a pokud se vám nechce do živého vysílání, vůbec nevadí, klidně nám napište, inzerát za vás moc rádi vyřídíme. studio.varyzavináč.rozhlas.cz Teď už je zase čas na písničku, připravená je moc hezká od skupiny U2 a já vás upozorním na to, že za malou chvíli, přesně za 6 minut, tu budou další zprávy s Matějem Štechem.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Kinšperk nad Ohří na Sokolovsku má po 3 letech opět lékárnu. Karlovarský kraj rozdělí další stipendia pro budoucí lékaře. Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku začala znovu fungovat lékárna v přízemí nákupního centra ve Školní ulici. Úpravy prostor za necelých 6 milionů korun financovalo město ze svého rozpočtu. Celá akce trvala 3 roky. Ve městě dřív lékárna byla, a to do doby, než její provozovatel odešel do penze, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
5: Paní lékárnice se vší úctou pracovala o 10 let déle, než musela, takže odvedla kus skvělé práce pro občany a i pro okolní občany našeho města. Takže určitě skvělý, ale samozřejmě jednoho dne k tomu muselo dojít a my jsme hned vlastně začali řešit jak provozovatele, tak samotný vlastně místo, kde lékárna bude, co bude vyhovující.
4: Karlovarský kraj podpoří studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství pro akademický rok 2025-2026. Krajská rada schválila v rámci 4. vlny stipendijního programu 1 050 000 korun. V předchozích 3 vlnách kraj přerozdělil přes 11 milionů korun. Podle krajské radní Hany Žákové z Hnutí ANO má program dlouhodobě pomoct přivést do regionu nové lékaře. Výše stipendia může dosáhnout až 150 000 korun ročně. Podmínkou je, že absolvent po dokončení studia musí nejpozději do 3 let nastoupit do některého ze zdravotnických zařízení v regionu. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplacích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš přislíbil její založení před 10 týdny.
6: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
4: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Českému rozhlasu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice R6 u Unhoště na Kladensku kvůli údajnému převozu zakázaných látek. Richterová už dřív potvrdila, že ve voze byly 3 sáčky s neznámou bílou látkou. Zatím nebyl nikdo obviněn. Kvůli zadržení metropolity si Ruské ministerstvo zahraničních věcí v pondělí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě.
0: Sport.
4: Česko podlehlo na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa Kanadě 2-3. V zítřejším čtvrtfinále se tak od 16 hodin a 20 minut utká v Curychu s Finskem.
0: Počasí.
4: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane slabý, přes den přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Dvě nákladní auta havarovala na silnici 217 na úrovni Podhradí. Na místě jsou policisté.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přesně stále posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a dnešní středeční dobré odpoledne s datem 27. května. Já vám za nás všechny přeji i nadále příjemný poslech s rádiem vašeho kraje, které je jediné v našem regionu. A za mlou chvíli také jediný hrad, který je nejstarší u nás v Česku. Nejstarší kamenný hrad, a to je hrad Velštejn. A o tom si dnes za mlou chvíli budeme povídat s naším hostem, kterým bude správce hradu Jaroslav Bílek. A určitě vás pozve na zajímavé akce, které se na tomto hradě letos konají, protože hrad slaví 25 let své novodobé historie. Máte se na co těšit. Těšte se také na soutěž a cenu, která je opět pro vás připravena. Také je připravená spousta krásných českých a zahraničních písniček, hlavně ty, které nestárnou. Hned ta první na úvod, Víťa Vávra, Katapult, Albano, Romina Power, Činasky, Hanka Zagorová. Tak vypadá následující playlist. No a v této hodině také stihneme další zajímavé regionální téma. Tak určitě zůstaňte s námi.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Hrad Velštejn letos slaví 25 let své novodobé historie, ovšem jeho historie je přes 800 let dlouhá a je to nejstarší kamenný hrad u nás v Čechách. O hradu a jeho dlouhé historii se můžete dozvědět spoustu informací na samotných prohlídkách. Ovšem dnes i v našem vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, jelikož naším hostem je dnes správce hradu Velštejn a teď vám poví podrobnosti právě ten host, který už je ve vysílání ve studiu za mikrofonem a tím je Jaroslav Bílek. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne posluchačům.
0: Hezké odpoledne ještě jednou. Vy jako správce tohoto hradu víte o hradu opravdu hodně. Připomeňte nám alespoň v krátkosti tu x století dlouhou historii.
1: Tak na našem území v Karlových Varech máme velmi starý hrad. Je to nejstarší hrad v České republice. Postavený v románském slohu a první datované zmínky jsou již z roku 1166, což opravdu dělá v České republice nejstarším stojícím dochovaným hradem. Hrad založil rod Nothaftů, což byl bavorský rod, no a pak na to navazovali další rody. I mezi ty nejznámější můžu říct například uvést Trautenbergové. Ty byly opravdu poměrně dlouho na hradě. Jinak
0: jak už bylo řečeno, hrad Velštejn letos slaví 25 let své novodobé historie. Pojďme k té novější, protože ta historie je opravdu dlouhá. A já se vůbec nedivím, že si nepamatujete úplně všechny ty jména, protože když jsem si já otevřela váš web a viděla jsem, jak dlouhá ta historie je, tak je to opravdu nejenom dlouhý, ale těžký si i všechno zapamatovat. Co je za těmi 25 lety, protože to si určitě pamatovat budete, jaká je ta obnova hradu. Jak to vypadalo těch 25 let, co se dělo?
1: Já jsem vlastně na hradě 10 let, takže není to tak dlouhá doba. A když si připomeneme opravdu od doby, kdy pan Pumr v roce 99 hrad zakoupil, tehdy od města Skalná, a vlastně z té ruiny dal dohromady dneska hezky upravený, poměrně výrazně zrekonstruovaný hrad, ale pořád je tam spousta věcí, které na tom hradě je potřeba prostě rekonstruovat, na čemž samozřejmě stále pracujeme. Tak v roce 2001, po dvou letech od doby, co ten hrad koupil, tak vlastně ho dokázal otevřít a jedním z prvních míst, který otevíral, byla středověká hodovna hradu a ta funguje do dneška. Proto i vlastně letos slavíme významný milník, je to čtvrtstoletí od znovu otevření hradu a je to pro nás, jak jsem již řekl, opravdu významný milník z toho důvodu, že se nám daří dále hrad rozvíjet a opravovat, udržovat a zároveň také chceme, aby se stal i do budoucna nějakým středobodem zájmu a kultury toho regionu.
0: Vy jste zmínil tu rekonstrukci, co bývá při obnově hradu asi to nejtěžší?
1: No tak samozřejmě, jelikož každá oprava památky si vyžaduje konzultaci a svolení památkářů, tak vždycky je to tedy vyjít s těmi památkáři, tak aby jsme všichni byli spokojení, aby ten hrad prošel citlivou rekonstrukcí, aby byly zachovány ty nejdůležitější prvky, které si nesl z historie, ale zároveň také žijeme v roce 2026, tak potřebujeme tam i mít prvky, které jsou už hodny do dnešní doby. Takže je to komunikace s památkářema, nicméně musím uvést, že ta komunikace je dobrá a vstřícná a funguje. Pak je to samozřejmě nějaké bádání ve starých materiálech, jakési rešerše, které musíme hledat, tak abychom byli schopni vlastně ty práce provést podle nějakých dochovaných starých informací. A v třetí řadě je to nejdůležitější, co jsou samozřejmě finance. Na to narážíme nejvíc. Opravy památek celkově stojí poměrně spoustu peněz, musí to dělat specializované firmy, kterých na trhu moc není a když jsou, tak nejsou úplně nejlevnější a i časově jsou velmi nedostupné. Takže snažíme se celý hrad opravovat velmi citlivě, tak aby jsme zachovali opravdu co nejvíce z té historie a scháníme peníze, kde můžeme, využíváme různých dotačních titulů, dárců a samozřejmě hlavně teda žijeme z vlastní činnosti, takže to, co s tím způsobem vyděláme na provozu, tak zpátky dáváme do obnovy hradu.
0: Takže my můžeme vás přijít navštívit a vlastně vstupenkami zároveň podpoříme také i rekonstrukci hradu, je to tak?
1: Nejenom vstupenkami, ale jak jsem zmiňoval, již hrad má středověkou hodovnu, která opravdu funguje 25 let, takže kde se konají různé eventy od malých oslav narozenin až po velké svatby, team buildingy. Pak je to samozřejmě prohlídkový okruh, který je sám o sobě velmi zajímavý a pak jsou to ty akce, ať už jsou to venkovní nebo interiérový.
0: A těch jste si připravili pro letošní rok k významnému výročí 25 let opravdu hodně, tak si za malou chvíli povíme, na co se můžeme přijít podívat, na co se můžeme těšit.

0: Naším tématem je dnes hrad Velštejn, jehož historie sahá do roku 1166, je nejstarším kamenným hradem v Česku. Jeho moderní historie se píše od roku 2001, kdy byl hrad opravený, znovu otevřený a zpřístupněný veřejnosti. Naším hostem je dnes správce Jaroslav Bílek. A co vás osobně přivedlo na hrad Velštejn?
1: No, zní to trošku až pohádkově, ale kdysi před 16 lety jsem přijel na hrad na bílém koni a už jsem neodjel. A to se opravdu stalo. Byla taková story, že jsem tam, kamarádka tam prodávala svoji sestru a poprosila mě, jestli bych tam přijel na tom koni a tu sestru unesl pak. Takže to všechno se tak stalo. No a pak jsem tam zůstal na hostině a už jsem vlastně neodjel. Ale nemá v tom prsty ani ta nevěsta, ani ta kamarádka.
0: To znamená, že kouzlo hradu.
1: Můžeme to tak říct.
0: Hrad Velštejn letos slaví kouzelných 25 let své novodobé historie. Co všechno jste si k tomuto kouzelnému výročí připravili? Na co byste rád pozval naše posluchače? Protože program jsem viděla na stránkách, je opravdu bohatý. Tak pojďme na to.
1: Letos máme opravdu nabitý. Jenom v rychlosti minulý víkend proběhl koncert Čechomoru a 9. ročník pivního běhu. Obě dvě ty akce byly super, byly takřka vyprodané a jsme velice pyšní na to, že se nám tyto akce daří. Jinak co nás čeká? Teď v sobotu vlastně. Vinná stezka, bude to nějaký nultej nebo první ročník, můžeme říct. Bude to 7 kilometrů, dlouhá trasa, 12 výtečných moravských vinařů, spousta zábavy, koncert okolo večer, takže vy, co ještě nemáte vstupenku, tak budeme rádi, když si ji zakoupíte, že vstupenky jsou. A důležitá věc, koukněte se na naše webovky, máme tam i kivadlovou dopravu zajištěnou na hrad, ať už tady z Karlových Varů, anebo z Chebu. Takže můžete využít té kivadlové dopravy. Dále pak 20. června tradiční velštejnský slunovrat, který děláme takřka každý rok, kromě covidu. Tam nás opravdu čeká spousta bohatých programů, to než bychom všechno vyjmenovali, tak by to dlouho trvalo. Takže od gastronomie, dobrého pití, vína, program sokolníci, šamanské bubnování, bylinky, různé rituály a to nejdůležitější večer, velkolepá show s kapelou Delorain, je to velký objev. Je to úžasný, kdo neviděl a neslyšel, tak se přijďte podívat, bude to moc pěkný. Pak pro vás, pro všechny určitě známý Honza Dědek, 7 pádů Honzy Dědka, 15. července. Hostem budeme Jaromír Nosek a Petr Švancara. Takže to je jedna z dalších akcí. Pak také máme večer plný folku Chunder Country Tábora, který se nese ve znamení kytar, takže i vy sami, kdo máte doma kytaru a chcete si zahrát u ohně, tak také jste zváni, přijďte.
0: To znamená, že si můžeme vzít kytaru s sebou? To byl ten souhlas a pozvánka zároveň?
1: Ano, zároveň, kdo máte kytary, vemte si sebou a budeme
0: všichni tak to bude
1: hrát.
0: Velká Chunder Country.
1: To bude. No pak trošku popu, takže disco příběh pod hvězdami, disco jízda Michala Davida, nebude to teda přímo Michal David, ale opravdu výborný daber. Takže viděli jsme, slyšeli jsme, začíná, je to novinka, je to skupina tady z regionu, takže i si myslím, že jde k podpoře. Pak budeme říkat revivalu Michala Davida. Pak je tam Hradozámecká noc, ta se koná na všech památkách, který se jí chtějí zúčastnit 22. srpna. Budou to nějaké noční prohlídky, ohnivé show a tak dále, taky více na netu.
0: To je celorepubliková akce?
1: Ano, je to celorepubliková akce. No. No a začátkem září Vypni se s Lucí, Lucí Revival, jistě dobře znáte, takže ty vystoupí u nás večer na hradě.
0: Program je opravdu bohatý, vy kromě letošních akcí oslav k 25 letům máte také i pravidelný program, různé akce pro děti, dospělé, co všechno dnes v současné době na hradu nabízíte a děláte?
1: Takže krom toho, že tady máme jeden prohlídkový okruh, který je napříč všemi generacemi, tak jsme před asi 3 lety spustili program, který se jmenuje Univerzita hradní, přeškrtnuto D, takže Univerzita hraní. Je to program, který cílí na děti od předškolního věku až po středoškoláky, je zaměřený právě na ten jejich věk, má takový interaktivní, edukativní charakter, takže tam k nám jezdí školy a velmi se to rozmohlo. Školy si myslím, že jsou velmi spokojení, začali jsme teda rádi, že program se jim líbí, máme na velmi kladné recenze, takže to je super. No a pro dospěláky, jak jsem již říkal, jsou to klasické prohlídky a pak víceméně programy, které jsou uveřejněny na stránkách.
0: Proč by si podle vás lidé měli udělat výlet právě na hrad Velčten? Já osobně tam byla, je moc hezký, dokonce jsem nebyla jenom uvnitř hradu, ale na jedné z velkých akcí. Pozvěte naše posluchače.
1: Ale hrad Velčten je zajímavý tím opravdu, tím slohem, který má za sebou obrovský kus historie. Je to krásný malebný místo v krásném malebním městě Skalná. Je to maličké město, 2000 obyvatel. Je to krásně opravené. Tam bych ich rád vyzdvihnul a poděkoval představitelům radnice, že opravdu o to město se starají a snaží se ho někam posouvat, což jsem tedy velice rád. Takže je tam spousta možností k využití, spousta dalších aktivit. Vede přímo pod hradem cyklostezka, vede tam stezka Českem, Via Čechy a tak dále.
0: Ještě jednou na závěr, kde najdeme informace o hradu, abychom věděli?
1: Tak na webových stránkách wildstein.cz.
0: Naším hostem dnes byl správce hradu Jaroslav Bílek. Poslední osobní otázka. Jaké místo na hradě je vaše nejoblíbenější?
1: Tak to vím naprosto přesně, jelikož jsem milovníkem vína a máme tam i svoji vinici a jakési posezení nad tou vinicí, tak je to na tom posezení nad vinicí.
0: Milí posluchači, i tam si můžete posedět, tak vyražte na hrad Velčtejn. Na to vás zve Český rozhlas Karlovy Vary, ale hlavně také správce hradu Velčtejn Jaroslav Bílek. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou, na viděnou.
1: Taky děkuji za pozvání a mějte hezký odpoledne.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: To by nebylo fér, zpívala Hana Zagorová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Místo chladicích boxů, regály s léky v prostorách nákupního centra v Kinčperku nad Ohří je aktuálně nová lékárna. Její vybudování trvalo radnici 3 roky, a to proto, že úpravy prostor nebyly jednoduché. Ve městě kdysi lékárna fungovala, její provozovatel ale odešel do penze a lidé si tak pro léky museli dojíždět do vzdálenějších míst. Teď jim to odpadlo a jsou za to velmi rádi.
1: V celku nepotřebuji rozpis, protože všichni po ráno.
2: Paní Aleno, brala jste poměrně dost léku. Znamená to, že jste pro ně musela někam jezdit, když ta lékárna tady nefungovala?
1: Já jsem obvykle nejela, já jsem někoho vždycky zdivočila. Vždycky jsem řekla, ať teda mi to vyzvednou. Naštěstí mám dost příbuzných, kteří byli schopni to teda vyzvednout.
2: Ale teď vám to odpadlo a chodíte si sama?
1: To je úplně tak, jak by to mělo být. No, zase tak malinký městečko nejsme, aby jsme tu fakt neměli už nic. No, spokojenost, to víte, že jo?
3: No, je to báječný. Já nemusím někam jezdit.
2: Říká paní Jiřina z Kinčperku nad Ohří, to znamená, že lékárnu jste postrádala.
3: Jo, musela jsem to vždycky předělávat nevěstě na telefon, aby mi to vozila ona z Chebu, jo. A takhle je to lepší, já se proto dojdu a mám klid. A nemusím se rozčilovat.
4: Tady mám recept.
2: Josef Vodička, lékárník tady v Kinčperku nad Ohří. Chodí hodně lidí, jak to vnímáte?
5: Chodí hodně lidí, je to zajímavý a jsem mile překvapen.
2: Jde vidět, že ta lékárna tady chyběla. Říkají vám to právě lidé, kteří sem přijdou, že jsou rádi, že fungujete, že nemusí dojíždět a že si ty léky vyzvednou tady anebo tady zakoupí také?
5: Každý druhý nám i děkuje, že jsme tady.
2: Takže je to příjemné?
5: Všichni jsou nadšení.
2: Nezávislý starosta Kinčperku nad Ohří Marek Matoušek, stojíme v nových prostorách nové lékárny. Pane starosto, jak dlouho to trvalo, než ta lékárna tady vznikla?
6: Městu a samozřejmě ve spolupráci s provozovatelem lékáren Bonate to trvalo celé 3 roky. Nebylo to zcela jednoduché, ta investice byla velmi nákladná, protože předtím to byly prostory bývalé masny a uzenin. Takže když si dokážete představit, že to je od vybourání chladírenského zařízení, výměny výloh, všechno je protipožární a zároveň lékárna má specifikum, že hygienické normy a samozřejmě dohled Státního ústavu pro kontrolu léčiv je velmi náročný a drahý. Takže to byly ty důvody, proč to trvalo 3 roky.
2: Věděli jste od začátku, že ji zkusíte vybudovat tady v tom místě?
6: Provozovateli jsem nabídl 3 možné prostory. On si vybral právě tento, z toho důvodu je to centrum města, je tady velké parkoviště, zároveň kousek od lékárny je i autobusová zastávka, tak z toho důvodu si to i vybral, protože je to centrum dění a je to i mezi lékařskou péčí, dá se říct, taky střed cesty.
2: A všechno to hradilo město, to znamená, že prostory pro lékárnu jste připravili vy, zafinancovali vy a pak se samozřejmě lékárna sem nastěhovala.
6: Ano, je tomu tak. Všechno jsme uhradili z našich vlastních prostředků a samozřejmě teď ještě budeme s

0: zkoušet podávat individuální žádost na Karlovarský kraj pro dotaci na lékárnickou vlastně péči v našem městě, protože je to velmi důležité k té lékařské péči, aby to bylo celé funkční.
1: Za přípravy prostor nové lékárny zaplatilo město necelých 6 milionů korun. Z Kinšperku nad Ohří Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 3:45, pojďme soutěžit. Připomínám telefon do studia, který určitě většina z vás dobře znáte, 221 55 37 37, ale budeme rádi, když se do našich soutěží zapojí i ostatní posluchači. Tak ještě jednou 221 55 37 37. Zámek Valeč kromě klasických okruhů nabízí nově také pravidelné komentované prohlídky zámeckých zahrad a kostela Nejsvětější Trojice. Nové okruhy představí Valeč nejen jako zámek, ale jako také unikátní barokní krajinu. Až do konce září si tak nové okruhy zahrady v proměnách času a pod ochranou Trojice Život a smrt pánů z Valče můžete projít každou sobotu od 14 hodin. A my nabízíme dvě vstupenky na některou z uvedených prohlídek. Tak pojďte s námi vyrazit na úžasný, krásný zámek Valeč. 221 55 37 37. Mimochodem, já jsem tam zrovna shodou okolností v sobotu večer byla na zámecké noční prohlídce. Opravdu krásná záležitost, interaktivní výstavy, krásné zámecké prostory a také doporučuji i pro malé děti, je tam spousta zábavy, no a pro mlsné jazyčky také i spousta dobrot na té zámecké terase, tak můžete vyrazit do kavárny, ale spolu s námi na tu zajímavou novou prohlídku. Tak pojďte do toho, zámek Valeč byl původně gotickým hradem, až později byl přestavěný na barokní zámek, proslul také rozsáhlým parkem a sochami z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Po roce 1945 sloužil mimo jiné také jako dětský domov. Potkal ho ale ničivý požár, po kterém téměř zanikl. A my se vás ptáme, v jakém roce k této historické tragédii došlo. Otázku dnes do soutěže pro vás připravil Lukáš Staněk, možnosti jsou také připravené, tak se toho nebojte. Já odpověď znám, protože jsem tam byla, jak už jsem říkala, a já se těším, že někdo z vás to bude vědět, stejně jako já. Hezký den, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den.
0: Hezký den.
1: Anička Sokolovsko.
0: Aničko ze Sokolovska, moc vás zdravím. Tak pojďte si tipnout, v jakém roce to bylo? 1976, 1986, 1996.
1: Tak já bych tipovala 96.
0: Typujete, že ničivý požár ve Valči byl v roce 1996?
1: Ano.
0: Tak bohužel ne. Bylo to o něco dřív. Tak nikdy příště, Aničko. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou. Hezký den.
1: Taky naschledanou.
0: Tak ve vysílání společně s námi další posluchač nebo posluchačka uslyšíme. Hezký den. Zlatakinská, Český rozhlas Karlovy Vary, kdo pak je tam?
2: Jirka ze Stráže.
0: Jiří, krásný den, zdravíme do Stráže. Tak co váš tip, 1976 nebo 1986?
2: No, já bych dal to Ačko.
0: Dal byste 76. Ačko. Bylo to přesně tak, bylo to v roce 1976, po ničivém požáru se prošel zámek ve Valči, ale velkou obnovou. Dnes je areál znovu zpřístupněný a známý úplně jinou tajemnou atmosférou. Můžu doporučit, opravdu moc hezký zážitek. No, vy se tam každopádně podíváte a pak mi dáte vědět, jak se vám to líbilo a věřím, že mi dáte za pravdu. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: jsme plešatý, zpíval Pokáč a Anna Slováčková na Českém rozhlase Karlové Vary. Jo, lidi bez vlasů snášejí prý údajně líp hits. Jak bude zítra? Tak to vám za malou chvíli řekne Matěj Štech, jestli nás čekají ještě stejně vysoké teploty jako dnes odpoledne a večer. Za malou chvíli tedy zprávy s Matějem Štechem. Jedna z nich se bude týkat toho, že program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Podrobnější informace v celou po zprávách po 16. hodině vás čeká Humoriáda. Dnes se na vás v Humoriádě těší Vítězslav Jandák a Patrik Rozehnal. No já se na vás budu těšit opět zítra ve stejném čase. Tak naslyšenou, mějte hezký zbytek dne, teď už pro vás ti nejmenší.
1: Kdo líp vaří, muži nebo ženy?
2: Ženy, protože oni všechny svůj život můžou uklízet doma a normálně všechno můžou.
3: Asi ženy, protože chlapy tak neumí moc vařit a ženy uklízí a učili je to mamky.
4: Muži, protože jako umí líp v restauraci vařit.

0: babiček, babiček.
1: Muži.
2: Protože to je dobrý.
1: Ženy.
3: Proto se to umí.
1: Ty ženy, ty asi vaří jako víckrát a už to mají natrénovaný.
4: No, ženský, protože jednou mi táta dělal těstoviny a osolil a pak tomu ještě dával vajíčko a neosolil to, protože je to prej sol při tom vaření a chutnalo to příšerně.
5: Muži, protože ženy jsou líní.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj chce přidat dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Karlovarští zastupitelé v červnu rozhodnou o transformaci akciové společnosti Alžbětiny Lázně. Cenový strop nafty i benzínu zítra opět klesne. Ve čtvrtek bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce rezort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
3: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
2: Městské Alžbětiny Lázně v Karlových Varech se mají do konce letošního roku změnit z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci. Hlavním důvodem je ztrátovost společnosti, kterou město každoročně dotuje 20 miliony korun. Přechod na jinou formu organizace by pak mohl zvýšit šance na získání dotačních prostředků. Transformaci musí ještě v červnu na řádném zasedání schválit zastupitelé, říká náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO.
4: Připravujeme transformaci akciové společnosti Alžbětiny Lázně na příspěvkovou organizaci z řady důvodů. Jeden z důvodů je, že dlouhodobě se nám nedaří výsledek hospodaření dostat do aspoň černé nuly. Proto jsme zadali úkol našemu právnímu odboru, aby připravil nutné kroky pro převedení této akciové společnosti na příspěvkovou organizaci.
2: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Izraelská armáda několikrát vyzvala obyvatele libanonského města Nabatija k evakuaci. Následně zahájila bombardování oblasti. Podle deníku L'Orient Le Jour jeden z úderů zasáhl přímo poblíž nemocnice. Přímé boje mezi izraelskými jednotkami a militantním hnutím Hizballah zároveň pokračují ve vesnici Zautar al-Sharqiya. Vesnice je mimo takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje Izraelem okupované libanonské území podél hranic.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 8 až 5, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19, povany slabý, přes den přechodně mírný severní vítr, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nehoda nákladního auta na silnici 217 na úrovni Podhradí na Chebsku by měla být odstraněna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
6: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
5: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
6: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
1: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše
1: posluchače. No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyšším ty, Patriku. No, máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmový i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Vzpomínku
1: na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No, měl Karel Šíp jako hosta. Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho bývedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několik, ale jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval, ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích a on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili? Zrada. To oni
3: ne,
2: vám
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
2: pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloubky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselá, aby byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak mi paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda,
3: já
2: že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo jaksi ekonomický výbor, pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí se svojí rukou prostě. A...
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palo Bělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul, teď řekl teď tu herečku, já nechci to jméno uvec, ty vraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil, no takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí, já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měli záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Protože měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové film, kde byli ti studáci, ti mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já to vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko. Dobře. A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. A viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba kovo.
4: Ne,
2: tohle byl určitě Přízrak.
4: Myslím, Přízrak. A Vlčí bouda, možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju. Ale... A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, díky, které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech, a tedy vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. obojí nebude pěkné. Budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psi už tři, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl, a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti, a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Nerouškou, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německý ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No, tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český rasy, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec, fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný. Takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací. Ano, to je pravda. No. A hlídá. Ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky ničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem a to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzel, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, to vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi

0: Dobrý deň vám, Patriku, a dávam hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
2: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
2: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
4: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
4: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinkoč odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
5: A co to byl pes, nějaký štěně, nebo co to
6: ne,
5: bylo?
6: Ne, to byl ratlík.
5: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
6: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratli. No jo, no on tak... se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
5: Podívejte se,
6: já
5: to
6: se
5: vlastně,
6: dívám.
5: Ten pes pošel stáří. Ne?
6: No já si to taky myslím, ale ten Krejčí říká...
5: Jaký Krejčí?
6: No co mu patřil ten pes?
5: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
6: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
5: Ale vždyť jste říkal, že patřil tomu Krejčímu.
6: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten Krejčí měl psa a ten Krejčí se jmenoval zámečník Karel. No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
5: No?
6: No a já jsem smutný.
5: Kvůli tomu psovi?
6: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav Smutný.
5: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane je, Smutný?
6: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
5: No.
6: Já jsem to viděl.
5: No.
6: A já mám být jako svědek korunovaný.
5: Co?
6: Koruní.
5: Koruno. A o co vám vlastně jde?
6: No, on ten zámečník, co je Krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet, ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte. No, abstrouhejte, no to vy neznáte.
5: Abstrahujte.
6: Co?
5: Abstrahujte.
6: No, když to vidíte, tak se se mě ptáte.
5: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
6: No.
5: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
6: Nenudím vás, pane.
5: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
6: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuji. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo, má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám

0: vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
0: ne, něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
0: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: vlastně v životě. Vy jste byl honák krav jako?
0: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
0: cowboy.
1: Dostal?
0: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, chcete pás krávy? A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já. No, ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase koubojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl no, být. Že měli, tady naháněl krávy Slávek
0: Janda. No, ale já jsem si vydělal teda ano. Na pionýra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasný, peníze.
1: To
0: pane, víte, co byl pařez, ten pionýr?
1: No,
0: tak ten jsem kupoval od paní Antonioniniový, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si viděl kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
0: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
0: No já, mě napadla, promiň Patriku, ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no,
0: Hlustvisiháka?
1: Slavná postava.
0: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
0: Hlustvisihák, pustíme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMS-ku na číslo 90 011 04.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humuriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání, buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel z Bojkovi, zdravím vás Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju.
2: Výborně,
1: Bčko. Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: děkuju. A dávám háčko a dávám tři hlasy. A Patriku, vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte?
5: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustry dobře. Sehák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: Naskle a díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř.
6: Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. Tady je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídá, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: A na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník.
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Je. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, jsem taky porápil mlíko, no hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne. Hned, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. Děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
1: To je pravda. Děkuju moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Lidé v Karlovarském kraji můžou hlasovat o nejlepší regionální stavbu postavenou v uplynulých 24 letech. Se zavlažováním pomáhá plzeňské zoo automatizovaný systém. Ministerstvo spravedlnosti chce, aby soudy při rozvodech víc upřednostňovaly bezpečí a zájmy dítěte. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Regionální stavební sdružení připravilo anketu o nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulých 24 letech. Do ankety jsou zařazené projekty, které postupně uspěly v každoroční soutěži nejlepší stavba Karlovarského kraje. Hlasování o nejlepší stavbu posledního čtvrtstoletí je přitom letošní novinkou, říká za organizátory Anna Vlášková.
3: Jako další věc vyhlašujeme hlasování veřejnosti pro takzvanou stavbu čtvrtstoletí. Na webových stránkách stavby Karlovarska jsou zveřejněny vítězné stavby od roku 2001, které vybrala odborná porota. Takže veřejnost má možnost výběru ze 24 staveb od začátku soutěže.
2: Internetové hlasování o nejlepší stavbu Karlovarského kraje v uplynulém čtvrtstoletí potrvá do 19. června. Zoologická a botanická zahrada v Plzni dokončila automatizaci zavlažovacího systému. Nová technologie má k dispozici data od meteorologů, sleduje očekávané deště a snaží se maximálně využívat pro zálivku zahrady dešťovou vodu. Při jejím nedostatku čerpá zoo pro zavlažování vodu z řeky Mže a z dalších zdrojů. Jak systém funguje, popsala Petra Drexler, která má se svým týmem automatizaci na starosti.
4: Když například víme, že očekáváme srážky, tak si počkáme na využití té dešťové vody. Naopak, když víme, že je nedostatek vody v řece, tak se snažíme zase využívat další zdroje. To jsou například hlubinné vrty, anebo i poslední možnost voda ze řadu.
2: Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
5: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. To si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
2: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít. Počítá s tím prvotní a neoficiální návrh dohody mezi Washingtonem a Teheránem, který má k dispozici iránská státní televize. Spojené státy by podle takzvaného memoranda o porozumění stáhly vojenské síly z okolí Iránu a zrušily námořní blokádu. Irán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle iránské televize předpokládá, že Irán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu ve spolupráci s Ománem. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila po třetí za sebou do třetího kola Roland Garros. Francesku Jonesovou porazila 6-0, 7-6 a může hrát s Mirou Andrejevovou.
1: Počasí.
2: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povany slabý, přes den přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dejte pozor, na 152. kilometru D6 ve směru na Karlovy Vary bouralo nákladní auto s osobním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Každý den přinášíme nové příběhy z našeho regionu, některé rezonují celým krajem, jiné se odehrávají nenápadně, ale přesto ovlivňují život nás všech. Vítejte u pořadu Den v kraji. Ten dnešní, tedy středeční, má datum 27. května. Od mikrofonu vás zdraví David Forst. Krajští silničáři budou i v létě pokračovat v modernizaci regionální silniční sítě. Aktuálně dokončili práce v blízkosti Teplé, pracují taky třeba na Sokolovsku a Chebsku. Podrobnosti už za chvíli. Areál základní umělecké školy v Chodově na Sokolovsku dnes ožil akcí Z už Open. Podrobnosti vám prozradíme přímo z místa. Od zkátralého objektu k živému hradu Vilštejn ve Skalné slaví 25 let novodobé éry. Jaký program při téhle příležitosti nabízí, to se dozvíte také v této hodině. No a nebude chybět ani další reportáž. Obyvatelé Kinčperku nad Ohří mají opět lékárnu. Vznikla v prostorách bývalé masny ve školní ulici. Taková jsou dnešní témata. Dnes v kraji, tak vydržte s námi. Je toho opravdu hodně, včetně výborných písniček, jako teď třeba Michal Hrůza.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Karlovarském kraji pokračuje modernizace silnic druhých a třetích tříd. Teď probíhají práce na Chebsku a Sokolovsku. Rekonstrukce důležité regionální spojnice u obce Teplá poblíž Maliánských lázní právě skončila a s tím i dlouhodobá dopravní omezení. Pokračuje místostarosta Martin Klepal z ODS.
2: Pro město je to vlastně nejdůležitější propojení, co se týká dopravy do zaměstnání za službama. Je to hlavní spojka Teplá Mariánský lázně.
1: Více o tom uslyšíte krátce před 17:15. V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku začala znovu fungovat lékárna v přízemí nákupního centra ve Školní ulici. Lékárna dřív ve městě byla, a to do doby, než její provozovatel odešel do penze.
3: Paní lékárnice se vší úctou pracovala o 10 let déle, než musela, takže odvedla kus skvělé práce pro občany a i pro okolní občany.
1: Úpravy prostor za necelých 6 milionů korun financovalo město ze svého rozpočtu. Celá akce trvala 3 roky. Více o tom řekne před 17:45 naše redaktorka Andrea Štromajerová. Karlovarský kraj podpoří studenty lékařských fakult v oborech všeobecné lékařství a zubní lékařství pro akademický rok 2025-2026. Krajská rada schválila v rámci čtvrté vlny stipendijního programu 1 050 000 korun. Program má dlouhodobě pomoct přivést do regionu nové lékaře. Karlovy Vary instalují nové informační tabule pro návštěvníky lázeňských lesů a parků. Město teď postupně mění původní orientační systém. Na některých místech proto lidé ještě můžou vidět staré konstrukce. Podle mluvčího lázeňských lesů a parků Daniela Kubelky nejde o vandalismus ani poškození majetku, ale o součást montáže nového značení.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Venku, alespoň v Karlovarském kraji, je to, co se v rámci počasí týče, tak trošku jako na Copacabáně. No a my jsme si teď to teplé počasí připomněli ještě písničkou od Heleny Vondráčkové. 17 hodin 14 minut a Český rozhlas a Karlovy Vary dál nabízí dnešní středeční den v kraji. Modernizace silnic druhých a třetích tříd v Karlovarském kraji pokračuje. Aktuálně pracují skupiny dělníků na Sokolovsku, ale také Chebsku. U Teplé, nedaleko Mariánských lázní, právě skončila dlouhodobá dopravní omezení související s rekonstrukcí velmi důležité regionální spojnice.
1: Pro město je to vlastně nejdůležitější propojení, co se týká dopravy do zaměstnání za službama. Je to hlavní spojka Teplá Mariánský lázně. Druhá dopravní tepna po spojce Teplá Toužim.
2: Martin Klepal, místostarosta Teplé u Mariánských lázní z ODS, právě mi vysvětluje, jak důležitá byla aktuálně dokončená rekonstrukce silnice do blízkého Horního Kramolína a vzpomíná na související objízdnou trasu.
1: Omezení bylo poměrně výrazný, objízdné trasy nejsou úplně vyhovující na tu frekvenci, byly už při začátku problematicky pro nákladní vozidla, takže dopravní ruch byl značně narušen.
2: Úpravy 2,5-kilometrového úseku silnice druhé třídy trvaly téměř 3 měsíce a podle náměstka hejtmana Martina Horajčíka z Hnutí ANO se práce podařilo urychlit.
3: Je to vlastně kompletně nová silnice se všemi novými prvky, ať už jsou to podkladové záležitosti, značení, šířka silnice, že vlastně nová silnice za kratší dobu, než se očekávalo a za polovinu peněz, než se očekávalo.
2: V současné době ale pokračují také práce na Sokolovsku mezi lomem a osadou Podstrání.
4: Stavba pokračuje, v tuto chvíli máme 60% proslavenost. Úsek C už je zabalen v obrusné vrstvě s tím, že v nejbližších dnech dojde k realizaci druhé poloviny silnice tak, aby jsme v říjnu letošního roku celou akci dokončili.
2: Říká k aktuálnímu stavu další silnice druhé třídy ředitel krajské správy a údržby silnic Jiří Šlachta, podle kterého letos v sezóně musí motoristé počítat s komplikacemi také v Hazlově.
4: V tuto chvíli tam máme proslaveno 48% z celkové akce. V tomto týdnu proběhla pokládka lomné vrstvy. Příštím týdnu bude pokračování dláždění chodníků a dokončení odkanalizační nádrže. Dle předpokladu máme informace, že by to v listopadu mohlo být hotovo.
2: Krajští silničáři aktuálně opravují další desítky kilometrů silnic druhých tříd. Modernizují například úsek mezi Vřesovou a Tatrovicemi na Sokolovsku. Ten měl být původně hotový v závěru července. Silničáři ho chtějí ale pro motoristy otevřít už v červnu. Z Karlovarského kraje Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Do celostátní akce ZUŠ Open se zapojili i umělecké školy z Karlovarského kraje. Talentované děti už se představili třeba na happeningu v Karlových Varech, na náměstí ve Žluticích nebo ve Františkových Lázních. Dnes se akce přesunula do areálu základní umělecké školy v Chodově, kam se vypravil i náš regionální stopař Josef Šorfa. Pepo, příjemné odpoledne.
2: Díky za tvé přání, Davide. Musím říct, že se vyplnilo, protože tady v Chodově je odpoledne velmi příjemné. Za mnou už je slyšet kapela Chodov Band. No a příjemné odpoledne je proto, že jsem na akci Den dětí ze ZUŠ Open, která se vyloženě povedla.
1: Tak to bys si mohl, Pepo, posluchačům popsat, jak takové příjemné odpoledne vlastně v Chodově vypadá.
2: V areálu chodovské ZUŠky v ulici Dukelských hrdinů připravili už o 2 hodin program, ve kterém se představují žáci ze všech zdejších oborů, tedy hudebního, výtvarného, literárně dramatického a tanečního. Takže tady už byly vidět třeba mažoretky, zazněly písničky z pohádek, zahrál školní kytarový soubor a nechyběla k tomu ani taneční vystoupení. No a teď právě hraje hrála kapela Rock Boys a teď právě hraje Chodov Band.
1: No a co čeká, Pepo, na ty, kteří by třeba ještě chtěli přijít, tedy jestli ještě něco stihnou?
2: Program potrvá až do 7 hodiny večer, takže zájemci se určitě ještě stihnou zapojit třeba do výtvarné dílny, vyzkoušet si herecké etídy nebo říct různé jazykolamy v literární dílně dramatického souboru. Třeba tenhle. Sklapla pixla z plexiskla. Mě už to docela jde, ale drtil jsem to několik minut. No a také uslyší, a ta už hraje za mnou právě zmíněnou kapelu Chodov Band, následovat bude bubenická rozsvička a budou si moc i zaspívat.
1: Ale Pepo, jazykolam se povedl, to všechna čest. V základních uměleckých školách začínala celá řada talentů, ze kterých se stali profesionální hudebníci a nebo třeba umělci a umělkyně. Jak to vidíš v Chodově? Mají k tomu nakročeno i tam?
2: Určitě, je to tady slyšet. Ukázali to třeba školáci, kteří si zaspívali s opravdickou kapelou, kapelou Alison, kde vystřídali její zpěvačku. Mimochodem, je to učitelka na zdejší ZUŠce Alena Boháčová. A zpívat budou ještě další děti, a to od 6 večer třeba Kujme pikle.
1: Pepo, nedá mi to, ale ten název mi tak trošku něco nebo někoho připomíná, nepletu se?
2: Ne, náhodou, určitě ne. Jednak jde o písničku Kujme pikle z pohádky Šíleně smutná princezna a pohádkové a další písničky pro děti zaspívá právě kapela Kujme pikle band, spojená s muzikanty okolo učitele Eduarda Bartuška, známého i jako Levoruký Eda. Zkrátka až do 7 hodiny večer se bude tady u chodovské ZUŠky na co těšit a co poslouchat.
1: To byl Josef Šorfa z akce Den dětí ze ZUŠ Open v Chodově. Pepo, díky za informace, užij si ten zbytek dnešního dne právě tam a zase někdy příště naslyšenou v našem vysílání.
2: Díky, naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Hrad Wildštejn ve Skalné slaví 25 let novodobé historie po znovu otevření veřejnosti. Jak se jedna ze nejstarších památek Chebska měnila, co všechno se podařilo zachránit a jaký program výročí nabídne návštěvníkům, tak přesně na tyhle otázky se ptala Zlata Kinská, správce hradu Wildštejn Jaroslava Bílka.
1: Hrad Wildštejn letos slaví 25 let své novodobé historie, ovšem jeho historie je přes 800 let dlouhá a je to nejstarší kamenný hrad u nás v Čechách. Naším hostem je dnes správce hradu Wildštejn Jaroslav Bílek. Hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne posluchačům.
1: A vy jako správce tohoto hradu víte o hradu opravdu hodně. Připomeňte nám alespoň v krátkosti tu x století dlouhou historii.
2: Je to nejstarší hrad v České republice, postavený v románském slohu.
1: Jak už bylo řečeno, hrad Wildštejn letos slaví 25 let své novodobé historie. Pojďme k té novější, protože ta historie je opravdu dlouhá.
2: Když si připomeneme opravdu od doby, kdy pan Pumr v roce 99 hrad zakoupil, tehdy od města Skalná, a vlastně z té ruiny dal dohromady dneska hezky upravený, poměrně výrazně zrekonstruovaný hrad. V roce 2001, po dvou letech od doby, co ten hrad koupil, tak ho dokázal otevřít a jedním z prvních míst, který otevíral, byla středověká hodovna hradu a ta funguje do dneška. Proto i letos slavíme významný milník, je to čtvrtstoletí od znovu otevření hradu.
1: Co všechno jste si k tomuto kouzelnému výročí připravili, na co byste rád pozval naše posluchače?
2: Teďkon v sobotu vlastně. Vinná stezka, bude to nějaký nultej nebo první ročník, můžeme říct. Je to 7 kilometrů, dlouhá trasa, 12 výtečných moravských vinařů, spousta zábavy, koncert večer. Koukněte se na naše webovky, máme tam i kivadlovou dopravu zajištěnou na hrad, ať už tady z Karlových Varů, anebo z Chebu. Dále pak 20. června tradiční wildštejnský slunovrat, který děláme takřka každý rok s kapelou Delorein. Je to velký objev. Je to úžasný, kdo neviděl a neslyšel, tak se přijďte podívat, bude to moc pěkný. Pak pro vás, pro všechny určitě známý Honza Dědek, 7 pádů Honzy Dědka, 15. července. Pak je tam hradozámecká noc, ta se koná na všech památkách, který se jich chtějí zúčastnit 22. srpna. Budou to nějaké noční prohlídky, ohnivé show. A začátkem září Vypni se s Lucí, Lucie Revival, jistě dobře znáte, takže ty vystoupí u nás večer na hradě.

0: mi voní dým.
1: A pohodová muzika do pohodového času s Českým rozhlasem a Karlovy Vary. Jste stále ze Dnem v kraji, 17 hodin 39 minut. A místo chladicích boxů regály s léky v prostorách nákupního centra v Kinčperku nad Ohří je nová lékárna. Její vybudování trvalo radnici 3 roky. A to proto, že úpravy prostor nebyly vůbec jednoduché. Ve městě, kdy si lékárna fungovala, její provozovatel ale odešel do penze. A lidé si tak pro léky museli dojíždět do vzdálenějších míst. Teď jim to odpadlo a jsou za to velmi rádi.
2: V celku nepotřebuji rozpis, protože všechno vyráno.
3: Paní Aleno, brala jste poměrně dost léku. Znamená to, že jste pro ně musela někam jezdit, když ta lékárna tady nefungovala?
2: Já jsem obvykle nejela, já jsem někoho vždycky zdivočila. Vždycky jsem řekla, ať teda mi to vyzvednou. Naštěstí mám dost příbuzných, kteří byli schopni to teda vyzvednout.
3: Ale teď vám to odpadlo a chodíte si sama?
2: To je úplně tak, jak by to mělo být. No, zase tak malinký městečko nejsme, aby jsme tu fakt neměli už nic. No, spokojenost, to víte, že jo?
4: No, je to báječný. Já nemusím nikam jezdit.
3: Říká paní Jiřina z Kinčperku nad Ohří, to znamená, že lékárnu jste postrádala.
4: Jo, musela jsem to vždycky předělávat nevěstě na telefon, aby mi to vozila ona z Chebu, jo. A takhle je to lepší, já se proto dojdu a mám klid. A nemusím se rozčilovat.
5: Tady mám recept.
3: Josef Vodička, lékárník tady v Kinčperku nad Ohří. Chodí hodně lidí, jak to vnímáte?
6: Chodí hodně lidí.

0: Je to zajímavý a jsem mile překvapen.
1: Jde vidět, že ta lékárna tady chyběla. Říkají vám to právě lidé, kteří sem přijdou, že jsou rádi, že fungujete, že nemusí dojíždět a že si ty léky vyzvednou tady anebo tady zakoupí také.
0: Každý druhý nám i děkuje, že jsme tady.
1: Takže je to příjemné.
0: Všichni jsou nadšení.
1: Nezávislý starosta Kinčperku na Tohří Marek Matoušek, stojíme v nových prostorách nové lékárny. Pane starosto, jak dlouho to trvalo, než ta lékárna tady vznikla?
2: Městu a samozřejmě ve spolupráci s provozovatelem lékáren Bonaté to trvalo celé 3 roky. Nebylo to zcela jednoduché, ta investice byla velmi nákladná, protože předtím to byly prostory bývalé Masny a Uzenin. Takže když si dokážete představit, že to je od vybourání chladírenského zařízení, výměny výloh, všechno je protipožární a zároveň lékárna má specifikum, že hygienické normy a samozřejmě dohled Státního ústavu pro kontrolu léčiv je velmi náročný a drahý, takže to byly ty důvody, proč to trvalo 3 roky.
1: Věděli jste od začátku, že ji zkusíte vybudovat tady v tom místě?
2: Provozovateli jsem nabídl 3 možné prostory. On si vybral právě tento, z toho důvodu je to centrum města, je tady velké parkoviště, zároveň kousek od lékárny je i autobusová zastávka, tak z toho důvodu si to i vybral, protože je to centrum dění a je to i mezi lékařskou péčí, dá se říct, taky střed cesty.
1: Za přípravy prostor nové lékárny zaplatilo město necelých 6 milionů korun. Z Kinčperku nad Ohří Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: počasí.
1: Jak bude? Dalo by se říct, že tohle je šalamounská otázka, která zajímá nemálou část populace. No a my se dozvíme, jak bude právě teď Martina Adamovského, což je z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni meteorolog, který snad prozradí, jaké počasí nás čeká dnes večer a v noci. Martine, dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer, tak čeká nás klidná noc, trošičku bude chladnější než ta předcházející, přešla nás studená fronta, to se projevilo i na teplotách, které dnes byly nižší než včera. Na řadě míst jsme zaznamenali jenom tak lehce kolem 25, v Karlových Varech bylo trošičku tepleji. Noc bude jasná, chladnější, ty teploty mohou po ránu klesnout v těch údolích někde možná až nějakým 5-6 stupňům, jinak se budou pohybovat většinou pod 10 stupni a jinak bude klidno.
1: Martine, a zítřejší den bude vypadat z pohledu počasí, jak bude trvat to krásné, jasné a teplé počasí?
2: Bude, teplé bude pořád, i když samozřejmě bude chladněji, zítra naměříme maximálně tak do nějakých 23 stupňů, řekněme, takže o ty 2 stupně, možná o 3 stupně bude chladněji než dnes, jinak ale ty teploty pořád samozřejmě pro toto období budou docela vysoké, většinou tedy lehce přes 20 stupňů v těch odpoledních hodinách, nižších polohách, jinak charakter počasí bude úplně jednoduchý, bude jasno, i té oblačnosti bude zítra méně než bylo dnes.
1: Martine, díky za předpověď počasí, užijte si zbytek dne a opět samozřejmě u nás na Českém rozhlase Karlovy Vary naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.

0: 17 hodin 54 minut doznívá písnička od skupiny Rangers nebo Plavci, chcete-li 500 mil. No to byl dnešní den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Děkujeme, že jste poslouchali přehled nejdůležitějších událostí z našeho regionu. Od mikrofonu se i pro dnešní den loučí David Forst. Přeji vám klidný večer a dobrou náladu a naslyšenou opět zítra po 17. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Chodově na Sokolovsku začne rekonstrukce bývalého spolkového domu v Husově ulici. Za opravu mostku v Doubravě zaplatí až asi 20 milionů korun. Práce začnou letos. Do Rady Českého rozhlasu zvolili poslanci publicistu a komentátora Petra Žantovského. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Chodov na Sokolovsku připravuje rekonstrukci bývalého spolkového domu v areálu základní školy v Husově ulici. Práce začnou v polovině června a skončí v září příštího roku. Město na akci za asi 30 milionů korun dostalo dotaci z programu Spravedlivá transformace, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
4: My v rámci toho vybudujeme bezbariérové moderní sociální zázemí pro žáky školy. Celou rekonstrukcí projde suterén objektu. Nově tam budou další zkušebny pro chodovské kapely. A v tom prvním nadzemním podlaží vznikne jídelna pro žáky školy, to znamená vrátíme stravování a zároveň zůstane zachovaný provoz klubu Čtyřka, který tam v posledních letech úspěšně působí.
3: Město až opraví mostek v osadě Doubrava. Je ve špatném stavu. Na jeho poškození poukázal diagnostický průzkum. Město za rekonstrukci zaplatí asi 20 milionů korun. V současné době je přemostění uzavřené pro nákladní auta. Pokračuje starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
5: To znamená, že momentálně tam přes ně můžou jezdit jenom technika do 2,5 tun. Pokud bychom ho neopravili, tak by se ten mostek mohl zroutit a v podstatě odříznout od Doubravy 8 rodin. Ty práce by měly začít už letos a měly by se dokončit do konce příštího roku.
3: Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 hlasů ze 168 odevzdaných. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval za hnutí SPD do Senátu. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. Ve volbě dnes neuspěli bývalý předseda rady Miroslav Dittrich a její bývalý místopředseda Tomáš Kňourek. Rady Českého rozhlasu a České televize jsou kontrolním orgánem veřejnoprávních médií, schvalují rozpočet nebo volí generální ředitele. Uganda s okamžitou platností uzavřela hranice se sousedním Kongem, aby omezila šíření epidemie eboly. Oznámila to ugandská vláda. Opatření potrvá 4 týdny. Výjimku budou mít zdravotníci bojující s nákazou, humanitární a bezpečnostní operace a doprava potravin a jiného nákladu. V Ugandě je hlášených 7 případů eboly a 1 úmrtí. Už minulý týden tamní vláda oznámila pozastavení veřejné dopravy s Kongem. Epidemie eboly vypukla v Kongu v polovině května. Podle Světové zdravotnické organizace je v zemi více než 900 podezřelých případů na krvácivou horečku a přes 220 úmrtí.
1: Sport.
3: 17. etapu Giro d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Mikkel Wahlgren. Čech Jan Hirt zvládl kopcovitou trasu na 12. příčce. V čele průběžného pořadí je dál Dán Jonas Vingegaard.
1: Počasí.
3: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 8 až 5. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Povane slabý, přes den přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 154. kilometru D6 je hlášené pro poruchu odstavené osobní auto. Na vozovku unikly provozní kapaliny. Jsou tam hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary,

Milí posluchači, právě nastal čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás při jejím poslechu vítá Jan Skládal. Dnešní vydání věnujeme panu Josefu Tumsovi, který se velkou stopou otiskl do dechovky nejen na Chocku, do Mažlicku, ale i v sousedním Bavorsku. Narodil se 5. ledna 1933 v Nahošicích a od roku 1962 žije v sousedním Blížejově. Následuje Valčík Chockému kraji v podání plzeňské dvanáctky. Zpívají Ivana Brožová a Karel Jindřich.

Pro Josefa Tumse je dechovka téměř celý jeho život. Zvonek u dveří jeho domu v Blížejově zdobí houslový klíč, v útulné světnici hrají z rádia veselé melodie. Je autorem kolem 300 skladeb a úprav lidových písní. Jeho otec byl tesař, matka v domácnosti a společně se starali o své malé hospodářství s dvěma kravičkami. Na otázku, jak se dostal k muzice, odpovídá: vlastně jako slepý k houslím. V Náhošicích bydlel jistý pan Vojtěch Tichota, který byl starý vojenský muzikant, co hrával u cirkusů. Jeho syn se mnou kamarádil a nabídl mi, že ho táta bude učit, tak jestli také nechci na něco začít hrát. Bylo mi 13, neznal jsem noty. Pan Tichota mi řekl, že potřebuji trubku. A tak mi dal do ruky hasičskou trubku se slovy: voraž si trochu hubu. Tenkrát, rok po válce, nebylo nic. Ani trubky. Ale později jsem začal hrát už i na vlastní pořádný nástroj. Nyní zazní Tasnovická hospůdečka, kterou na hudbu Josefa Tumse otextovala Olga Homolková a spolu s Jiřím Homolkou a Irenou Doškovou si v doprovodu Březovské desítky i zaspívala.

A v jakých kapelách Josef Tums hrál? Nejprve jen různě zaskakoval. Praktické zkušenosti začal sbírat v kapele Jiřího Voráčka a v roce 1953 si s kamarády založili i vlastní, časem poměrně známou, kapelu Schneiberáci, která mívala ročně i kolem 90 koncertů. Později se přejmenovali na Čerchovanku, ze které odešel s tím, že už přestane hrát. V roce 1973 jej ovšem Šumovanka začala přemlouvat, aby začal hrát s nimi. Byť nechtěl, vyšel vstříc aspoň na záskok. Zaskočil jednou, dvakrát, třikrát a hrál s nimi až do roku 2005. Po otevření hranic začal hrát i s chamskou kapelou Kolping Music z Bavorska a k tomu si s kamarády založil 10členou kapelu s 5 Čechy a 5 Němci a začali si říkat Feierabend Musikanten. Asi nejznámější skladbou Josefa Tumse je skladba Studánka pod Čerchovem, kterou nám nyní zahrají Klatovští dragouni. Zpívají Eva Soukupová a Josef Ložek.

Dozněla skladba Měsíček nad Haltravou, kterou naspíval Jiří Langmajer starší s plzeňskou dvanáctkou. A jakže se pan Josef Tums dostal ke skládání hudby? Vtipně říká, to byla náhoda. Občas mě prostě napadla nějaká melodie, tak jsem si ji poznamenal. Ale nevěděl jsem, jak nakládat s harmonií. Pak jsem se přihlásil na takzvanou lidovou konzervatoř, kde jsme se učili základy harmonie, instrumentace a podobně. To mi velmi prospělo. Inspirace na novou skladbu přichází z ničeho nic. Jsem třeba na zahradě a najednou mě něco napadne. Tak se vším praštím a jdu si poznamenat pár taktů. Nechám je uležet a pak je buď rozpracuji, nebo zahodím. To se s časem mění, takže občas něco i vyhodím do koše, a pak se mi to ale v hlavě rozleží a musím to jít zase vyhrabat. Složil jsem toho hodně, ale nikdy jsem se tím neživil. Tohle byl jenom koníček. Pojďme si nyní poslechnout skladbu Tief drin im Böhmerwald, neboli Na krásné Šumavě, v podání Horálky Schocka. Úpravě pana Josefa Tumse zpívají Jiří Feil, Milan Hranaj a Josef Šimák.

Zeptáte-li se Josefa Tumse, čím se živil, odpoví, že se vyučil soustružníkem, vystudoval průmyslovku, pracoval ve Škodovce a následně také ve Staňkově v Cihelně, ze které se později stala také Škodovka. O chodských písních říká, že všechny vycházejí z dudácké muziky. Ve všech chodských lidových písničkách vždy cítíte ten dudácký ráz. Něco z toho se dá použít pro dobrou dechovku, ale všechno určitě ne. Milí posluchači, na závěr dnešního pořadu, věnovaného panu Josefu Tumsovi, zazní ještě jeho orchestrální kovářská polka, kterou nahrála Boršičanka Antonína Koníčka. Pro dnešek se s vámi loučí Jan Skopeček.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

Bedřichova Chockého zpěvníku, abych vám pustil nahrávky, které jsme v tomto cyklu ještě neslyšeli. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Josef Kunaš.

Dnes tedy opět písničky z druhého dílu Jindřichova zpěvníku. Budou to převážně melodie, které jsme v tomto cyklu již slyšeli, ale v jiné úpravě či interpretaci. A protože jsem se ještě hlouběji zanořil do našeho archivu, tak k ním dnes přidám další písně, které jsme si zatím nepouštěli vůbec. Pomalu nám nastávají teplé měsíce, léto je skoro za dveřmi, sluníčko vybízí k posezení na nějaké příhodné zahrádce a k tomu všemu se dle mého nejlépe hodí nápoj, řekl bych skoro český národní. Správně, pivo. A tak na začátek dvě pijácké písničky. První nám zaspívá solista národopisného souboru Postřekov Václav Buršík na nahrávce z roku 2020. Tu druhou pak uslyšíme v podání Jaromíra Horáka za doprovodu Malé muziky. Nahrávka pochází z roku 1979.

Pojďme si teď poslechnout tři melodie, které v tomto cyklu ještě nezazněly. A to už taky proto, že ty první dvě jsou vlastně variantami na chodské písničky. Písničku Naše kočička mrňavá nám v úpravě Jana Matouška a za doprovodu malé muziky zaspívá Věra Rosypalová. Uslyšíme tedy variant, který pochází z Klatovska. V chodském zpěvníku je otištěna pouze s malými textovými a melodickými odchylkami. Taktéž druhá píseň, která zazní, je variantou pocházející z Berounska. S plzeňským lidovým souborem v úpravě Jiřího Temla nám zaspívá Michal Polcar. Nechce mě paninka žádná, tak to je velice známá chodská písnička, co říkáte? My si ji však nyní poslechneme ve verzi, kdy není v polkovém dvoudobém rytmu, jak jsme zvyklí, nýbrž je to třídobý valčík. Pro kapelu souboru Jiskra ji upravil náš rozhlasový kolega Miroslav Šimandl. Na nahrávce z roku 1996 se představí dlouholetý soulista souboru Jiskra Vladislav Chaloupek.

Oldřich Heindl a Albert Švec, dva výteční zpěváci z Klenčí pod Čerchovem, nám teď zaspívají písničku Jak je to v tom Klenčí hezký. Tu jsme slyšeli před 9 lety v podání manželů Kapicových za doprovodu muziky Drancelové. Ti hráli na nahrávce v obsazení G-dudy, housle a malý přenosný cymbálek zvaný Hackbread. Incipit písně však zněl, jak je v Postřekově hezky. Ano, klenečtí zpěváci naspívali textovou verzi i s odlišným nápěvem, která se zpívala v Klenčí. Tato nahrávka, kde je doprovodí Konrádyho dudácká muzika, je téměř 60 let stará, z roku 1969. Druhou píseň uslyšíme od báječných zpěvaček, které pocházejí také z Klenčí, Marie Frejové a Jany Hojdové. Shodou okolností nám je před 8 lety zpívali právě Oldřich Heindl s Albertem Švecem. Sestry Kuželkovi, tedy Marie Frejová a Jana Hojdová, ji zaspívají a kapela, to znamená bez hudebního doprovodu. Nahrávka je z roku 1996.

Dozněly písničky z druhého dílu Jindřichova Chodského zpěvníku. Do konce dnešního špalíčku tu mám však připravenou ještě jednu, která v tomto cyklu dosud také nezazněla. S mrákoskou dudáckou muzikou nám ji zaspívá na nahrávce z roku 2010 Petr Němec. A to už je pro dnešek vše. Krásný zbytek večera a zase příště na shledání s vámi se těší a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Josef Kuneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary instalují nový informační a orientační systém v lázeňských lesích a parcích. Děpoltovice připravují nové zázemí pro fotbalisty. Poslanci nezvolili v prvním kole nominantku hnutí STAN Barboru Urbanovou místo předsedkyní sněmovny. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Karlovy Vary instalují nové informační tabule pro návštěvníky lázeňských lesů a parků. Město teď postupně mění původní orientační systém. Na některých místech proto lidé ještě můžou vidět staré konstrukce nebo tabule připravené k odvozu. Podle mluvčího lázeňských lesů a parků Daniela Kubelky nejde o vandalismus ani poškození majetku, ale o součást montáže nového značení.
2: Původní konstrukce budou v nejbližších dnech odvezeny a pokud to jejich stav umožní, tak mohou být v budoucnu upraveny a znovu využity. Nové infotabule najde veřejnost například na svatém Lenhartu, u známých karlovarských vyhlídek anebo v karlovarských parcích.
0: Fotbalové hřiště v Děpoltovicích na Karlovarsku doplní nové kabiny a technické zázemí. Obec chce stavbu zahájit v červnu a vyjde zhruba na 5 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt dotace. Nové prostory mají sloužit místním sportovcům i dětem. Pokračuje nezávislá starostka Štěpánka Luxíková.
3: Tam jsou jakoby starý buňky, které jsou dřevem zakrytý palubkama obložený a už technický stav tomu nevyhovuje přibližně 3 roky. Ty pak budou jenom jako technická místnost využívaný a z toho důvodu stavíme nový.
0: Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala jich ale alespoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou po tom, co 4x neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů jedná v Bruselu s eurokomisařem pro klima Wopke Hoekstrou o ochraně těžkého průmyslu v Evropě. Česko společně s dalšími 5 státy prosazuje zachování bezplatného přidělování povolenek pro vypouštění emisí CO2.
4: Energeticky náročnému průmyslu v Evropě, jako je sklářství, chemický průmysl či ocelářství, hrozí podle Červeného ztráta konkurenceschopnosti, zejména v současné době, kdy ceny energií rostou v důsledku války na Blízkém východě. Červený uvedl, že eurokomisaři představí situaci v Česku.
5: Naším cílem, jak jste konec konců sám zhrnul pomocí ostatních států, je samozřejmě udržet energeticky náročná odvětví na území Evropské unie a naše firmy na tuzemském trhu. Železárny se musíme udržet. Chemický průmysl si musíme udržet.
4: Úpravu systému ETS1 má Evropská komise představit v polovině července. Červený s eurokomisařem Hoekstrou jedná také o možném odkladu nových evropských pravidel pro nakládání s odpady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 20 až 23. Vane slabý, přes den přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Pro poruchu odstavené osobní auto je hlášené na 155. kilometru D6 ve směru na Karlovy Vary. Na vozovku unikly provozní kapaliny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Hezký den, narazil jsem na rubriku Hezky česky, píše posluchač Petr Pejn. V ní objasňujete původy slov, třeba původ slova hafo, a říkáte, že se termín rozšířil z Brna a jižní Moravy. Pan posluchač ale píše, že má tu zkušenost, že se používal v českých kriminálech už na přelomu 80. a 90. let minulého století. Myslím, že se to slovo infiltrovalo do dnešní řeči z kriminálního slengu a samo sebou by to stálo za průzkum. Tak začala jste pátrat na základě e-mailu od pana posluchače Petra?
2: Nemůžu tomu říkat úplně průzkum, tak důkladná jsem nebyla. Ale pan posluchač má i nemá pravdu. A tedy doufám, že v těch kriminálech úplně nebyl zrovna zavřený. Ale věřím tomu, že se tam to slovo používalo. Ale nevyvrací to tu možnost, která zazněla v tom pořadu Hezky česky. Tam se říkalo, že slovo hafo pochází z brněnského hantecu, odkud se dostalo do Prahy, a že pochází z němčiny, z nářečního hanfel, které zní ve spisovné podobě handful a znamenalo hrstka.
1: A co ty kriminály?
2: No, to je totiž tak. Brněnský hantec vznikl jako varieta, kterou ovlivnilo moc věcí. Totiž hanácké nářečí, jak to bylo Brno, potom místní Němci, kteří tam žili a kteří buď mluvili spisovně, anebo různými nářečími, a ta nářečí byla z Německa anebo z Rakouska. Potom ti lidé tam byli v různých sociálních vrstvách, takže se do hantecu krásně dostal i argot, tedy takový ten zločinecký tajemný jazyk, ale vídeňský, takže němčina. Pak tam byly vlivy jidiš, nebo italštiny, nebo romštiny, a tohle všechno se pomíchalo. A vznikalo to hrozně dlouho. To nebyla otázka nějakých 10 let a tak dál, to byla otázka století. A když některá slova jsou opravdu jadrná, nová, zajímavá, tak se rozšíří. A přesto, jak se Praha a Češi staví k Moravě, tak je klidně možné, že se tak sníží, že si převezmou krásné moravské slovo a nějakým způsobem ho začnou používat. Takže proč ne? Nejenom, že mohl někdo z Brna být zavřený v českém kriminále a ne moravském, ale to slovo zkrátka znělo tak, že mělo ohlas, kudy to šlo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu spisovateľ, dramatik a výtvarník Silvester Lavrík. 28. mája predstaví svoj román zo súčasnosti, ktorý sa volá Predpoveď na zajtra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Senioři v České republice zřejmě budou moci ukončit spoření na penzi bez pokut. Schválili to poslanci. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o první ligu vyhráli v Brně. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Důchodci v České republice zřejmě budou moci ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválili to poslanci. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní finance, by mohli získat kompenzaci. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
2: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Opoziční pozměňovací návrhy v poslanecké sněmovně neprošly. Normu teď dostane k posouzení Senát. Česká policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Českému rozhlasu to potvrdil odpoledne mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok.
4: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
2: Policie kvůli útoku zadržela v České republice i v zahraničí už 11 lidí, 7 z nich je ve vazbě. V Plzni dokončili v části Zátiší nový dům celkem ze 17 městskými byty. Podle plzeňské radní pro sociální bydlení Světlany Budkové z hnutí STAN město už v létě nabídne byty mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a také lidem, kteří pracují v důležitých profesích.
5: Tohle je první z těch domů, kde částečně jsou byty pro profese, jako jsou učitelé, zdravotníci nebo pracovníci bezpečnostních a záchranných sborů, kde se snažíme o rozvoj města Plzně, tak aby jsme se tady udrželi mladí lidi se vzděláním, takže tohle jsou částečně byty právě určený pro tyhle ty profese. Sport.
2: Fotbalisté Slovácka míří za záchranou v nejvyšší domácí soutěži. V úvodním duelu baráže totiž vyhráli v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-1. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, ranní minima mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle plus 4. A zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, pouze na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima mezi 21 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku slabý, během dne přechodně mírný, od severozápadu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na hlavním tahu číslo 22 za Horažďovicemi na Klatovi v křižovatce s odbočkou směr Sušice. Vyšetřují kolizi dvou osobních vozidel. Provoz je tam omezený, ale slabý a je to bez kolon. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Dnes Alex a host vítám herce a člena souboru pražského Švandova divadla, který si tu a tam odskočí do seriálu, jako třeba Dáma a král, Rapl a další. Jeho koníčkem je myslivost. David Punčuchář je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: David Punčochář, herec, dlouholetý člen Švandova divadla, je naším hostem. Jak už dlouho vlastně jste ve Švandáku?
1: Já jsem tam nastoupil v roce 2009.
0: Takže 17 let?
1: No, 17. sezóna.
0: To už je...
1: Ale jako, je to jako kdyby včera, no.
0: Tak vám to přijde? Mm. Poté za tu dobu jste stvárnil řadu rolí, které si tak nějak považujete nejvíce? Za kterou jste byl nejvíce rád?
1: No, já samozřejmě tíhnu ke komediím, takže třeba Zabít Johnnyho Glendeninga, nebo teď, co ještě furt hrajeme, Smrt mu sluší s Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Robertem Jaškovem a tak dál. Takže komedie, to je moje jako hlavní taková věc, ale rád vzpomínám na Bála třeba, což byla úplně temná věc, brutální, jako to se ani nedá popisovat. Teď mám samozřejmě 84, což je docela současná věc, bych řekl. Lidi na to chodí, mladí, staří, paráda.
0: Ano, adaptace slavného románu George Orwella. Ano, k tomu se dostaneme, budeme o tom mluvit určitě. Když zmiňujete komedie, tak přeci jen nemáte někdy třeba strach z toho, že tomu, co je vtipné nebo má mít vtipné a divák se má zasmát, tak se nezasměje?
1: No, strach je... před tou veřejnou, než přijdou první lidi, ale pak si člověk ověří ty reakce a už to jako prostě jede, ale takhle, třeba v Smrt mu sluší, v tom představení, my už spolu hrajeme několikátou komedii a docela dobře se známe, vycházíme si herecky vstříc, takže dokážeme už ty situace nějak trošku jako načichnout, co by už mohlo být jako vtipné a co ne.
0: Takže to ještě případně pak doupravujete, ještě i třeba během nebo po premiéře?
1: Určitě, určitě. Ono to má samozřejmě vývoj a každé představení je úplně jiné, protože po každé je jiný divák.
0: Takže za to mohou i diváci, jak
1: určitě.
0: Se představení vyvíjí?
1: No to vždycky se jde podle diváka. Dneska jsou suší, že jo, a tak je to rychlejší samozřejmě, protože nejsou reakce. Pak zase je divák, nejlepší jsou třeba pátek, sobota diváci, jo. Středeční to je krize, to můžeme hrát do roztrhání a to má to o 10 minut míň.
0: Středa asi uprostřed týdne, čtvrtek,
1: ano.
0: Lidé do druhý den do práce.
1: Já bych řekl, že to je specifický divák, který prostě přišel do divadla, ale ti páteční víkendoví jsou prostě mňamky.
0: Fakt? No. Takže už ve středu si říkáte, dneska budeme dřív doma?
1: No, to ne. On to samozřejmě ten divák může překvapit. Jo, se to urve a jede to pak.
0: Se to urve a jede to, ale bývá to tady častější s těmi víkendovými.
1: Jo, ale není to pravidlo, není to pravidlo.
0: Vy stihnete během toho, co stojíte na jevišti, hrajete, děláte tam různé ty komediální kousky, ještě sledovat, co se děje na jevišti, pardon, co se děje v hledišti?
1: Hledišti, určitě.
0: Jakože třeba někdo se hodně směje, nějakého diváka si i zapamatujete.
1: Jo, to my si hned sdělíme prostě v zákulisí, nebo tak, jako tam ženská hýká v levé řadě, jo, a tak. U těch komedií speciálně, no, u každého představení, člověk musí toho diváka vnímat, jako jak s tím dějem a s tím třeba v těch komediích vtipem jde, že jo. Takže sledovat ty reakce a když se smějou, samozřejmě to je taková technická, jako herecká věc, jako když se smějou, tak nejít dál, jo, ale prostě si to čekovat. A to, když to hrajete třeba po 150, tak už člověk ví ty reakce, kde budou a kde nebudou.
0: Tak ale ty diváci jsou tam jak špendlíkové hlavičky a přesto vy si tedy vnímáte, všímáte, protože já jako divák bych řekla, že mě ani jako neregistrujete a vy je skutečně registrujete a ještě stihnete si říct v zákulisí, viděl jsi tam tu, viděl z toho.
1: Jo, my jo? Dokonce víme, kde jsou známí a tak, takže jako, nebo kde někdo někoho známého zahlídnul třeba.
0: Tak za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je David Punčochář.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec David Punčuchář, který nám prozradil, že raději komedie hraje. A je těžké někdy se udržet, abyste se nezačal smát?
1: Je.
0: Stalo se vám to někdy, že prostě jste se odboural?
1: Jo, stává se to velmi často. Já se narážím na tu partu kolem Michala Dlouhého, tak tam je to skoro... co páté představení, jako že se odbouráme nebo tak.
0: Pokárá vás třeba pak režisér, nebo naopak je to pro diváky vlastně ještě zábavnější, když vidí, že jste to prostě nedal?
1: Samozřejmě, že režisér nás kárá za to, ale ona to odbourání nějak k tomu patří a ten divák vlastně vycítí, že něco není v pořádku a jde s tím, takže jako divák bych řekl, že my jsme viděli, jako, jak se odbourali, to bylo super a tak, jako ještě s tím víc o to jde.
0: Takže ještě vlastně jsou víc nadšenější z toho, že vás vidí vlastně, že jste taky z masa a kostí. Prostě. Ve kterých hrách nebo komediích teď vás můžeme vidět ve Švandově divadle?
1: No tak právě ta inscenace Smrt mu sluší. Co tam?
0: Tak dobře, no. Tak vezměme hry. Prostě v čem hry, vás můžeme dobře. Vidět?
1: Možná úplně šťastní můžeme trošičku komedii nazvat. To je úplná novinka. Pak samozřejmě Dějiny násilí, tam to je ve studiu, kde to je teda Oscarová Hessova věc, hlavní role s Hanzou Grundmannem. 84, co tam máme, Romeo a Julie.
0: Tak, a koho stvárňujete? Romeo a Julie.
1: Monteka.
0: Tatínka. Romea.
1: Romea, aha.
0: Jaký jste?
1: Smutný. No, Romeo zlobí. Takže prostě s maminkou, která se pak jako sloví, asi známe všichni, trochu utrápí, jak ten děj až postoupí ke konci, ale jako, no... Z toho kluka, který dospívá, jsme smutní, bych řekl, jako primárně.
0: Takže žádná velká inovace tam není?
1: Ne. A řekl bych, že to je dobře, že to jde jako po tom syrovém příběhu.
0: Nejmladší vlastně hrou, ve které hrajete, je hra Ukrutně šťastní. Vy tam hrajete majitele obchodu. Mm-hmm. Máte za sebou premiéru, tak jak se vám vydařila?
1: Myslím, že... se podařila, byla jako to docela složitá práce, protože na jevišti nás bylo hodně, nějak jsme nemohli chytit, jestli tak můžu jako nahlídnout, aby posluchači nahlédli do toho, nějak jsme nemohli chytit ten temporitmus a ty situace, ale během toho týdne generálkového se nám to celkem podařilo a jako, myslím, že reakce jsou jako dobrý.
0: Reakce jsou dobré, jak dlouho jste zkoušeli?
1: To se začalo zkoušet v půlce února.
0: Takže ty dva měsíce? No, to je taková běžná, standardní, asi zkoušecí doba.
1: Samozřejmě na Romeo a Julie třeba, protože jsou Vánoce a my pak máme třeba ještě v lednu trošičku volna, tak na to bylo víc času, možná 3 měsíce nebo tak, takže záleží taky na tom, jestli mezi tím něco je a tak. Ale 2 měsíce bych řekl, že je taková minimální doba, ono se dá stihnout všechno, jo. Můžete udělat i novou věc za týden, ale...
0: Ale výsledek? Vy jste také v minulosti hrál na Shakespeareovských slavnostech. Mm-hmm. Vystáte se letos?
1: Nechystám.
0: Takže budete mít prázdniny?
1: Já doufám. Já potřebuju na chalupu strašně moc práce udělat a vlastně vypadnout. Takže,
0: z Prahy.
1: Mám tam hodně dřeva dořezat a tak, takže jako takové jako věci, na které se těším.
0: David Punčuchář je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi herec David Punčochář, stálý člen Švandova divadla, který si čas od času také odskočí točit seriál. Já si ale ještě s dovolením vrátím k vašim divadelním rolím, protože už jste dvakrát zmínil adaptaci slavného románu George Orwella 1984, kde hrajete hlavní roli, jste Winstonem Smithem. Je to tak, jak je ten román? Četl jste ten román a vlastně odpovídá tomu i ta divadelní hra?
1: Řekl bych, že jo, protože tady se Dodo Gombár, režisér, nepokoušel o nějakou, jako prostě nějak to převrátit a udělat to, spíš ten román položil na prkna a nechal to téct, což vlastně ve výsledku se nám z začátku zdálo, a já, tak to brzo skončí nebo tak, jenomže jaká je doba, tak lidi prostě si v tom najdou svoje a je vidět, že na to chodí a že to nějak politicky jako zajímá, tak.
0: Je tam ministerstvo pravdy. Uh-huh. Ministerstvo pravdy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Kdo hraje vaši partnerku nebo tu vaši lásku?
1: Aneška Šťastná.
0: Aneška Šťastná. A koho dalšího ještě?
1: Tam je v podstatě no, celý soubor, ne, ale Honza Mansfeld, Matěj Anděl, Mirek Hruška, aby na někoho nezapomněl, Marek Frňka, Andrejka Buršová, Tomáš Petřík. Jo, tak to jsem vyjmenoval vlastně skoro už všechny.
0: Když jste dostal tuhle nabídku, vlastně máte možnost odmítnout v divadle, kde jste v angažmá roli?
1: Já jsem to ještě nikdy neudělal.
0: A mohl byste? Teoreticky?
1: Já myslím, že jo. Jako znám z pár kolegů, kteří s tím praštili, že to prostě dělat nebudou, takovou věc. Jeden třeba, on je na oblasti teda, tak to tam bylo spíš jako, že věřící. Další řekl, že v takové blbosti hrát nebude. Ale jako vlastně poprace s tím je dobrá věc.
0: Poprace s tím je dobrá věc a asi román 1984 a hlavní roli, tak to se asi odmítnout ani nedalo.
1: Já jsem z toho měl bobky, jako dost.
0: Jak to?
1: Když jsem, za prvé, já nemám rád moc písmenek a tam těch písmenek je hodně. Takže já jsem se to asi jako prostě měsíc učil, furt jsem chodil s textem, ale dostal jsem to do hlavy. A jako čumím.
0: Takže nemáte fotogenickou paměť nebo tak
1: něco? Kombinovanou.
0: Kombinovanou paměť.
1: To je fotogenická, v prostoru si to strašně člověk zapamatuje a samozřejmě ta taková... Jako...
0: Vy také tancujete v nějaké roli? V jaké?
1: No, to je Klec bláznů. Tam jsme čtyři kluci, vlastně drag queen. Jsme na líčení, máme paruky, takže líčení probíhá od 16:30.
0: Musíte být dřív v divadle asi.
1: No, to 3/4 hodiny prostě se líčíme. Máme podpatky, tak nevím, kolik mají, 15 čísel. Takže na tom to bylo, jako na tom tančí jde mazec, ale jako jde to, no.
0: No musí to jít. Musí. My ženy to zvládáme. Jak dlouho jste se, nebo tak učil jste se třeba doma chodit na podpatcích, nebo až v divadle? To přece jenom jste si musel vyzkoušet, nebo ne?
1: My jsme nějakou dobu před premiérou ty boty dostali a co jsme se zhrozili, jako co se jako bude. Ale jako podivu se na tom dá? Fakt?
0: Jste měl nějaký pohodlnější.
1: Ne, máme takové jako vysoké šněrovací boty, takže to ono to krásně drží nohu a dá se v tom tančit.
0: Přišel nějaký úraz, nějaký pád?
1: Nebo naštěstí ne? Naštěstí ne.
0: Zatím. Tak držím palce.
1: Ale už máme taky 60 repríz, takže jako sype se to pěkně.
0: A pak když se dostanete do klasických bot, tak nepřepadáváte dozadu?
1: Takhle, když skončí představení, tak my už se s Honzíkem Mansfeldem na jedné straně, protože jsme na druhé straně od šaten, tak se svlíkneme a chvilku čekáme, protože ta noha normálně si nedokáže zvyknout, jako přejít ani jeviště.
0: David Punčochář je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář, který, jak už jsem zmiňovala, si čas od času odskočí natočit seriál. Vidět jsme vás mohli třeba v seriálu Dáma a král, Rapl, Kriminálka, Anděl. Těch seriálů byla celá řada.
1: Je to dávno,
0: ale asi výrazně jste se zapsal divákům do paměti právě díky Dámě a králi.
1: Asi jo, to se točilo docela dlouho, nebo já jsem v tom byl docela dlouho. Tam vznikla docela dobrá parta taky. Takže Dáma možná nejvíc, no.
0: Musel jste se kvůli natáčení něco učit, něco nového?
1: Texty.
0: Kromě textu.
1: Já bych řekl, že ne.
0: Nemusel jste se učit, já nevím, ovládat zbraň, jezdit na koni?
1: Tam
0: nebyl kůň, ale třeba.
1: Ta moje postava samozřejmě nebyl úplně jako nejostřejší tuška v penále, ten policajt, takže...
0: Ale byl milý.
1: To možná jo, ale... Díky tomu jako se nemusel pro nějakým speciálním výcvikem.
0: Tak, když přijde taková nabídka na seriál, na jakýkoliv, tak odmítáte? Zvažujete, jestli je to vhodné pro vás?
1: No, když je to úplná blbost, tak asi jo, ale jak se v naší branži říká, složenky se neptají, tak prostě člověk jako bere, no, něco.
0: Jak přeci jen se to dá kloubit s divadlem, protože asi divadlo má přednost, i když máte jakoby natáčení, nebo v divadle mají pochopení, protože třeba to, že se objevíte na obrazovkách, přivede více diváků do divadla.
1: Samozřejmě, že když se člověk objeví, tak jako možná to nějaký dopad má, ale... Ono si to vždycky dá nějak skloubit. Pamatuju si, že právě Dámu a král jsme točili, bylo nás tam třeba 12 herců na tom natáčení a ve 3 ráno nás nabírali. Od 4 do 9, 9.15 jsme 30 točili a pak se to rozprsklo do divadel na 10. Zkoušeli, ve 2 nás zase nabrali. Znova jsme šli na plac a někteří ještě večer hráli, tak z toho natáčení zase na večerní představení. Takže to je jako asi největší masírka tady takový den.
0: To se asi nedá dlouho vydržet, tohle.
1: No,
0: už vám za to tělo poděkovalo? Už se vám odměnilo?
1: To zase není úplně tak častá věc, ale kdo samozřejmě chytne seriál a má tam velkou roli a točí jako denně, dejme tomu, nebo tak, tak ten to musí už osekat. To zkoušení třeba, že jenom hraje, nebo aby to, že ho zvládal.
0: Máte nějakou třeba roli, nebo koukáte na televizi, na seriál, na film a řeknete si, tyjo, tohle bych si chtěl zahrát? Měl jste nějaký takový pocit v nedávné době? A nebo na co rád koukáte v televizi?
1: No, někdy mám chuť úplně na nějakou debilní akční jako věc. Někdy prostě Belmonda potřebuju, třeba Zvíře nebo něco, úplně se odreagovat. Seriály teda moc nestíhám.
0: No, pokud v nich nehrajete.
1: No, to já se na sebe vůbec nemůžu dívat, takže to je pohoda.
0: Vůbec. Někdo říká, že se zkontroluje, jestli bylo všechno v pořádku.
1: Já se ani moc nemůžu slyšet, jako.
0: Takže si nepustíte ani tento rozhovor. Zpětně třeba.
1: Asi jo.
0: Jo? Budete zvědaví? Dobře, a když vy už jste narazil na to, že chcete na chalupu, nebo že potřebujete mít prázdniny, abyste byl na chalupě, takže spíš ten čas, než před televizí využíváte, řekněme, zahradničením, kutilstvím a tak?
1: No, jako i když samozřejmě my ve Švanďáku máme dobrou partu a zázemí, všechno, my tam prostě skoro bydlíme, dá se říct tak nějak, ale potom musím něco dělat, jako prostě fyzicky, řemeslo a tak. Tím pádem já můžu třeba říct, že jsme naší inspicence dělali koupelnu. Já jsem dělal sádro, kartony, strop, protože to umím nějak, jsem se to naučil. Další kolega obkládal prostě sprchovej kout, dělal všechno kolem toho umývadla a tak. Potom jsme s jiným kolegou nahazovali jedné producence zdi, prostě fajnovou a tak, jo. Takže mi inspicience jsem dělal podlahu, tak jako to jsou tak jako prostě, kde si člověk brutálně odpočin.
0: Vy máte ještě vedlejší práci, vedlejší job.
1: To je zdarma zajímavé.

0: Alex a host si stále povídám s hercem Švandova divadla Davidem Punčochářem, o kterém jsem se teď dozvěděla, že je velmi zručný a šikovný na ruce, takže kdyby náhodou nepřicházely role, tak byste se uživil jinak.
1: No už jsme nad tím s kolegy uvažovali s některými.
0: Že si založíte firmu?
1: Že prostě to dáme dohromady a já budu dělat třeba odpady, rozbory vody, ty sádroše a on to pak dorazí tím obkládáním a tak.
0: Tak to byste mohl být takovým tím hodinovým manželem, nebo ne?
1: No, to bych mohl.
0: No, vidíte. Tak a zmínil jste se, že máte chalupu, na které máte hodně práce, tudíž, až budou divadelní prázdniny, tak vaše cesta povede tam.
1: Jo. Určitě. Já už tam pojedu teď na jaře, prostě jak budou první třeba 3 dny aspoň, aby si to vyplatilo jedna Moravu, tak tam hned vyrazím.
0: Tak a vy máte na Moravě rodinu, nebo už se přestěhovala za vámi?
1: Ne, furt na Moravě.
0: Nestýská se vám takhle přes týden?
1: Já mám jako vlastně pořád co dělat, takže samozřejmě, že stýská, ale já už mám jako velké děti, syn je ve Švédsku teďka jako studijně a tak, takže my si tak různě furt píšem, nebo se snažíme prostě udržovat kontakt, videorozhovory a tak.
0: Ani, to je dobrá ta doba na tohle.
1: No, to je super.
0: Neposíláme dopisy. Ani jedno z vašich dětí se nevydalo ve vašich šlépějích?
1: Naštěstí ne.
0: Protože u vás vlastně herectví vůbec v rodině není, vy jste takový jedináček v tomto směru.
1: No.
0: Čím to?
1: Nevím. Oni spíš jsou sportovně založení a tak, takže...
0: A vy?
1: Sportuju. My jsme se tady minule bavili, že jsem jako jezdil závodně autem, tak to už jako
0: tak ne. Já závody do vrchu.
1: No a tak různě. Ale teď už jenom lyžování, nohejbal, no prostě tyhle kolo.
0: Když vyrážíte na lyže, tak je třeba v divadle zdvižen varovný prst, hlavně ať se vám nic nestane.
1: No zrovna jsme se o tom nedávno bavili, že dřív to třeba bylo ve smlouvách. Zákaz prostě během sezóny aktivit, které by mohly ovlivnit ten divadelní chod, ale dneska se na to nehledí. Že? Dneska má někdo 5 dní volno a vyfičí do Alp nebo tak. A vůbec se nic neděje, ale samozřejmě, když se něco stane, je průšvih.
0: Už se vám dostalo něco takového?
1: Ne, musím zaklepat, ne.
0: Tak už máme po zimní sezóně, tak... A když, protože když jste přišel na natáčení, tak jste říkal, no po premiéře jsem nemocný, teď se z toho dostávám, to je vždycky pod premiéře, je to tak, že se to nějak nashromáždí v těle a potom tělo vypoví službu takzvaně?
1: Jako to tak asi prostě je, že ten adrenalin a všechno, tak to tělo drží. A potom, když to z člověka spadne, tak se to projeví i v tom těle. Tak zrovna včera jsem se stavil do divadla, protože jsem už neměl pečivo, 2 dny jsem ležel, tak jsem si zašel to, tak jsem se tam stavil na večerní představení na 5 minut a ten inspicie mi říká, ten je nemocný, ten je, já jsem nemocná, to, takže jako třeba 5 lidí jsme takový jako, ale tak to se děje, že jo, možná změna počasí, alergie, nevím.

0: Takže čas od času si zajdete i na představení Co by divák? Byť včera to bylo, jak jste říkal, 5 minut, ale jindy.
1: Samozřejmě k nám do divadla je to v podstatě, nebo na kolegy do svého divadla, bych řekl, že to je povinnost aspoň to vidět.
0: Takže chodíte na premiéry, Co by divák, když hrajete tady?
1: Určitě.
0: Jako povzbuzení.
1: No.
0: A nerozesmíváte kolegy třeba?
1: Ne.
0: Jste kolegiální takzvaně. David Punčochář je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je stále herec David Punčochář. Jehož koníčkem je myslivost. To stále trvá? Máte na to vůbec čas? Chodit do lesa?
1: To trvá do takové míry, že teď se chystám o víkendu do lesa. To doufám, že jako se pořádně projdu a načerpám jako prostě les. Ale i myslivost stále trvá do té míry, že jsem svoje zbraně vytáhnul, vyčistil, nakonzervoval a zas uložil.
0: Nakonzervoval?
1: No jakože nějakým takovým tím speciálním olejem na zbraně, že jo, a tak, jak zkontroloval jsem, jestli všechno je v pořádku. Jako ptala se mě inspicientka, protože chodí venčit po představení třeba malvazinky, myslím, že to jsou, že tam je třeba 40 divočáků, ať vemu flintu a prostě jdu střílet. A říkám, no to nejde. Jakože já tam přijdu a začnu střílet jako v zastavěné oblasti, tak takhle to nefunguje. No. Jinak by tam samozřejmě asi...
0: Takže proto ty zbraně jste zase uložil, nebo je nebudete vůbec potřebovat, myslíte?
1: No budu je potřebovat. Já doufám, že jako prostě si zase sednu na posed a jako... Ono, sednout si na posed, to bych, nebo kdo to nezná, tak je to dobrá věc i bez flinty.
0: Jenom tam sedět a rozjímat? Mm. Nenudíte se?
1: Ne.
0: Jak dlouho tam tak vydržíte sedět?
1: 4 hodiny třeba. Ne, když samozřejmě jste v zimě a čekáte na divočáky nebo na vysokou, to tak jako tam sedíte ještě díl. Kose.
0: V zimě, ano. Nicméně myslivost není jen o střílení zvěře, ale také o péči, o tu zvěř. No. Zbývá vám na to čas?
1: Já, jelikož jsem jako v uvozovkách myslivec na volné noze, jako, že mám jenom zbrojní průkaz a lovecký lístek, tak jako nejsem v žádném mysliveckém sdružení, takže mě se to zásobování a přikrmování zvěře až tak netýká.
0: Ale když je čas, tak vyrazíte?
1: Jo, s kamarádama jim pomůžu, že jo, s obilím nebo tak v zimě, ale toho času fakt není moc. V zimě se ve Švanďáku třeba obzvlášť hraje docela dost přes kolem Vánoc a tak, no nebo.
0: Takže čekáte na léto. No, ale co se dá dělat v lese v létě? Střílí se nebo kdy se vlastně střílí?
1: To je, každá zvěř má jiné jako období, kdy je jako se odlov a tak. Ale člověk se může takhle, na jaře už dezinfikuje krmelec, jo. Vyhazuje seno, všecko, tak jo, aby to všecko zas bylo na tu novou, jak kdyby krmnou sezonu připraveno. Opravuje posed, kazatelnu, zásobuje se.
0: Řekněte mi, co je tak posed, každý ví, co je, ale přiznám se, nevím, co je kazatelna.
1: No, v podstatě je to posed, ale který je krytý ze všech stran, ze spoda, z vrchu, prostě je to taková budka, aby tam nebyla zima, nefoukalo tam, nepršelo.
0: Je to takový zimní posed.
1: No. Něco, co máme tady, trošku menší,
0: ano.
1: Ale prostě není to odkrytá věc.
0: Má to zkrátka strop.
1: Třeba.
0: Na co se těšíte v dohledné době?
1: No na prázdniny.
0: Takže prázdniny, na dřevo, na chalupu, na les.
1: Jo.
0: Nic jiného nepotřebujete. Štěstí.
1: Já ani bych možná nepotřeboval letos k moři nebo tak někam do teba, protože teď jsem byl ve Švédsku, takže jako už nějakou takovou pídi dovolenou jsem si jako udělal.
0: Navštívil jste syna?
1: Byla tam teda zima a tak, ale ty sebrské země jako mají něco do sebe, no, to je prostě hezká oblast.
0: Tak moc děkuju, že jste tu s námi byl a ať se vám daří a užijte si tady volna, pokud to skutečně budete mít, člověk nikdy neví, David Punčochář.
1: Děkuju za pozvání a užijte si taky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvala premiéra Andreje Babiše, aby pozastavil projednávání mediálních novel. V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne příští rok rozsáhlá rekonstrukce. A počasí v Česku zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 20. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vedení České televize i Českého rozhlasu vyzvala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení dvou návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Andrej Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit své programové prohlášení a zrušit poplatky.
4: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: A aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
4: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
4: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: V domově pro seniory Pohoda v Turnově začne v příštím roce rozsáhlá rekonstrukce. Vedení radnice chce všechny tři bloky zateplit, dále vyměnit střechy, pořídit fotovoltaické panely a také vyměnit svítidla. Kromě toho chce zlepšit i protipožární opatření a vyměnit výtahy za evakuační. Celkové náklady mají dosáhnout téměř 60 milionů korun. Část by mohla pokrýt dotace. Rekonstrukce potrvá asi 3 roky, aby příliš neomezila chod domova. Potvrdil to starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberec. Kraj.
7: Celý ten domov pro seniory má dneska nějakých 100 klientů, k tomu vlastně velmi podobný počet jako personálu a my nemůžeme ten dům odstavit, takže proto toho musíme jít jako opatrně, aby jsme vlastně nezrušili tu péči.
3: Zástupci Přerovské radnice poskytnou profesionálním hasičům Olomouckého kraje dar 1 milion korun. Peníze záchranáři použijí na nákup technologického zařízení k testování dýchacích přístrojů, plynových masek a také protichemických ochranných obleků, říká mluvčí Přerovského magistrátu Lenka Chalupová.
8: Podpora profesionálních hasičů je pro město dlouhodobou prioritou. Investice do moderní techniky znamená především vyšší bezpečnost pro samotné hasiče, ale i také pro obyvatele, které v kritických situacích pomáhají.
2: Sport.
3: Český tenista Jakub Menšík postoupil do 3. kola Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny téměř po 5 hodinách 3-2 na sety. 2. kolo zvládla také Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí stejně jako světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno po celý den, pouze na severu a východě během dne přechodně kupovitá oblačnost, maxima mezi 21 a 25 stupni na severu a severovýchodě České republiky kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za chodce rady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel, blokují stoupací i prostřední pruh. Všechna vozidla musí do levého pruhu, tvoří se kolony. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: není pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Naše dnešní setkání otevřel Ladislav Vodička se skupinou Vodomilové, s níž se v první polovině 70. let toulal po našich pódiích a právě otevřela naše další setkání s legendami, nováčky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. A to patrně nejslavnější nahrávkou Já tu zemi znám. Právě tak nazval v roce 1973 Michal Bukovič variaci na tehdy už 11 let starou jedničku Henka Snowa.

Klasická lidovka o strojvůdci Casey Jonesovi, který zahynul při železničním neštěstí v roce 1900, opět s textem Michala Bukoviče jako statečný strojvůdce s českým Johnny Cashem, Ladislavem Vodičkou a skupinou Vodomilové, která působila na pražské scéně od roku 1968 pod názvem Truckers.

slavný rychlík Pan American s melodií klasického oubežka nebo A.P. Cartera v autorském podání Henka Williamse z roku 1947 a předtím s Láďou Vodičkou a Vodomily jako rychlík do Kolína. V sestavě Vodomilů tehdy působili pianista Tony Formandl, Láďa Moll se steel kytarou, kytaristi Jirka Bureš, Mirek Hrdý a Zdeněk Schmidtmajer a Otto Matanali. A právě ten přichází s vodou s přisnáním Nedělám, co dělat mám.

V 60. letech velice úspěšný Dave Dudley a z dlouhé řady jeho tyráckých písniček There Ain't No Easy Run, žádná jízda není snadná. V roce 73 v ní zpíval Voda z vodomily, Řidič tvrdý chleba má.

zilál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

ulice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdý chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: zahrad, lekárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Nymburský sextet vyprahlo, v němž na sebe upozornil pozdější člen pražského Neta Jarda Patras a jediná památka na jeho vystoupení ve finále Ústecké porty v roce 1976. Ryzí countryho v kapsance Johnny Pejčeka v úplně jiném gardu pod názvem Stařík z varšavského geta. V Ústí i v roce 1976 ještě na chvíli zůstaneme, a to s litvínovskými vodnáři, které tvořili Jirka Soukup, Vlasta Hrouda a Jiřina Těťourová i její strom.

kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

teď jsem zase tady v Colorado Springs. A k horám svížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit. Zázraky však se nedějí.

Vodomilové se solovým Ladislavem Vodičkou a Dívka z hor z roku 1972. O 6 let dříve ji na gramofonové desky přivedl Johnny Cash.

den Grat. Z Rocky Mountain snáší sníh jako tenkrát. Rocky Mountain

Pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlubli okolo kováře, který ukazoval kamsi k nebetyčným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena, ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pozádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná a půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek, jako tenkrát, z Rocky Mountain snáší sníh, jako tenkrát, Rocky Mountain.

Možná, že ji měl někdo ještě raději než já, ale rozhodně ne ten, kterého si na jaře vzala. Utekl se k nám na zimu bůh ví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel i s koženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hříchy nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kameny pohlížela k horám. A tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Vysokou skálou na břehu malé horské Bystřiny, která ukončila jí čistou lásku. Tam jsme ji pochovali. Válek. Jako tenkrát z Rocky Mountain.

Rocky Mountain. Má věčný klid tam v Rocky Mountain.

Johnny Cash a She Came From The Mountain z roku 1966 a pak s Jindrou Šťáhlavským z Fešáky o 28 let mladší dívka z Rocky Mountains. Poslední zachované nahrávky Vodomilů pochází z roku 1974.

Naše dnešní vzpomínání na dávno zapomenuté pražské vodomily uzavřel Láďa Vodička půlnočním rychlíkem, tedy suverénní country jedničkou Henka Snowa z roku 1950. Díky všem, kteří se i dnes jeli mým country dostavníkem a hezký zbytek večera, do kterého vás za malou chvíli odveze zlatá raketa. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Experti v Česku trvají na zachování celých agend rad vlády pod úřadem vlády. Železničáři zahájili rozsáhlou modernizaci tratě mezi Kladnem a Prahou. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast první lize vysoko porazili brněnský Artis. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 23, na severovýchodě republiky kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací stále odmítají přesun agend z úřadu vlády na některá ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že změna bude přínosem. Někteří dokonce odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michailidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Cesta vlakem z Kladna do Prahy by se mohla v budoucnu zkrátit až na polovinu. Správa železnic zahájila přestavbu tratě, která má propojit centrum hlavního města s Kladnem a také přímo s letištěm Václava Havla. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a také elektrifikovaný. Náklady se mají pohybovat kolem 8 miliard korun, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za hnutí SPD.
6: Tohle bylo nevyhnutné už 30 let zpátky. Doufám, že to doručíme obyvatelům České republiky, Středočeského kraje Kladna. Na Prahy v co nejkratším čase.
2: A podle odhadů by veškeré práce měly být hotové v roce 2029. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří síť cyklobusů o nové linky směrem do Bílých Karpat. Spoje pojedou například z Uherského Brodu do Strání, Vápenic nebo Starého Hrozenkova a také z Bojkovic směrem do Vyškovce. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Hostýnských Vrchů nebo do Beskyd. Provoz cyklobusů upřesnil mluvčí koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
7: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní utkání baráže o první ligu na hřiště brněnského Artisu vysoko 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku připravují na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16:20 do něj nastoupí proti Finsku. Dnes se český národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál základní skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před utkáním s Finskem těší na střet s výraznými osobnostmi zámořské NHL.
8: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. A člověk na ně kouká v televizi, když v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme v Česku jasno nebo skoro jasno, ranní minima docela nízká mezi 11 a 6 stupni, v údolích ojediněle až plus 4. Zítra přes den slunečno, jen na severu a východě republiky během dne přechodně kupovitá oblačnost. Maxima většinou mezi 20 a 25 stupni. Na severu a severovýchodě České republiky kolem 20. Vítr zpočátku jen slabý, během dne přechodně mírný od severozápadu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha vyšetřují za chodce rady na 26. kilometru stále nehodu několika vozidel. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla, projíždí se dvěma pruhy a kolony se už netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení, my jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky a protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
2: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
2: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco. Ne, on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no, aspoň tomu souhlasím.
5: Leonov.
2: A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
4: Ty už říkáš konec, ale...
2: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
2: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte, ne, tak já to začnu, protože vodovodu, jo?
4: Jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete. už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále, tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tam jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak já tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
3: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
3: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
2: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny stěrky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
2: Zapálil, nešlo, zapálil.
3: No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel radši neotevírat. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plyšovej medvěd. Šel za mnou.
3: Byla dlouhý lanko a já tam dal dvě.
2: A medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonika zahrát.
4: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
2: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
6: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš třeba?
7: Kolik?
6: Kolik máš?
7: Kolik mi je?
6: No, no když tady
7: tak... Je mi takovej 20, no. 20,
6: jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jarušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpívovej mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený
6: a... Ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takovej
6: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím.
6: Ježi, tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Posaď, je to pro tebe píseň.
8: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím
6: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě, kde...

zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koních.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem neviděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuj. On je devětkrát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám proto, že když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, a ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stěla Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, no, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, čtyři sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
4: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
4: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
4: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak... Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a pak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
4: jen proto, aby mě uklidnil. A pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální od něj. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho po půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček tam. Seš dobře naladěn?
9: Já jsem naladěnej, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
9: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
9: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
9: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Jo. Vlastně, milé, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
9: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
9: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
10: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
10: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
11: To je nesmysl. Teď jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
11: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Rodulka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a Broďa nikde, už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. Pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl. A takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
11: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v Podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja. Já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli taky...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není praprác.
3: To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A to Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě, nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd

0: strašný raj. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Mm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, no ale byl takový, jako měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Protože on si zažil svý teda jako.
1: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Cyrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
0: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Cyrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako... A když byla premiéra Cyrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. Tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště, tak, já nevím, tě vypískáme, nebo...
1: Prostě ho chtěli rozhodit.
0: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo, a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
1: No.
0: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
1: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
0: Ještě to zrýmoval.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolana Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
3: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žíznivý břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde.

Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu tady není, ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka, Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška, daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými, no. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ano, já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil. No. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí. Jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda. No. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne,
Zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky. Všechny zdravé, údy správné. No, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a potměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás 6 kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás 6 pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývá mi ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem, s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů. A pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť,
že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku zboj. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání, dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení, v něm se přece vykoná tolik krásných věcí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, tentokrát středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé dvě hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek. No a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá, chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno a během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo.
1: Říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, než to, jak vypadají, anebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové jsou ještě boží.
0: No taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou...
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Mm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Mm. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu, musí mít toho člověka trošičku prověřeného, podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Mm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru třeba u svých zákazníků a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano. A já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem.
0: Jo, ano.
1: Ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky. Hmm. A potom si udělat úsudek.
0: Jo. Pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat si
1: postupně,
0: v sobě jasno.
1: Protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako,
0: ano,
1: no,
0: ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Hmm. Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju. Přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: děkuji.
0: Takhle pravidla taky nebývá, zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky, hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle je Vladimír Mišík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, krásné před půlnocí přeju všem posluchačům a i vám.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
1: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde
0: přeženovat. Až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
1: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom zachranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky a jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
0: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo.
1: Přesně.
0: Tak jasný, to je pak problém, no.
1: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak jo, mají takový ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom pro to, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba a později pak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Verich s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. Jo, což je vlastně, dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je, co se týče třeba malování nebo barvy vlasů, nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na své várně, to bych dělat nemohl,
0: ano.
1: Ale uklid jako, jo, mezi těma mašinama,
0: ano.
1: Se tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak.
0: Jo.
1: Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf jako uznal, jako, že jako na nic nehraju. Uh-huh. A to tam dokonce jako zmiňoval, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového.
0: Jo,
1: takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování, dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
0: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuju moc krásně, třeba máme všichni krásně naslyšenou.
0: Krásné přání pro všechny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS. Cenou krátce před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. Jitu Škůl Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchá jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no
1: tady,
0: a
1: kolem,
0: když
1: kolem
0: se
1: vás chodijou.
0: Jasně, a když se no, s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně, že třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, že oni už mě znajou, tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, to se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory. Všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám. Dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, tak to jsou to zase jsou určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, že radši vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korun, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více moje zdravíčku, mě přednější jak nějaká pětikůra.
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte. A když přijde někdo takový jasně vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk. To asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešová, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: No, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: no,
0: já se bavím
1: s lidma, který už poznám, že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V Radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mi to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším Český rozhlase Olomouc Břevíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne
0: s
1: Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano.
1: No.
0: Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte, ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači i posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik k muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No. Tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namysleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že no, teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No.
0: No, vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně jiného, bohužel smutného, špatného.
1: Jo, to se mě hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dosvěřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že to člověk trochu lituje, že se třeba někomu rozpovídá. Tak. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát. Už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Ale snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu antenku na hlavě pomyslnou?
1: No.
0: Která trošku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s který jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympatický, ale furt mi něco říkalo, že tam že něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že nějaké takové hodně, hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo
0: využil.
1: Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Jak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: A slyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: si někdy jenom promluvení.
1: Mm-hmm.
0: Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné, ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let.
1: Hmm.
0: A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi. Jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet prostě něco si pomyslet a neplíst se do toho. Protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známí po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima. A vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu.
1: Mm-hmm.
0: A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně a úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako doktorama nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme byla hodná ta paní doktorka a já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný a ona říká, já vám něco řeknu, já soudím lidi podle toho, jak se baví a kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já.
1: Mm-hmm.
0: Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako...
1: Že byste nalítla někomu vysloveně.
0: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
1: Tak to je prostě, dobře, já doufám, že to tak zůstane.
0: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu.
1: Mm-hmm.
0: Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
1: Děkujeme.
0: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
1: No tak to máte krásně.
0: Zapnu a co se mě líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my říkáme, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolala, věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
1: Jo.
0: Jo, takový prostě náhody a mám strašně ráda zvířata. Strašně ráda. Jako, ale říkám, mám strach, kdyby se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivný někdy, když se chce ženit.
1: Jo.
0: A nebo tak, jo. A tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat.
1: Rozumím.
0: Velice, velice jste příjemný, máte pěkný programy.
1: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu. Přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě.
0: Já vám taky
1: hodně radosti.
0: Posluchače.
1: A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já, ten kouz náš. Není to tělo mý.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji
1: a
0: moc.
1: Všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, s těmi, se kterými se setkáváte, s těmi, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já vám řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Jedno, taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo? Mm. A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo? Mm-hmm. A na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska domobranský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za své život dost, jo? hlásil se jenom takový, kteří to nikdy nedělali, mm-hmm. ale myslí, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě by moja firma utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podobní prodavači všeho možného, jo? Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku, jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo?
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí, najednou z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc, a já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co, jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo? Uh-huh. A tam všechno to nádobí nepasuje.
0: Muselo se vyměnit, tam... ano.
1: Jo? Tak tady s těma prodavačama taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který je stál 75 tisíc. Ohromně to teda popsali, tak jsme to koupili. Hmm. Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat zase takový drahý, jo.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, jo? Se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlý, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo, to prostě, to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý, a ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se jim to doporučí, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů, to byl prostě starý jak já, ale už měl za kolik za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: No.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do vězené, ale jenom na měsíc, jo. Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Měl
1: zase takové defačenko, no a podvodník.
0: Takže sice to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že to je koupit manželky léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jej to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcelo dost vždycky jako zvolitě půjčit peníze, jo, ale to by se s tím už nesetkal asi nikdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, i baráky, a, jo, no. Dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To nevšech to na vás působí takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paní Tyško, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil toulavej si na svý pouti

tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se

a z velikánských bávanů na drobnej písek jsem mal všechny plány.

Vaby Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty. Jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříze Svitav k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříž Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

0: Noční linka.
1: Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky. Pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si ji také užijte výletově a především s těmi, které máte rádi. No a co se týká noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka, poznáte podle toho, jak člověk vypadá, i jaký je nebo bude, ovlivní vás vybrané chování a spisovná mluva, nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není všechno tak, jak vypadá. A je podle vás těžké třeba rozpoznat podvodníka. Každý z nás nějak vypadáme, chodíme zpravidla také v nějakém stylu oblékání a také nějak mluvíme a nějak komunikujeme. To všechno může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být třeba takový člověk, jakého my si představujeme podle vnějších indicií. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová, písničku Prý se tomu říká láska, no a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není za čumec.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem.
0: Mm-hmm.
1: No a to znamená, že člověk, který jde, jak bych to řekl, proti davu,
0: mm-hmm,
1: to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Vidím to v práci. No. A teď chci říct takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená, jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět. Jo? To není jednoduché.
0: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějaké události, na nějaké akci.
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: No, a napadá vás nějaká?
1: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled, asi už jsem tu zkušenost říkal, nabízel půjčky na ulici, jo.
0: Jo.
1: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
0: Rozumím.
1: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid.
0: Mhm.
1: Jo.
0: No. A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
1: No, už měl ty stanají kufr s papírem, jako.
0: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
1: Ne, spíš blzne.
0: Mhm.
1: Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vance a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
0: Rozumím.
1: No.
0: Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
1: Nepochybně.
0: Mm-hmm.
1: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví.
0: Mm-hmm.
1: Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví, člověk nemá soudit, aby nebyl souzen. No?
0: Mm-hmm.
1: Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede, mně se to třeba stalo dneska.
0: Mm-hmm.
1: A nebylo to teda nic příjemného. Vrátím toho. Nemohl jsem najít klíče. Jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun.
0: Hmm.
1: Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
0: Jasně, stane se, no.
1: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct,
0: mm-hmm,
1: že mám moc prima kamarádku, moc si ji vážím. Je to moc prima holka, mám moc rád.
0: Tak to je dobře.
1: Protože víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijou tím, co majetkem, jo? Ať už mám výborný auto a nevím co všecko, jo? To bych byla dlouhé zeznam.
0: Mm-hmm.
1: A ona je v jedné věci jiná. Ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné a ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád, jsi moje nejlepší kámoška, oba nejsme teda připraveni na vážný vztah, ale třeba to časem bude a nebo nebude. Nechám vám všemu volné průběh a uvidí se.
0: Mm-hmm.
1: No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, já bych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl zesloženo, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
0: Jo, jo, jo.
1: Prostě to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky, jo. Vážím si, ale nechápu třeba, že mě kdy chlapi jsou takový šelenci, že ženskému blížil, a to má opačně. Já když mě okaveme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
0: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete, jo? Každopádně moc děkuju.
1: Ještě závěrem, no. Pozdravujte Linkaře, Vlastičku z Krnova, Ludmilu, Čelaře, no zkrátka všechny, kdo poslouchají noční linku, ať se dovolají.
0: Dobře.
1: No a držte mě palečky, ať to vyjde v žebikách, tento měsíc se mě vůbec nedal.
0: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju pro nespavce hlavně.
1: Vůbec nezávidím, No, k tématu si jsem rozuměl dobře odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu,
1: no,
0: podle vystupování.
1: Nežíte, to byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. A když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Takže to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkně i hotelíčka a vždycky se mi to vyplatilo. A jeden vám řekl, příběh se dělal na ČSAD garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dal. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Pak se ztratil. Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil s oblečením, protože se vasovali uniformy, všechno, vyfasoval a náhle se ztratil. Až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za kapr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní taky jednutá se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já se říká, to bylo štěstí, že ano. Na 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci jsme měli další paní, která tam přišla nově. Samý úsměv, chy. A já říkám, holka, protože jsem tam dělal na knihu mezi samýma děvčatama, tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám, tak když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dát nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když neřeknu, co si myslí do obličeje, jak klepe na ramínko a za zádova mám udělá podraz.
0: Tak, ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s něma vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádskými komunikací.
0: Ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastaví takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo, no.
1: Ty to říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhletu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsali, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámili mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazy a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude to taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblet, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zle, jsou podrážděný, lepší výhod se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točivý jako dozadu ruku nejde. A to tak... To nejde, no. Pan doktor mě oznámil, já si myslím, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili a že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymí.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: A nechce stačí. Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád okola, tak Pevo, každopádně se držte, přeju no, hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamož mě povdá, že prý musíš pít moc celýho vícemorského.
0: Jo, nebo masírovat tímto rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně, zdravíme do Kyjova, Pepo, naslyšenou. Dobrou noc, tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Svět.

0: Zdeňka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem, i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty seš celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny, jo, tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu okej říká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že jsem by vypadal jako můj táta, při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě, no, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem viděla z dálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadá mi ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl pět a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, se mi stalo v těch plázních, my jsme výdelně seděli čtyři u stolu,
0: ano.
1: Dvě ženský, dva mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že on má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale žvá tam prostě na sebe to nešlo a on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono, on byl takový trošku slabeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo. No a přesně si já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo, teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 za taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, no, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou překvapení někdy zkrátka.
1: No někdy právě se člověk i utne, jo, ale většinou to nějak cítím, někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý. A
0: jo.
1: No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágu zpomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že Jako to není pro mě. Ale jako lidi,
0: takže určité typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sáhneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako ho znám díl a to, tak většinou na ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takovýho obyčejního, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, je potřeba.
1: No, co když jsou osamocený a chtějí si někoho najít nebo tak, jo. I kdyby to nemuselo být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože chvilku dokáže být milý každej.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince.
1: No, já taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání. Vždycky se kamarádila s určitými typy. A já jí říkal, na toho pozor, ten nechce být jen kamarád. A naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká, ty všechny ty lidi znáš? Říkám, neznám, proč? On odpověděl, no protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky nám podobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaký zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešbarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme, že máme koukat tak nějak na sebe a ne vlastně tak a podobně, že jo.
0: Ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Rána. To už dneska mluví, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takovej intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem sem jít a mohl jsem jít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze, jo. No a tak jako, dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem, po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu, málem ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned

0: ale já jsem jako veliteli, jako čety říkal, hejte se, ten člověk je taky nějaký jiný. Ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nic nestane. Já říkám, no já se bojím, já mám takový ten. No a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říká, no, když jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to jako já mám taky. A od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, po vojně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šroubárna, jo, v Ústeckém kraji, asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to byl, já to řeknu tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici, a jeden tam byl a říká, jak je perfektní, perfektní oprava, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážečka a podobně, tak je to, a já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
1: Nebojte. No, ale,
0: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tamhle družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače, a přišla první oprava, no tak to bylo rovný. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel, vždycky říká, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi, jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně mě to tak funguje a do dneška, jo. To je takový můj malý příspěvek.
1: Dobře.
0: Tomu, co máte.
1: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou.
0: Vám taky a děkuju.
1: Děkuju. Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky. Ještě se podíváme jednou do pošty. Třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše: leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím. Jednou to byla dost krutá mýlka. I když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu. Varovnými signály tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová a přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka, tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlínka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla, víš?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím.
4: No, to
3: ale
4: je...
3: není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního
3: topa. To je decent.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo.
2: Jste
3: to
2: někde pamatujeme. Na brigádě jste se poznali,
3: ne,
2: nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná,
3: pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: O tom, se z nás vytáhnou, jak, co ještě nemá.
3: No jistě, neurečte
2: se, ale...
3: Janžurová zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, no. Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou
2: jsem
3: to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A to teď Hůčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. Tady mistře Hůčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to říkám.
4: No,
3: Námluvy komtesy Gladiol.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme
4: pamatuju.
3: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano.
3: Intarzie, trojbarevný. No jak se diví.
2: Ano. Já, mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty interiéry, ale to víš, na těch židlích a křesílkách, a že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z Žirovnice.
2: No takhle, no jinak
3: tam,
2: už
3: tam
2: by...
3: je, tam je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno, ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamat, nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, víš.
2: No jo.
3: Nestyď se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
4: No. Jak si může pamatovat, kde jsem se já narodila?
2: Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku, já nevím, jestli ty jsi
3: já
4: se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď?
4: A teď
3: šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil. No. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 3/4 hodinou zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: No to je jasný, že jo. V rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte se.
3: Aby to nebyl nějaký blázín.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Nebo... On přijde... Ne. Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranec.
3: No, tak, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: zmanách. Jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali,
3: ano.
2: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
2: No počkej, Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení,
2: ne, já si říkám Karel, Tomáš, to není příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
2: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
4: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
2: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
2: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
2: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej, nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
2: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No,
2: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru.
3: My
2: tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, no, protože to povídám.
2: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
2: vybydleně
5: takový, poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
2: Ne, ten je tam teprve půl roku.
5: To byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
2: že
5: a že
2: nevzali,
5: pomoc
2: ano.
5: Přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vonavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
6: Ne.
5: Zdá se vám, že
6: ne,
5: pan inženýr si docela dovolil.
6: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Oni si říkali, když to dáme do mladáku tady, ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
6: To byla včera, neděle byla.
5: No jo. No, jistě.

0: já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor, opravdu to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi připomněla jednu... Promiň, já s tím režisérem připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji zná.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale tady, oni došlo. Jsou dobrý, víš. No, jak přijde určitě. Ten chlap do toho zvery, jak se říká, bych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a ty kapři nesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, ale tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ti přinesou ještě většího nádherného výbarovného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přijde se takového vopelíchanýho, nebo v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského. Vidíte, Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídal takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tónině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo on je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluju Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, a nebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No tak
3: jste
4: já
3: si
4: doufám,
3: zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: To se Bobka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říkáš, že neumí zpívat?
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě. To se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, směřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaisou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v

0: ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál. Říkal si, chyba je ve mně, což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizujou, skutečně improvizujou a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Raz, dva. Raz, dva.

0: hodné dítko časně vstává.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
2: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
2: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak se špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
2: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
2: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
2: Fajn je germanismus, Cisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Cisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš uši jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
2: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
2: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
2: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A ode dneška si to budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí, já musím s pravdou ven.
2: Co na světě mám rád, nedám si brát, než s lumpy tancovat.

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.